věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

Vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

fleky. Schválně, hádej, proč má slon oči jasně červený? Víš? Aby ho někdo nepoznal, když krade jahody.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

Já kohout, proč a nač? Že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout. Ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fígl.

vachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky ty kříci, nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: jsem zůstal u opic.
1: Rádio Junior.
2: A teď zaspívá Michal.

A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytnu tě. No, a už tě mám.

0: bych prosil, já přece nejsem žádný váš kamarád, že ano?
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech. Našlapujeme mechem lmechu, zadržujeme dech.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mm-hmm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže

0: zvířátko, ptakopiska, jmenuje se
1: ptakopisčátko.
2: A štěňátko klokana, jmenuje se
1: klokaňátko.
3: A štěňátko ježury,
1: ježurátko.
0: A štěňátko kasuára,

0: se Tučňátko.
1: A štěňátko velryby jmenuje se
0: Velrybátko. A štěňátko Albatrosa

0: šaškátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je škátor.
1: Je žulátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě je škátor.
1: Hele, a co? Je školáček.
0: Je školáček. Je škátor. Ne, ne, ne. Je škátor.
1: A je školačka.
0: To je jasné. Je škátor, říkám.
1: A teď je to má.

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poťa, musto!

0: con mi topi. Joseph con mi topi.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se...

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě.

0: Podzavěj. Podzavěj. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

je grof, mezi psy, co chlup, to skvost, co zub, to hrouda zlata, ocasem dělá elipsy, když vrčí na štěňata. Můj pes je psem z Anglie, po otci lord,

I ocas a uši, chlupaté tělo, krásné, chytré, ale tvrdohlavé čelo, jenom maso a kosti, kouše debilní hosti, jinak se chovám hodně, já ho miluji hodně. Můj pes je psí prototyp, on modelem být mohl, psímu sousoší od pondělí do soboty pro lepší. Můj pes je

dílu. Jak se má dílu, tak i k dílu. Pelech má u kredence. Vysoké je inteligence, jenom maso a kosti. Kouše debilní hosti, jinak se chová hodně a já ho miluji hodně. My dog is a dog, number one, yeah.

Ahoj. Smím prosit?

0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior.
1: I když jsem jen malý a zelený, hráš, jak co umí poznat princezne, mám tak...

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy nevede.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna vikingská průzkumnice Freydís Eriksdóttir. Jak už jsme si v Žili byli zvykli, ne každá postava z historie, o které se vyprávějí příběhy, opravdu na 100% existovala a ne všechny legendy se staly tak, jak se říká. O některých můžeme aspoň předpokládat, že se v nich skrývá nějaký reálný základ, který byl však během dlouhých staletí obalen pavučinou výmyslů. Ale to je vlastně na dávné minulosti přitažlivé, že tam, kde chybí důkazy, nastupuje fantazie. To je i případ drsné Freydís. O její existenci víme vlastně jen ze dvou zdrojů. Dvou islandských sák. Tak se říká starým severským vyprávěním o dávných hrdinech a bozích. Obě tyto ságy popisují události, které se staly dlouho před jejich sepsáním a každá z nich říká o Freydís něco úplně jiného. V jedné je podaná jako odvážná hrdinka, v té druhé jako proradná vražetkyně. No a teď si vyberte. Ale i to je součást historie. Freydís žila v době vikingů, která probíhala někdy od konce 8. století až do poloviny 11. století na severu, zhruba na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. I když za vikingy někdy dnes označujeme všechny severany té doby, oni si tak obecně neříkali. Byli to normální lidé, kteří se věnovali zemědělství, obchodům, mořeplavbě a měli své vlastní bohy. Viking bylo u nich spíše konkrétní povolání. Někdo, kdo se vypravil na moře za obchodem nebo pirátstvím. Není tedy pravda, že by všichni severané byli krutí válečníci, co celý život na někoho útočili v přilbách z rohy. Krvavé nájezdy na cizí území byla jen taková okrajová sezónní zábava. Jo a přilby z rohy vůbec nenosili. To si k ním lidé přimysleli až daleko později, někdy v 19. století. Vikingové se nebáli nasednout na dřevěné lodě a vydat se vstříc nejistému osudu ve vlnách. Díky tomu založili osady na ostrově Island, dostali se do dalekého Grónska i Severní Ameriky. Tu tedy objevili daleko dřív než slavný Krištof Kolumbus. A právě s těmito plavbami je spojená i Freydís, která se možná někdy kolem roku 970 našeho letopočtu narodila na Islandu a potom žila v Grónsku. Byla totiž dcerou slavného Erika Rudého, který žil na Islandu a pak v Grónsku založil první stálou kolonii severanů. Tenhle zrzavý cestovatel je taky velmi zajímavou postavou a určitě se k němu někdy v Žili byli vrátíme. Obě ságy, o kterých jsem mluvila, popisují, jak Freydís cestovala do Vinlandu. Tak vikingové nazývali oblast, kterou objevili v Severní Americe. Odborníci se domnívají, že to bylo někde na území dnešní Kanady. Vikingové tam podnikli ale jen několik málo výprav a nikdy se tam trvale neusadili. Důvodem mohl být i odpor původních obyvatel Ameriky. Jedna z legend praví, že výprava, kde byla i naše hrdinka, nejdřív z domorodci vycházela dobře. Ale pak se vše nepěkně zvrtlo. Domorodci na vikingy nečekaně zaútočili a ti se dali na útěk. Těhotná Freydís svým lidem buď to nestačila, nebo je naštvala jejich zbabilost. Každopádně se útočníkům statečně sama postavila s mečem v ruce. Křičela, byla se zbraní do hrudi a působila tak hrozivě a odhodlaně, že se prý domorodci lekli a nechali ji na pokoji. Druhá legenda už pro ní ale nevyznívá tak dobře. V ní se dvěma Islanďany domluvila, že se společně vypraví do Vinlandu, každý na své lodi se stejným počtem posádky. Kořist, kterou tam získají, si měli rozdělit rovným dílem. Když ale dorazili na místo, ukázala se Freydís jako pěkně proradná pletichářka. Nejenže si tajně přivezla víc mužů, než bylo domluveno, a měla tak převahu, ve skupině navíc vyvolávala dusno. I když nakonec se svými obchodními partnery na oko uzavřela mír, poštvala na ně pod falešnou záminkou svého manžela a ten je se svými muži pobil. Odmítl však ublížit ženám a tak se toho ujala sama Frejdis. Ano, vikingské příběhy nejsou žádné pohádky na dobrou noc. I když se pak Frejdis snažila svou posádku zastrašit, aby o téhle hrůzné zradě pomlčela, po návratu do Grónska všechno prasklo. Její bratr jí za trest donutil odejít do vyhnanství. Ať už je blíže pravdě první historka, nebo ta druhá, a nebo možná ani jedna z nich, Frejdis dnes patří mezi nejslavnější vikingské ženy. Historie holt někdy balancuje na tenké hranici mezi dobrým příběhem a pravdou.
0: Pracovní listy a další díly Žily byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

Dnes chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly Ušounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Kolik čardáš, za kolik čardáš?

0: Jestem Beczko.
1: Ej, ty, kdo tohle?
2: To jsou nějaký gáče.
1: Jdi se podívat.
2: Ukaž. Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
3: On je náš.
2: Však on je náš, more.
3: Ten je náš.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Dnešní díl bude zářit. Polární záře je ohromující přírodní úkaz a pokud jste ji ještě neviděli, určitě by vám napoprvé vyrazila dech. Nejčastěji se objeví ve tvaru bělavě zeleného závěsu, který se mihotá na obloze. Někdy ale může mít i červené, fialové nebo růžové odstíny. Její barva závisí na hustotě atmosféry. Polární záře jsou běžně pozorovatelné v polárních oblastech ve výškách 70 až 1000 km kolem pólů. Ve středních zeměpisných šířkách a v tropech naopak můžete vidět polární záři jen výjimečně. Severní polární záři se říká Aurora Borealis a můžete ji sledovat hlavně od září do března. Statisticky největší šance je spatřit ji na začátku podzimu a na konci jara. V té době je totiž obloha nejjasnější. Severní polární záře je známější, protože se objevuje i v obydlených oblastech, ale jak jsem už říkala, na polární záři můžete narazit i na jihu, ale tam ji mohou pozorovat jen vědci pracující na Antarktidě. A jak vlastně polární záře vzniká? Za tuhle podívanou může slunce, konkrétně sluneční vítr, tedy proud částic vyvrhovaných z povrchu slunce při slunečních erupcích. Tyto částice pak narazí na magnetické pole Země, tím jsou částečně zachyceny a pak vrženy do atmosféry. Tam se srazí s molekulami vzduchu a přitom se uvolní obrovské množství energie. A právě tahle energie se projevuje viditelným zářením, kterému říkáme polární záře. Polární záři jsem viděla jen jednou a bylo to na Islandu. Byl to obrovský zážitek a doufám, že ji ještě někdy uvidím. Pokud se vám naskytne příležitost polární záři sledovat, mám pro vás pár doporučení, jak zvýšit šanci, že ji uvidíte. Je potřeba si najít místo bez světla z pouličních lamp i dalšího venkovního osvětlení. Ideální jsou dny měsíčního novu. V tu dobu jsou totiž noci nejtemnější. Pokud je zrovna zataženo, tak je minimální šance, že se vám polární záři podaří spatřit. Pokud jste zrovna v oblasti, kde se polární záře vyskytuje a zrovna je i období roku, kdy je viditelná, můžete si stáhnout některou ze super aplikací na telefon, které pomáhají předvídat, kdy a kde bude Aurora Borealis nejlépe vidět. Polární záře je úkaz, který pojmenoval už Galileo Galilei a Tycho de Brahe. Moc vám přeju, abyste tento celoplanetární fenomén měli někdy možnost pozorovat. Holky a kluci, pokud chcete o polární záři někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: to se vám jednou potkal Maxi Pes Fí na ulici s námořníkem. A pane, to bylo setkání. Znali se spolu moc dobře. No dobře, protože spolu sloužili na jedné lodi a zažili spolu přece i to parádní ztroskotání. Cože? Cože vy o tom nic nevíte? No jo, boreť byste věděli, když se vám to ještě nevyprávěl, děťátka zlatá. Zatím jsem vám povídal jenom o tom, jak Maxi Pes vyrostl tak nadměrně, že mu tatínek musel postavit stáj. Stáj, no což je něco jako garáž pro koně, jak se Fík rychle naučil mluvit, jak potom chodil s Ájou do školy, kde se naučil dokonce i číst a psát. Skutečně. No samo sebou naučil se i počítat, to dá rozum. A pak si vzpomínáte určitě, že Maxi Pes to zkoušel taky se sportováním, stal se dokonce mistrem světa ve skoku pro něco. No a dneska si tedy budeme vyprávět o tom, jak se Maxi Pes vydal do světa na zkušenou. Nešel na ten vandr pěšky, nejel na kole, nejel ani na koloběžce či autostopem, nýbrž lodí. Nejdřív jen po řece, ale potom docela opravdickou lodí námořní, která jezdí samozřejmě po moři. Zkrátka, Fík se dal k námořníkům. Loď si to plula po klidným moři a všichni námořníci odevzdaně drhli palubu, pořád něco natírali, jak už to tak námořníci dělají. Zkrátka pohoda. Ale najednou se začala loď nějak podivně zmítat a nadskakovat.
1: Co to?
0: Krábal se kapitán ve vousech.
1: Vyk, moře je úplně klidný.
0: No, moře bylo, ale loď ne. Fík začal naříkat, že asi brzy dostane mořskou neboli houpací nemoc, ale nedostal. Loď přestala poskakovat, jenom byla najednou jaksi moc málo ponořená. Skoro, jako kdyby najela na pořádnou mělčinu. Nebyla to mělčina. Nýbrž velryba. Pořádná. Asi jako fotbalové hřiště. Pak se ta velryba vynořila z vody ještě víc a to už byla celá loď úplně na suchu. No teda, to se vlastně nedá říct, že jo. Byla na velrybím hřbetě a ten je samo sebou pěkně mokrý. Ta ohromná velryba by snad byla plula i s lodí na hřbetě klidně dál. Jenže lodní koleso jí začalo na tom hřbetě šimrat, až se velryba smíchy neudržela. Chechtala se, oháněla se ploutví a když to nepomáhalo, vypustila ohromný vodotrysk. Parníček vyletěl vzhůru jak raketa. A když zase dopadl, už to nebyl parníček, nýbrž chuchvalec, prken a třísek, který se rozprskl po hladině. Záchranné čluny naštěstí dopadly v celku a pršící námořníci se do nich hned úsilovně drápali a jak byli vevnitř, fofrem veslovali pryč. Jenom Fík dopadl zrovna na velrybí hřbet. Pevně se zachytil drápem a sotva se jakž takž ustálil v rovnováze, dopadla mu na hřbet poslední kapka z toho deště námořníků.
1: Já jsem plavčík Pátek,
0: oznámil mu ten spadlej námořník.
1: A ty seš teďka Robinson a celý tenhle ostrov je náš.
0: Ten ostrov, veliký jak fotbalový hřiště, byl ovšem poněkud neklidný a občas dokonce začal z nenadání stříkat.
2: Hele, máme ostrov s vodotryskem, to hned na každej nemá,
0: pochvaloval si Fík. Ale Pátek se zachmuřil starostí.
1: Jen aby to, člověče, nebyla sopka.
0: Sopka, vážení přátelé, děťátka, není samička od soba, nýbrž hora, která chrlí různé žhavé zbytečnosti. No, jenže hora přece neplave, že jo? A tohle teda plavalo.
1: Kdybych aspoň věděl, kde to má strojovnu,
0: rozhlížel se Pátek.
1: Našel ale jenom jakési divné kormidlo. Aha, tady se to dá snad řídit, řekl a manévroval chvíli s velrybým ocasem, až se mu podařilo nastavit přímý směr. A na moři každý přímý směr vede kam?
2: No,
1: k pevnině. Takže jim bylo už docela dobře, až na to, že Fík dostal psí žízeň. Oh, eyes. Omočil si tedy jazyk v moři a hned vyprskl.
2: Foj, no, ta je slaná.
1: Ale přece tady někde byl ten pramen, ne? Připomněl mu Pátek. Až začne zase jít stříkat, no tak se napijem. Lehli si nosem přímo nad vodotrysk a čekali. Ani se moc nenačekali a vodotrysk naplno spustil. No jo, zní to hezky, jenže než si stačili loknout, vystříklo je to skoro až ke hvězdám a málem se srazili s meteorologickou družicí. Samo sebou, než dopadli z toho kosmického výletu zpátky, velrybý ostrov jim dávno uplaval. Ještě, že nedaleko byl jiný a že Fík uměl psího kraula. Tak vy zase víte, co je to psí kraul? No přece. Přece trošku míň. Hlejte, slušně se tomu říká čubička. No, tak tedy, Fík si hodil pátka na hřbet a plul rovnou za nosem, až dopluli k tomu opravdickému ostrovu, který se nehejbal a byl bez vodotrysku.
2: To byla plavba.
1: Na ostrově rostly všeho všude 4 palmy a trocha křoví. Trosečníci nešťastně usedli na břehu a čekali, vyplavíli jim moře něco užitečného ze stroskotané lodi. Vyplavilo jim kus komína a bednu syrečku. Takhle tady bídně zahyneme, naříkal plavčík Pátek, ale Fík ho uklidnil.
2: A co by? Postavíme si vor?
1: Jo, ušklíbil se Pátek. A kde vezmeš sekiru? Fík se taky jen zašklebil, máchl mohutným ocasem těsně při zemi a první palma spadla jako poťatá. Zbývající brzy následovali. No jo, brblal zase Pátek, ale stejně nemáme provazy, aby jsme ty klády spletli.
2: A proč bychom si je měli s něčím splést, člověče?
1: Ale ne splést, potřebujeme uplést vor, rozumíš?
2: Aha, vzpomněl si Fík. Říkala mi jednou Ája, že vlna slouží k pletení.
1: Mávl tlapou do moře a vylovil jednu pořádnou vlnu a hned bylo čím spoutat vor.
2: Takovej vor ale jezdí ukrutně pomalu,
1: řekl Fík, když byl s prací hotov. Chvíli dumal a pak to vydumal, až se Pátek divil.
2: Uděláme si to na raketovej pón.
1: Pátek zvědavě přihlížel, co to Fík kutí. Maxi pes vzal ten kus komínu, přimontoval ho pod vor a na zadním konci pak držel v rouře hrst syrečku. To se ví, druhým koncem se ryby překotně a v hustých houfech hrnuly za tou syrečkovou vůní. Když byla roura plná ryb, Fík se naklonil k přednímu konci a mocně do roury štěkl. Zděšené rybky vystřelily zadním koncem roury jako opravdový raketový plamen. A vor poskočil dopředu s běsilou docela nenámořní rychlostí. Za 3 štěknutí dorazili k břehům Afriky. Přivítali je tam černí nahatí kluci, kteří nadšeně skákali a volali, ukazujíce si na Fíka. Hleďte, slon bez chobotu, anebo nosorožec bez nosorohu?
0: Fík se otřepal a zavrčel na kluky.
2: No, no, copak jste ještě neviděli normálního psa?

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo. No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v dnešní speciální školce. Divíte se, že ještě neslyšíte Ušouna? Nebojte se, to se za maličkou chvíli změní. Ušoun totiž vyrazil na pohádkovou konferenci a bude nám jako reportér hlásit, co se tam všechno děje. Tak pojďte, vyzkoušíme spojení. Halo, halo, slyšíme se? Zkouška spojení.
1: Ano, ano, slyšíme. Ahoj kamarádi, ahoj Janni, reportér Ušoun Rušoun se hlásí z pohádkové konference neboli z pohádkového setkání.
0: Ušoune, prosím tě, prozraď nám, kdo všechno na konferenci je.
1: No, už jsem viděl ježibaby, červenou karkulku, draka mraka, blafouna i chrojče, dlouhého, širokého a bystrozrakého, taky jsou tu jelen se zlatými paroji a smolíček, pacholíček, šípková růženka, popelka, skřítkové, trpaslíci, víly i mluvící banán.
0: Cože, mluvící banán? Takže by se dalo říct, že na pohádkové konferenci se sešly všechny pohádkové postavy.
1: Ano, to jsem právě řekl. A abych vás už na začátku namlsal, navnadil na moje další zprávy, na moje další zpravodajství, prozradím vám, co se tu všechno bude dít. Jako první je na programu ubývání paloučků vhodných k vílímu tanci. Další hodinka patří hejkalům a jmenuje se Hejkám tady, hejkám tam, hej, hej, hej. A bude se věnovat hlavně trénování hlasivek, trénování hlásků. A ještě, než se všechny pohádkové postavy sejdou u oběda, vysvětlí čarodějnice Griselda, jak správně pečovat o kouzelné předměty.
0: Páni, to zní velice lákavě, Ušounku. Tak prosím tě, dobře poslouchej, ať nám to pak můžeš vysvětlit.
1: Samozřejmě, Jani. Reportér Ušoun Rušoun se loučí a právě se vrhá do akce, aby pro vás i příště měl ty nejžhavější zprávy.
0: A Jana tady ve studiu se zase vrhá na písničku, aby vás potěšila a na pohádkové téma ještě lépe připravila.
1: Ušounova písnička.

0: děti, i po písničce posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. A to je moc dobře, protože jinak byste se nedozvěděli, co se právě děje na pohádkové konferenci. Tak holky a kluci, tak na pohádkové konferenci právě někdo stojí u Šounovi na noze. Nebo možná na obou.
1: Ale ne, kamarádi, hlásí se vám reportér Ušoun Rušoun z pohádkové konference a nikdo mi nestojí ani na jedné noze, ani na obou. Chtěl jsem vám jen předvést, jak správně hejkat, protože jsem se to před chvílí dozvěděl od hejkalů.
0: Aha, tak teď už je mi to jasné, Ušoune.
1: No tak to zkus, Janě, ty, když jsi tak chytrá.
0: No dobře, já to zkusím, ještě jsem nikdy nehýkala, ale zkusím to. Hejk, takhle.
1: Ty brďo, Janě, ty jsi talent, klidně bys mohla už zítra strašit v lese.
0: No, děkuju moc krát, ale já budu radši i dál zpívat. A jaká byla Griselda?
1: Čarodějnice Griselda mluvila o tom, jak se správně starat o kouzelné předměty. Je to dost podobné jako starost o hračky. Třeba je mít srovnané, čisté a tak dále, a tak dále. Ale víš, co mi přišlo zábavné, když na začátku vyprávěla o jednom Honzovi, co nerad uklízel. A když měla přijít do jeho chalupy návštěva, tak všechny věci nahrnul na jednu hromadu na zahradě a pak ji přehodil neviditelným pláštěm, co dostal od kouzelného dědečka. A pořád ještě ty věci hledá.
0: No, vtipné to sice je, ale stejně je mi ho trochu líto.
1: No, mě vlastně taky. Taky totiž nerad uklízím.
0: To my s kamarády přeci dobře víme. Ale co nevíme, je, jaké bylo povídání o nedostatku bílých paloučků.
1: Bylo to smutné, holky a kluci, víte? Totiž královna Vil, tedy bílý královna, nám prozradila, že na paloučcích bývá často tak velký nepořádek, že na něm víly vůbec, ale vůbec nemůžou tančit. A někdy se zdá, že tam žádné odpadky nejsou. A pak si stejně některá chudinka poraní nožičku o listím přikrytou rezavou plechovku nebo rozbité sklo.
0: Je, to vůbec není dobré. A nemohli bychom jim nějak pomoci?
1: No samozřejmě, že mohli. A to bude náš dnešní úkol. Tak, holky a kluci, tady je úkol, který můžete splnit hned, jak půjdete s rodiči nebo se školkou, anebo třeba s babičkou a dědou do lesa.
0: A pokud ten úkol splníme, budou víly šťastné?
1: No nejenom víly, Jani. Celá příroda. Tak, holky a kluci, když někde v přírodě najdete skládku, nějaké velké odpadky, které nemůžete odnést sami.
0: Prostě takovou ošklivou hromadu. Běžte na nejbližší obecní úřad a skládku tam nahlaste. To znamená, řekněte jim o ní. A když budete mít i fotku, bude to ještě o kousek jednodušší.
1: Jo. A pokud najdete odpadky, které zvládnete odnést sami, tak je pozbírejte. Ale musíte mít s sebou samozřejmě vhodný pytel a taky rukavice a jako pomoc šikovného dospěláka. Bez toho by to nešlo.
0: No, holky a kluci svůj úkol znají a my, Ušounku, půjdeme uklízet do přírody odpadky hned, jak se vrátíš, jo?
1: Přesně tak. A teď si dejte písničku, protože mě čeká královská hostina. Rád bych to totiž dorazil ke stolu dřív než pan Široký, aby na mě ještě něco zbylo.
0: Tak jo, a dobrou chuť, pane reportére Ušoune. A vy si, holky a kluci, pochutnejte na písničce.
1: Ušounova písnička.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska Ušoun na pohádkové konferenci. Zatím se tam naučil hejkat, ví, jak se postarat o kouzelné předměty a dal nám úkol, aby mohli víly tančit na paloučcích a neměli poraněné nožky o odpadky. Když jsme se loučili před písničkou, právě mířil na královskou hostinu. Tak se zase zkusíme s Ušounem spojit.
1: Ahoj, holky. Ahoj. Ahoj.
0: Co to, Ušoune?
1: Ahoj, kluci. Do Ušounovy pohádkové školky se vám hlásí reportér Ušoun. Rušoun přímo z královské hostiny. Mňam, blask.
0: No, já tak poslouchám, jak máš plnou pusu a bojím se, aby tady ze sluchátek na nás něco nevypadlo. Slyšíme, jak si pomlaskáváš. Ušounku, co máte dobrého?
1: Obrovské stoly se doslova prohýbají. Jsou tu melouny, jahody, maliny, jablíčka, masíčka, salámky, šunčičky, paštičky, chlebíčky, rohlíčky, koláče, frgály, perníky, okurky, brokolice, rajčátka, cibulky. Mňam, mňam, mňam, mňam.
0: Teda já nemůžu ani mluvit, já mám slin plnou pusu.
1: A taky cukrová vata a kokosové suky a preclíky a pečená kuřata a holoubata a salátka a řetkvičky a jogurty a marmelády a...
0: A víš co, Ušounku, tak si ještě hostinu užij i za mě, protože jak tě tak poslouchám, mohl by si jmenovat jídlo ještě zítra a my si zatím dáme s kamarády pohádku.
1: No dobře, Jani, když myslíš, reportér Ušoun Rušoun se zatím loučí a přihlásí se opět po pohádce. Ušounova pohádka.

0: Mezi dvěma horskými skalami se klikatila dravá bystřina, plná křišťálové vody. Drala se přes kameny a výmoly, skákala, točila se, zurčela, zpívala. A na mnoha místech byla zase klidná a tichá. Opravdový ráj pro rybky.
1: Ach, já si snad nudou ukoušu ploutvičku. Lipane, kamaráde, připluj na kus řeči.
2: Zase chceš mluvit o svém království pstruhu.
1: Jsem pstruh, ne?
2: Tvá matka mě prosila, abych tě hlídal jako oko v hlavě. Zůstal jsi...
1: To už jsem slyšel kolikrát.
2: V našem rybím království si zůstal sám. Musíš si najít nevěstu. Musíš objevit to své království pstruhů. Přišel tvůj čas, Filipe.
1: Už mě tedy dovolíš odplout?
2: Ano.
1: Vrátím se, ale ne sám.
2: Mám u sebe loďku tvé matky. Na dně loďky najdeš čarovnou skřínku. Smíš se jí dotknout jen ty sám. Kdokoliv jiný se jí dotkne, zmizí. Bude zakletý uvnitř skřínky a jenom ty budeš znát tajemství vysvobození. Zde máš od skřínky zlatou ploutvičku. Tou můžeš skřínku otevřít. Tvá matka mě tajemství skřínky prozradila dřív, než jí potkalo neštěstí.
1: Maminka, jaká byla?
2: Krásou a moudrostí se pstruhové královně nemohl nikdo na světě vyrovnat. Měla štíhlé, stříbrné tělo a její oči zářily jako dva diamanty.
1: Proč jenom nebyla opatrnější?
2: Oči jí prozradili.
1: Ne oči, ale chamtivý rybář ji zahubil. Zasekl háček a má matka pstruhová královna musela zemřít?
2: To už je dávno. Vzchop se. Musíme pro loďku.
1: Pomstím se mu. Ta jeho rezavá kštice ho prozradí.
2: Buď opatrný. Vždyť víš, rybáři jsou všude.
0: Pstruh Filip vklouzl do loďky ze stříbrných šupin a projížděl vodním královstvím. Díval se na tu vodní krásu. Oči na ní mohl nechat. Plul dlouho, předlouho. Viděl rybí dívky nevídané krásy, ale ani jedna se nepodobala jeho matce pstruhové královně. A království pstruhů také nemohl najít. Až jednoho dne jeho loďka vplula do dravého spodního proudu, který ho zanesl do klidného horského potoka. Sluneční paprsky prosvítily dno řeky a pstruh zahlédl do vedně ukrytou chýši z rákosí. Odtud se nesl líbezný zpěv.

0: Nešťastná princezno, budeš muset hořekovat.
1: Pstruh Filip uviděl krásnou, ale uplakanou pstruží dívku.
2: Takovou nevěstu hledám po celém rybím království a ona sedí ve staré chatrči. Jako bych slyšel Lipana vyprávět. Tvá matka měla štíhlé stříbřité tělo, oči dva diamanty. Ta podoba.
0: Kdo jsi?
2: Neublížím ti. Hledám království pstruhů a sem mě přilákala tvoje píseň.
0: Už jsi připlul do království pstruhů. Odkud jsi? Neznám tě.
2: Jsem zdaleka.
0: Pst.
2: Čeho se bojíš?
0: Ty asi nevíš, co nás potkalo.
2: Vždyť ti říkám, že teprve nyní jsem doplul. Proč jsi tady v té rákosové chýši? Proč se skrýváš?
0: Pojeď se mnou k mému otci. Tam se všechno dovíš.
1: V doprovodu stráže Jasanka s Filipem dojela k velkému paláci. Filip se rozhlížel na všechny strany. Procházeli vysokou, vzácnými květinami vyzdobenou chodbou a vstoupili do zasedací síně, kde na leknínových stolcích seděli pánové v dlouhých pláštích. Rada pstruhů starších. V čele seděl král. Na hlavě měl korunu, v ruce žezlo a malého zlatého pstrouška.
3: Vítám tě, dcero.
0: Dobrý den, tatíčku. Vedu hosta.
3: Buď pozdraven.
2: Jsem princ Filip.
3: To je má jediná dcera. Jasanka.
2: My už se známe.
3: Řekla ti, jaké neštěstí nás postihlo?
2: Ne.
3: Naše království pstruhů čeká záhuba. Je to 10 rybích dnů, co sem přišel rybář. Loví dnem i nocí. Jako pominutý.
2: Rybář?
3: Naše hlídky zjistili, že mu hlava hoří jako zapadající slunce.
2: Je zrzavý.
3: Ty ho znáš?
2: Jeden takový chytil mou matku, pstruhovou královnu. Chci se mu pomstít.
3: Za těch 10 rybích dnů nám rybář pochytal 50 pstroušků. Je mu dočista jedno, co uloví, pstruží děťátka, matky nebo pstruhy. Proto jsem chtěl, aby se má jediná dcera před ním schovala.
2: Jak se bráníte?
3: Dnem i nocí přemýšlíme, dohadujeme se, ale na nic nemůžeme přijít.
2: Králi, zkoušeli jste ho obelstít?
3: Jak?
2: Nastražit past s rybkou, která má v tlamě drahokam.
3: I to jsme udělali. Ale stal se ještě nenasytnější. Běda nám.
2: Nechte mě chvíli přemýšlet a ať mě nikdo neruší.
1: Filip v paláci dlouho nepobyl. Proklouzl mezi ploutvemi strážců a zmizel v tmavé vodě. Ze skalní skrýše vytáhl svou loďku. Zajel s ní do průrvy mezi skalami a tiše čekal.
2: A kdo pak jsi ty?
0: Au, au, to bolí. Pusť, Filipe, zlomíš mě ploutvičku.
2: Ale, Jasanka.
0: A co jsi čekal? Strašidlo?
2: Sleduješ mě? Aspoň mě, pstruhová princezno, ukážeš, kde ten rybář sedává. Musím si ho dobře prohlédnout.
0: Samá voda.
2: Si prosto říká, jasná princezno.
0: A ty zas pěkný mluvka, jasný princi.
2: Pojď ke mně do loďky.
0: Pusť. Půjdu sama. Proč si mě tak prohlížíš?
2: Líbíš se mi, Jasanko.
0: Takových už tady bylo. A pak zbaběli utekli.
2: Každému si pomáhala?
0: To ne. Ale nestrácejme čas. A už jeď.
1: Filip s Jasankou propluli mezi rostodivnými rostlinami vodní říše a Jasanka prince zavedla pod kořeny velkého smrku, kde se oba schovali. Pod smrkem na břehu potoka seděl rybář a sledoval vodní hladinu. Měl nahozený rybářský prut a čekal. Rybářova zrzavá kštice v posledních slunečních loučích zářila jako svatozář.
4: Nastražíme léčku.
0: Je jako úhoř.
2: Musíme být chytřejší, Jasanko.
0: Jak ti mám pomáhat? Řekni.
2: Na dně mé loďky je diamanty posázená skřínka. Přinesi ji.
0: Ach, ta je krásná. Filipe, co se to se mnou děje? Filipe, s Bohem, lásko moje. Filipe.
2: Jasanko, kde jsi? Ozvi se. Jasanko, já hlupák. Vždyť mě Lipan varoval, aby se skřínky nedotýkal nikdo jiný než já sám. Lipan, přece jsem od něho dostal zlatou ploutvičku. Tou odemknu skřínku a Jasanku vysvobodím.
0: Co se to se mnou stalo? Kam jsem zmizela? Čáry a kouzla? Snad.
2: Jasanko, jen se na ní podívej. No přece na skřínku. Zachráníme království pstruhů, uvidíš.
0: Jak?
2: Skřínka má čarovné kouzlo. Ten, kdo se jí dotkne, zmizí, však víš. Jen já ji mohu vzít do rukou, na mne kouzlo nepůsobí.
0: Filipe, já se o tebe bojím.
2: Pojď, řeknu ti, co musíš udělat.
0: Nepluj do světla, Filipe. Rybář tě zahlédne, buď opatrný.
2: Jasanko, skřínku položím na to skalisko, které vyčnívá z vody. Ty se skryješ za ně a přilákáš rybáře zpěvem.

0: nešťastná princezno, budeš muset ho řekovat.
1: Kdo mě to ruší? Podívejme se, diamantová skříňka. Kdo pak jí tady asi zapomněl? Ta se bude hodit. Co v ní asi je? No, podíváme se, podíváme.

0: Filipe, můj drahý, jsme zachráněni.
1: Rybář zmizel. Je zakletý v diamantové skřínce. A už nás nebude svou chamtivostí soužit a pronásledovat.
2: Konala se slavná svatba prince Filipa a princezny Jasanky. A Lipan, Filipův kamarád, ten na svatbě také byl. Jedl, hodoval a pil.
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já opět přepojuji na našeho reportéra v terénu, neboli na Ušouna Rušouna na pohádkové konferenci.
4: Reportér Ušoun Rušoun se hlásí z pohádkové konference a to hned s hádankou. Ušounova hádanka.
3: Tak co jsi na nás dneska vymyslel, pane reportére?
4: Kamarádi, dneska mám pro vás samozřejmě pohádkovou hádanku. Pamatujete se, jak jsem byl na královské hostině?
3: No jistě, jak bychom mohli zapomenout. Ještě teď se mi z toho zbíhají sliny. A abych byla upřímná, tak doufáme, že přineseš pořádnou výslužku.
4: Jo, s tím se počítá, neboj, Jani. Ale zpátky k hádance. Na královské hostině byla spousta dobrot, ale jedna tam přece chyběla.
3: Vážně, to jsi musel mít hlad, to muselo být strašlivé.
4: Pro mě ne, ale byly tam dva, co z toho byly trošku rozladění. Jeden proto, že si neměl co zbalit do uzlíku na cestu.
3: Honza?
4: Přesně tak.
3: A nebyl ten druhý náhodou starší? A nesedává on u cesty, aby právě o tuhle dobrotu nějakého Honzu poprosil?
4: Jo, jo, jo. Takže holky a kluci, cože chybělo na stole při královské hostině?
3: To my všichni víme. Tak kamarádi, řekneme to pěkně spolu, jo? 3, 2, 1, buchty.
4: Buchty! Ano, buchty, výborně jste to zvládli. Zasloužíte si buchtu, teda písničku. A já se vám po ní zase moc rád přihlásím. Loučí se zatím, prozatím, reportér Ušoun Rušoun. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska Ušoun na pohádkové konferenci.
1: Ano, ano, hlásím se vám přímo z místa.
0: Tak pane reportére Ušoune, co se na pohádkové konferenci děje právě teď?
1: Pozor, vodníci si povídají o keramice vhodné do vody i o klesající kvalitě vody, prostě že už ta voda vůbec není dobrá. A poté se chystá holčičí setkání. Mařenka, Karkulka, Růženka, Popelka, Sněhurka, Locika a tak dále a tak dále.
0: Je, to je velmi zajímavý program.
1: Vodnické povídání mě baví, ale mezi holky se mi nechce, i když jsem pozván.
0: Je, tak to mně by se to ohromně líbilo. A proč se ti tam nechce?
1: Holky mi říkali, že mám přijít, aby mi poradili s outfitem, abych prýti nedělal v rádiu ostudu.
0: Počkej, s čím, že ti poradí?
1: No, s outfitem, no, tak taky nevím, co to je. Ale ostudu ti určitě dělat nechci.
0: A já už vím, s čím tě chtějí poradit. Žádnou ostudu mi neděláš, Ušounku, samozřejmě. Ale pojďme si přeložit slovo outfit.
1: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Tak hlavně, není to outfit, ale outfit. A je to anglicky. Znamená to oblek nebo oblečení pro určitou příležitost. No a to slovo už u nás tak zdomácnilo, že velké holky ho používají dost často, i když jinak mluví úplně česky.
1: Aha, tak to není nic s autem. Jo, jo, tak to jo. Já se rád převlíkám do kostýmu, to mě bude bavit.
0: No a já jsem dost zvědavá, jak vyparáděný reportér Ušoun Rušoun se mi vrátí do školky.
1: Dočkáš se už brzy. Po písničce jsem tam jako na koni. Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Reportér Ušoun Rušoun hlásí návrat z pohádkové konference. Všechno, co se tam mělo dneska stát, už se totiž stalo. A já se vrátil k Janě. Zdá se vám, že Janu neslyšíte? No, pořádně se zaposlouchejte.
1: To dobrota.
0: Přesně tak. Janu slyšíte, ale jenom její mlaskání. Nejdřív byla zklamaná, že jsem nepřijel vymóděný. Ale když jsem na stůl položil výslušku, mlsáníčko už zklamaná nebyla.
1: No, to je pravda. No, ale je trošku škoda, že jsi nenechal oblečení, které ti holky vybrali. Já jsem se tak těšila.
0: Jenže Jani, to by se nám do školky snad ani nevešlo. Oni mi připravili obří hromadu různého oblečení. Sami sobě pak přichystali ještě daleko větší hromady oblečení. No a pak jsme si ho zkoušeli a smáli se a bylo to fajn.
2: Jo, aha, ale to je bezva holčičí zábava. A tip pro vás, kamarádi, když třeba zrovna není co dělat a jste z nějakého důvodu zalezlí doma, můžete poprosit rodiče, jestli si nemůžete udělat takovou malou módní přehlídku, jako Ušoun a holky z pohádkové říše.
0: Super nápad! A já mám pro vás i další tip. Pokud nechcete převlékat sami sebe, převlékejte mě.
2: Ušounku? To ale asi nepůjde, že ne? Každý nemá Ušouna Rušouna ve školce jako já.
0: Ale každý mě může mít v telefonu nebo v tabletu a v super aplikaci Rádia Junior mě může převlíkat, jak se mu zlíbí.
2: Třeba ti může dát helmu. Je, ta ti ale sluší.
0: No, no, tak a Jana už je spokojená úplně. Pochutnala si a nakonec mě ještě vymodí sama.
2: Počkat, pak si tady v té aplikaci ještě namixuju svou vlastní melodii. Tak, je, a najdu tam i svou oblíbenou pohádku. Já už mám spoustu práce, musím utíkat, tak ahoj.
0: No, Jani, jako chápu, že tě naše bezva apka baví, ale snad se s kamarády rozloučíš pořádně.
2: Ale samozřejmě, já jsem se nechala trošku unést. Holky a kluci, moc ráda jsem se s vámi dneska zase ve školce potkala. A tobě, Ušoune, děkuju za báječné zpravodajství z pohádkové konference.
0: Není zač, Jani. A teď už vás, holky a kluci, jen poprosíme o obrázky.
2: Prosím, namalujte nám dneska, jak podle vás vypadá taková pohádková konference.
0: A nebo si vyberte jenom některou z pohádkových postav.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
2: A víte, za co bychom byli ještě s Ušounem moc rádi? Kdybyste nám taky napsali, jak vás baví aplikace Rádia Junior. Jestli Ušouna rádi oblíkáte nebo krmíte, nebo jestli se vám líbí pohádky, které tam najdete a tak.
0: Jo, jo, předem vám za vaše hlášení děkujeme.
2: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová.

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.
0: Do červené.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Restart s Karlem Klementem.
1: Holky, kluci, všem přeju dobré ráno, nebo spíš teda dobré poledne. Je 10 hodin a vy posloucháte ranní restart, naše prázdninové vysílání se mnou, s Karlem. No, dnešní téma, tak pokračujeme v naší expedici Sever a dnes se podíváme na úplně úžasnou zemi, na krásnou zemi. Zemi, který se přezdívá Země ledu a ohně, a není to žádná jiná země než náš milovaný Island. Mimo to se také rozebereme, nebo popovídáme si i o prázdninách, pokud byste chtěli zavolat, nebo jste někde právě teďka na dovolené, určitě volejte, dneska tomu budeme věnovat čas, protože já jsem se včera vrátil z tábora, takže mám spoustu zážitků, takže o Islandu, o tom, jak probíhají prázdniny a co všichni děláte, co podnikáváte, určitě se neváhejte ozvat, ale to všechno nás čeká za malý okamžik. Těším se!

0: Holky, kluci, ještě jednou dobré dopoledne všem. Pokračujeme v naší expedici sever a dnes nás nečeká nic jiného než Island, neboli země ohně a ledu. Tak se pojďme společně podívat na to, co nás vlastně dneska čeká.
1: Island, země ledu i ohně. To je místo, kde nám zem bublá pod nohama a vedle ledovců tryskají horké gejzíry. Na Islandu to opravdu vypadá jako jiná planeta. Najdete tam sopky, lávová pole, vodopády i ledovce. Někde kolem vás leží sníh a přitom se můžete koupat venku v horké vodě. Jak je to možné? Domy i bazény se vytápějí vodou, která přichází přímo z horkého podzemí. Spousta Islanďanů dodnes věří na elfy a další kouzelné bytosti a není to jen pohádka pro děti. Občas se dokonce stane, že se při stavbě nové silnice změní její trasa, aby se nepoškodila skála, ve které prý elf bydlí. Stejně jako v Norsku, ani tady v létě slunce skoro nezapadá, za to v zimě se nad černými lávovými poli často objeví nádherná polární záře. Na Islandu téměř nenajdete komáry. Nikdo přesně neví proč, ale místní si toho rozhodně váží. Zajímavá jsou i jejich jména. Nepoužívají běžná příjmení jako my. Děti dostávají příjmení podle jména tatínka nebo maminky. Takže když se tatínek jmenuje Jón, jeho syn bude Jónsson, tedy Jónův syn. A dcera? Jónsdóttir, Jónova dcera. A nakonec jedna trochu strašidelná pověst. O Vánocích prý po horách chodí obrovská vánoční kočka. Ta si podle legendy přijde pro každého, kdo pod stromečkem nedostal ani jeden nový kousek oblečení. Takže jestli někdy dostanete ponožky nebo svetr, možná budete mít ještě o trochu větší radost. Pro Rádio Junior, Karolína Lašáková.

Tak pojďme se společně už konečně podívat vlastně a vydat se na jedno z nejzajímavějších míst na světě a tím není nic jiného a žádná jiná země než náš Island. Island, tak pojďme si říct nejdřív nějaké základní informace, abychom věděli, kde se nacházíme, proč se nacházíme a tak jako obecně měli povědomí o tom, kde právě teď jsme. Island je ostrovní stát ležící v severním Atlantiku, kousek pod severním polárním kruhem. A přestože název znamená ledová země, rozhodně tam není celý pokrytý ledem. Díky vlastně teplému golfskému proudu jsou zde zimy mírnější, než by třeba člověk čekal. No a taková zajímavost rovnou na začátek, na Islandu žije necelých 400 tisíc obyvatel, takže je tam, dejme tomu, méně lidí než třeba tady u nás v Brně. No hlavním městem tak je Reykjavík, který je zároveň nejseverněji položeným hlavním městem na světě. No a přestože je Island poměrně malý, tak nabízí neuvěřitelně romantickou krajinu. Najdete tam sopky, ledovce, vodopády, gejzíry i černé pláže. No a právě o tom všem si dneska budeme říkat, budeme si o tom povídat, rozebereme si ty jednotlivé vrstvy, podíváme se taky teda na gastronomii, protože co jsem koukal, tak ji mají i zajímavou. Takže si určitě rozebereme jídlo, přírodu, prostě zkrátka všechno, abychom si ten náš Island rozebrali.

0: krev!
1: Island bývá často přezdíván země ohně a ledu. No ale proč? No protože se na jednom místě vlastně potkávají ledovec a aktivní sopky. Na ostrově se nachází přes stovek sopek, z nichž několik desítek je stále aktivních, holky kluci. Island leží přesně na rozhraní dvou tektonických desek, a to evropské a severoamerické. No a ty se od sebe pomalu vzdalují a právě proto zde vzniká tolik geotermálních aktivit. No a místní využívají horkou vodu třeba z podzemí právě k vytápění domů nebo bazénu a díky tomu jsou náklady na vytápění mnohem nižší než třeba ve většině Evropy. No a pojďme se teďka podívat na přírodu. Tak když se vlastně řekne Island, tak většině lidí se vybaví co? No vodopády. A hele, není divu, holky kluci, najdete jich tam stovky. Mezi nejznámější patří Gullfoss, Seljalandsfoss a nebo Skógafoss. Stejně známé jsou teda i černé pláže a jejich písek tak nevznikl jako na normálních plážích rozdrcení mušlí, ale je z rozdrcené lávy. A když se k tomu přidají mohutné vlny Atlantiku, tak vznikne opravdu jedinečná podívaná. No a pokud budete mít štěstí, tak můžete na Islandu spatřit i polární záři. Ta vzniká vlastně při střetu nabitých částic ze slunce, se zemskou atmosférou a na obloze potom vytváří nádherný zelený, růžový, fialový, no prostě barevný světelný vlny. A my už jsme se o tom zpět bavili, já jsem v životě neviděl tu polární záři a strašně rád bych se na ní podíval, nebo aspoň jednou v životě viděl, jako jasně, na fotkách ji viděl každej, ale prostě vidět to na vlastní oči musí být něco nádherného a ještě třeba, když stojíte na té černé pláži a mít to kombo, tohle, ta kombinace, to musí být k nezaplacení. A ještě třeba k tomu nejlíp nějaký dobrý jídlo samozřejmě, místní. No a jako Island zní prostě jako krásná pohádková země. No a my si za chviličku řekneme už něco víc.

0: Watch it go.
1: Holky, kluci, my si teďka pojďme říct něco o mýtech a pověstech na Islandu. A teďka to bude něco opravdu zajímavého, protože mnoho Islanďanů tak právě věří na takzvané skryté lidi, neboli huldufólk. Jsou to bytosti podobné elfům, které údajně žijí ve skalách nebo lávových polích. Ať už tomu člověk věří nebo ne, tak některé silnice byly v minulosti dokonce skutečně přeloženy, aby nenarušily místa, kde podle nich tihle elfové žijí. Takže i takhle na základě pověsti a pověrčivosti, tak museli dokonce odklonit různé cesty, silnice nebo je třeba úplně zrušit, protože by to takhle jakoby zasahovalo do toho elfovského přirozeného prostředí. No a co je strašně zajímavé, tak pro Islanďany, tak nejde ani tak o pohádky, jako spíš třeba o součást jejich kulturního dědictví a tradic. Takže to je strašně hezký. Upřímně, holky, kluci, já nevím, jestli to o mě víte, ale já jsem pověrčivý, ne úplně na tyhle věci, ale třeba na to, že se neprochází pod štaflema a tak. No a vedle elfů, tak se v islandských pověstech objevují také trolové. Podle legend žijí v horách a vycházejí hlavně v noci. Jakmile je ale zastihne první sluneční paprsek, tak se promění v kámen. No a právě proto tolik místní často ukazují na zvláštně tvarované skály a říkají, že jde o skamenělé troly. No když se podíváte na fotografie islandských útesů, tak si možná řeknete, že na těch příbězích možná něco trošičku bude. No a dostředit se všeho dobrýho, tak se teďka pojďme přesunout na vánoční strašidla a tak. Na Islandu totiž nechodí jen Ježíšek nebo třeba Santa Claus. Místní děti znají 13 vánočních skřítků, kteří přicházejí postupně před Vánoci. Jenže pozor, tady je ten háček, protože jejich maminka Grilla, podle legend, tak neposlušné děti unáší a vaří je v kotli. A aby toho nebylo málo, tak rodina má ještě obrovského vánočního kocoura, který prý sní každého, kdo na Vánoce nedostane nové oblečení. Takže pojďme si to shrnout. Máme na Vánoce 13 skřítků malých, kteří chodí před Vánoce a rozdávají dárky. Jejich mamka Grilla, ale vaří v kotli všechny děti, které zlobily. A pokud dítě nedostane nějaký kus oblečení, ať už třeba ponožky, trenýrky, tričko nebo tak, tak je s ní jejich velký vánoční kocour. Každopádně Grilla je strašně hezky stvárněná v jednom filmu, jmenuje se to Red One, kde tam unesou Santu Klause a je tam Grilla, je tam krásně znázorněná a vypadá celkem strašidelně, takže holky, kluci, tohle to bych spíš jako trošku nechal posoudit rodiče. No a tohle to budou naše pověsti a mýty. Je to strašně hezký, jak vlastně, i když jsme měli to Norsko, jak se tam v těch severských zemích objevují ty trolové furt a furt a furt. A vlastně je to strašně hezký, že věří tomu takhle ty lidi. A upřímně, každá, dejme tomu takhle, kultura nebo to, tak má něco, čemu věří. Ale my si víc za chviličku řekneme už za chviličku.

0: nové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Holky, kluci, teďka nám hrála písnička Holiday, taková prázdninová. No a teďka, když už pojďme teďka na chviličku odbočit od tématu Island a pojďme si teďka něco říct o prázdninách, jak to jede, jak to všechno šlape. Já začnu svým zážitkem. Teďka včera jsem se vrátil z dětského tábora, kam jezdím už 11 let, něco takového, přes 10 let. 10 let je to určitě, takže přes 10 let, tím 11 úplně nejsem jistý. No, ale poprvé jsem tam byl jako praktikant, nebo pokud to třeba někdo nezná, tak dejme tomu takový podřazený vedoucí. A bylo to strašně fajn se znova setkat s tou partou lidí po strašně dlouhé době a užij si to s nima, děti byly skvělý, všechno a... Takhle, já bych tady o tom mohl mluvit další hodinu a půl, o všech zážitcích, o všem, co jsme dělali, jaký hry jsme hráli, ale bylo strašně krásný se najednou odreagovat od té Prahy prostě a vyjet někam takhle a být v přírodě s kamarády a užívat si. Takže pokud jste teďka někde vy a chtěli byste se podělit o svoje zážitky, tak určitě neváhejte zavolat na telefonní číslo 800 199 199 anebo i když někde nejste, tak klidně zavolejte jenom tak a pojďme pokecat třeba co máte v plánu na prázdniny nebo kde už jste třeba stihli být. A já bych teďka s dovolením pustil, dejme tomu takovou naší hymnu letošního tábora a za chvilku se vrátíme zpátky k Islandu.

Holky, kluci, už jsme se bavili o tom, o sopkách, o polárních zářích, o přírodě, o mýtech. A my se teďka pojďme podívat, co se tam vlastně jí. Protože je Island ostrov, tak základem místní kuchyně jsou ryby a mořské plody především. Je to velmi, velmi oblíbená, tak je třeba treska, losos nebo arktický siven. Ryby se připravují na mnoho způsobů, pečené, uzené nebo sušené, nebo další způsoby samozřejmě, jak chcete. Každopádně velkou tradici má také jehněčí maso. Islandské ovce se totiž většinu roku volně pasou v přírodě a místní tvrdí, že právě díky tomu má maso výjimečnou chuť. A pokud budete mít chuť na něco sladkého, určitě narazíte na tradiční skořicové šneky nebo výborný skyr. Ten připomíná jogurt, ale ve skutečnosti jde o čerstvý mléčný výrobek s vysokým obsahem bílkovin. Na Islandu toho jedí mnohem více a hodně. No a já mě teďka jenom zajímá, já se podívám, holky, kluci, vyhledám, protože já jsem snad někdy zaslechl něco o tom, že je na Islandu více ovcí než lidí. Tak se pojďme schválně přesvědčit, nebo pojďme zkusit to, jestli jsem si teda třeba nespletl zemi, ale pojďme se zeptat, je na Islandu více ovcí než lidí? A já upřímně, holky, kluci, ani nevím, kde jsem tuhle tu informaci kdysi zaslechl. Vím, že už to bylo dávno, ale ano, je tomu tak. Je to jedna z nejzajímavějších islandských zajímavostí. Na Islandu je opravdu více ovcí než lidí. Obyvatel je tam teda kolem nebo míň jak těch 400 tisíc, což je třeba míň, jak jsme tady říkali už na začátku, míň jak u nás v Brně, ale ovcí tak je tam přibližně 800 až 900 tisíc. Takže to vlastně připadá 2,5 třeba, nebo pojďme to zprůměrovat, 2 ovce na jednoho obyvatele. Takže to je celkem zajímavý fakt. To jsem nečekal upřímně, že jsem se trefil i se zemí a tyjo, tak to je hustý. Představte si, že bychom tady měli třeba v Česku dvakrát, tak třeba na jednoho obyvatele tady, na jednoho človíčka, tak bychom měli 2 kravičky. Prostě 2 krávy na jednoho člověka. To nevím, jak bychom se sem vešli. Uvidíme, ale třeba bychom to určitě nějak vymysleli, ale to je hustý tohle.

Holky, kluci, já jsem teďka našel a jenom mě to tak trošičku zajímalo, když jsme se teďka bavili o té kuchyni a o jídle na Islandu. Nejpodivnější islandská jídla. Islandská kuchyně má sice ryby a všechno, jak jsme si říkali, ale má i takovou tu odvážnější stránku. A jedním z nejznámějších tradičních pokrmů tak je hákarl. Je to fermentované maso žraloka. Čerstvé maso žraloka je totiž jedovaté a proto se několik měsíců nechává zrát pod zemí a následně se suší. No a výsledkem je jídlo s velmi výraznou vůní, kterou někteří přirovnávají k čpavku. Mnoho turistů ho ochutná spíš ze zvědavosti, než třeba kvůli chuti. No a takovou další specialitkou tak je vařená ovčí hlava nebo krvavý puding. Pro místní jde o tradiční pokrmy, které se jedly už v dobách vikingů, kdy bylo potřeba využít vlastně úplně všechno. Takže i tahle ta odvážnější stránka existuje. Každopádně my se teďka pojďme podívat na různé zvyky, tradice, na nějaké zvláštní zvyky Islanděnů a tak. Tak Islanděné tak mají několik zvyků, které mohou cizince trošičku překvapit. A například před vstupem do geotermálních bazénů je naprosto běžné a dokonce povinné se důkladně osprchovat bez plavek. Místní to považují za samozřejmost a nikdo se nad tím nepozastavuje. Dalším takovým zvykem tak je velká důvěra mezi lidmi. Není výjimkou, že rodiče nechávají dítě spát v kočárku venku před kavárnou, zatímco si uvnitř dávají kávu. Samozřejmě dítě pravidelně kontrolují, ale prostě pro Islanděny je to zcela běžný. No a možná vás překvapí to, že bazény nejsou jen místem pro plavání. Jsou hlavně společenským centrem, kde se lidé scházejí, povídají si a odpočívají. Takže tak, jako nejvíc zvláštní mi asi přijde nechat jako ten kočárek tam venku, ale kontroluju to a jestli jsou na to zvyklí, tak jo. No a ještě to pojďme doplnit různýma kuriozitama a určitýma islandskýma zákonama, protože Island má i několik zajímavostí, které vypadají skoro jakoby z filmu. No a na ostrově například dlouhá desetiletí tak platil zákaz vlastnit psa v hlavním městě Reykjavíku. Měl zabránit šíření nemocí a chránit ovce. Dnes už zákaz neplatí samozřejmě, ale lidé musí dodržovat nějaká určitá přísná pravidla registrace. Na Islandu tak také téměř neexistují příjmení v našem slova smyslu. Místo nich většina lidí používá takzvaná patronymika nebo matronymika. To znamená, že příjmení vznikne podle jména otce nebo matky. Když se například tatínek jmenuje Jón, tak jeho syn může být Jónsson, jakože Jónův syn, Jónsson, a dcera Jónsdóttir. Jakože Jónova dcera. No a dokonce i telefonní seznam bývá řazen podle křestních jmen a ne podle příjmení. Takže máte to tam celkem zajímavý, jestli v telefonním seznamu budete hledat podle křestního jména a ne příjmení, hodně štěstí. Každopádně tahle země mě začíná čím dál tím víc lákat, abych se tam zajel podívat a zkusit třeba aspoň přesně ne kvůli chuti, ale kvůli zajímavostem nebo kvůli zvědavosti to žraločí maso.

chvilky, kluci, pojďme se vrátit ještě zpátky k jedné takové zajímavosti nebo pro jednu takovou typickou věc pro Islanďany. A to je čtení knih. Islanďani prý milují čtení knih a Island patří mezi země, kde vychází nejvíce knih na obyvatele. Mnoho lidí si dokonce samo někdy v životě napíše nějakou vlastní knihu. Existuje také krásná vánoční tradice, zvaná Jólabókaflóð, což by se dalo přeložit jako vánoční knižní záplava. Před Vánoci vychází obrovské množství nových knih a lidé si je navzájem darují pod stromeček. No a potom čokolády si večer

lepší samozřejmě než filmy. Rozšíříte si slovní zásobu a i představivost. Protože najednou něco čtete a musíte si to nějak představit. A upřímně, tahle tradice na Islandu tak se mi strašně líbí. A ještě ta vánoční tradice, to Jola Boka Flu, ta vánoční knižní záplava, tak to je moc hezká tradice. No, takže holky, kluci, co si vlastně tady odnést z toho celého, tak na závěr tak dnešního povídání, tak bych rád zmínil jednu věc, kterou si z Islandu neodvezete v kufru, a to je pocit, že příroda je silnější než člověk. Na Islandu sopky připomínají, že země je stále živá, vodopády ukazují sílu vody, ledovce trpělivost času a gejzíry energii ukrytou vlastně pod našima nohama. Je tam toho strašně moc, je to krásný. Určitě bych se tam rád někdy zajel podívat. Doufám, že i tohle vysílání třeba nějak přiblížilo vám tady takhle Island a že se to třeba jednou stane z vašich destinací, kam se chcete podívat. Ale my si teďka pojďme dát písničku a holky, kluci, děkuju za to, že jste poslouchali, buďte s námi, my jsme tady s vámi a slyšíme se zítra. Tak zatím ahoj!

Tinen on tvoj a psal som si detský sny. S brachou sme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

ploutví, velbloutví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si kává.

Dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: Radio Junior.
1: Mom always wants me to clean up my things,

poznali, to byste koukali, jak se jeho vlny valí. To, co vody vzali, zmizelo už v dáli, i v novinách o tom

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

Říkej, ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli. Nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku? Ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím? Dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

činnosti, za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit,

0: budu vždycky na veškerý praktický činnosti. Za to jsem však dobrák od kosti.
1: Radio Junior.

0: Klub Rádia Junior od ledna v novém.
1: Baví vás věda nebo raději sportujete?
0: Čtete knížky, sledujete filmy?
1: Nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád?
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás vynese do povětří na širé ruské pláně, kde se prohání mladík zakletý do sokolího peří. O jeho přízeň usiluje zlá carevna, ale jeho láska patří půvabné a nevinné Marjušce. Na motivy ruské pohádky napsal Zdeněk Skořepa, režie Karel Weinlich. Účinkují Ladislav Mrkvička, Miroslava Hozová, Marta Škrlantová a další. Vyrobeno v roce 1974.

0: je noc. Bílý krov. Však den už nenechá na sebe čekat. Raní větřík schazuje sníh z vrcholků jedlí. Ptáci čiřikají. Vstupuji Mariušce do snu. Mládenec světlí krásou nezemskou, mlhavý přicházím tmou k záhlaví lůžka. Láska se mi chvěje v očích.
1: Kdo jsi?
0: Jsem Finist jasný sokol. Moje peří voní modřínem. Bratříčkuji se s modrým nebem a s jasným sluncem. Mám tě rád, Mariuško. Tebe, nejmladší ze tří sester. Ale ve dne k tobě neumím promluvit jinak než křikem ptáků. Neměl jsem vždy peří. Zlá carevna přepadla můj zámek. Mě proměnila v jasného sokola a mé služebnictvo obdarovala rozmanitým peřím.
1: Ubohý Finiste.
0: Sestry žárlí na tvou mladou krásu. Sami ji nepobrali, ale strojí se. Jak se strojí? Celý den před zrcadlem sedí, na bílo, na červeno se líčí, do nových šatů se oblékají. Nic dobrého ti nepřejí.
1: Jak ti mohu pomoci?
0: Opatři si mé peříčko, Mariuško. Peříčko Finista jasného sokola. Až ho budeš mít a měsíc tichonce zvedne své stříbro na čirou step, přiletím k tobě. Noc co noc budu tvým hostem.
1: Najdu tvé peříčko, Finiste jasný sokole.

0: Co okouníš, Mariuško?
1: Oči na nás můžeš nechat.
2: Jedním očkem se dívám na tvé šaty, Anutko, a druhým na ty tvé oxušo. Krása nevídaná.
0: Závidíš nebo si tropíš šašky?
2: Ani to, ani ono, sestřičky.
1: Proč by záviděla? Sama v hadrech a stejně se za ní ženichové hrnou, nestačíme je hostit.
2: Ale jenom jednoho si vyvolím.
0: Koho? Známe ho?
2: Vždycky před úsvitem, v tom kratičkém snu před procitnutím se mi o něm zdává.
1: To je toho a já už myslela, že přišla starosvatka z dary.
0: Chlapci, hej, zpívejte, nalaďte gusle. Mariuška má ženicha.
2: Neposmívejte se. Jak ho spatřím, nevím, čím to je. Smutno mi samotné chodit po širém světě.
0: U dřevěných vrat postávají chlapci, krásní mládenci, šeptají, hledí, smějí se na ně. Ona je nosnech.
1: Na tvé sny nejsme zvědavé, a jdi si po práci.
3: Je zima. Můj křišťálový palác pokryl bílý sníh. Zlaté báničník šedým nebesům, cestičky zaváté, brána na závoru. V nádherné komnatě sedí carevna. Je sama. Jen svíce ozařují obrazy na stěnách. Zlaté rámy svítí se tmy zlým leskem.
4: Kdo je?
3: Jistě uhodneš, carevno, kdo je tvým pozdním hostem. Kdo křídly tluče na tvé okno?
4: Ach, finist, jasný sokol, čekala jsem tě. Věděla jsem, že jednou přijdeš po kolenou.
3: Tak nemůže přijít po kolenou.
4: Ukláníš se tedy až k zemi.
3: Tak se nemůže uklánět až k zemi.
4: Pravda. Teď jsi pták. Ale jaký jsi býval mládenec, celou noc jsem prosnila. Jen o tobě se mi zdálo, o bohatýru, kterému není v zemi rovno.
3: Zbav mě sokolího šatu, carevno.
4: Tíží tě, heč jenom peří.
3: Je těžší olova. Malá ptačí hruď srdce svírá.
4: Ráda. Tvá křídla hodím větru na pospas. Vrátím ti i nádherné síně z tyrkysu a jantaru. Zástupy sloužících ti přivedu k nohám. Květinám vezmu vůni, slavíkům zpěv, aby tě denně těšili. Pod jedinou podmínkou. A ty ji dobře znáš.
3: Tu nemohu splnit.
4: Nemůžeš? Ty nechceš. Proč tedy přešlapuješ na mém okně?
3: Proletěl jsem bouří, větrem, stemnělým nebem. Ale co člověk pro lásku neudělá?
4: Tak. A kdo je ta dívka?
3: Mariuška. Sotva, kde najdeš takovou krásu? Když promluví, to slavík zpívá. Raní červánky, hoří v líčku, zlaté copy bílou hruď hladí.
4: Dost, meč už!
3: Vyslyš mě, carevno. Lidskou podobu mi můžeš jediným slovem navrátit.
4: Nadarmo ses mi ve snách zjevoval a promlouval řečí sladkou medovou. Jaké procitnutí. V očích mám mlhu, v srdci nenávist.
3: Srdci nelze poručit.
4: Leď pryč, finiste. Leď, chceš-li život zachránit. Nemám tě mít já. Nebude tě mít ani ona. Navěky zůstaneš sokolem.

0: trojka je zapřežena, tatínku. Koničci jako holubičky, jen se rozletět bílou cestou.
1: Ta bude v raním slunci samý drahokam. Huňatější kožich nemáš, Mariuško? Nepatřím ještě do starého železa.
0: Tenhle aspoň mráz neproštípe.
1: Máš o mne starost. Však nejedu do města za zábavou, ale na slavný trh.
2: Co nám přineseš, tatíčku milý?
3: Hodně dárků.
1: Co vám na očích uvidím, dcerušky?
2: Já chci šaty s květy.
3: A já zlatem lemované.
2: Prstýnek a náušnice a náramek a drahou čelenku do vlasů.
3: Já taky, taky.
1: Budíš. A co ty, Mariuško, nejmladší dceruško? Co tobě mám přinést?
0: Mně nic jiného, tatíčku, nežli peříčko finista jasného sokola.
1: Peříčko? Obyčejné peříčko?
2: Co chce kachna?
3: Mám otolici.
2: Kdo je ten finist jasný sokol?
3: Snad ne ženich.
1: Přestaňte vy dvě. Když jinak nedáš, Mariuško, poohlednu se v trhu i po takovém peříčku.
4: Noci ubývá. Kohouti už kokrhají jitřní. Vstupuji Mariušce do snu. Zakletý stín, v jehož srdci rozkvétá růžový kvítek naděje. Průsvitný přicházím tmou k záhlaví lůžka.
0: To jsi ty, milý.
4: Máš moje peříčko, Mariuško? Peříčko finista jasného sokola?
0: Kupci neprodali, z nebe nepřiletělo.
4: Lehko vážně jsem s peříčkem zacházel. Modřínům, smrkům, břízám ukazoval, jasnému slunci se chlubil, vítr mi je vzal.
0: Vzácné peříčko.
4: Takové, které aspoň na chvilku mi může vrátit lidskou podobu.
0: Ten zármutek nech větru. Zítra zase pojede otec na trh. Sjedou se kupci z celého carství. Postaví krámy, boudy a stany. Mezi zlatem třeba i peříčko vyloží. Kupeckým hlasem nabídnou.
4: Zlato peříčko nevyváží.
0: Platíš za lásku sokolím peřím. Ale kdo ví, co za ní zaplatím já?
4: Za sen se přece neplatí.
0: Co ty víš, když tiše stojíš nad mou pelestí? Tvůj hlas mne konejší. Na závist sester zapomínám. Ale jedno ti povím. Jednou zlé kouzlo pomine tak jako nemoc. A ty vstoupíš v podobě dobrého mládence přes můj práh.
4: Děkuji ti za potěchu, nejmilejší. Den procitá. Za horou vyšlehly paprsky jasného slunce. S jitřním rozbřeskem musím zmizet tvým očím.
0: Naschledanou, finiste, jasný sokole.

0: Kupte si blahorodí.
1: Liščiny, velčiny, soboliny.
2: Prohlížejte panstvo.
0: Drahé kameny rozmanitého květu, prsteny zlaté.
2: Kupte si.
3: Hej, kupci.
4: Vida, tatík. A celý jako ze sněhu.
5: Co bys rád?
3: Peříčko finista jasného sokola.
2: Jsi šprýmař, na takové máme větší oháňku.
3: Sou ještě počkejte, opravdu scháním peříčko. Trh jsem prošel křížem krážem, oči si mohl vykoukat a nic.
4: Koupíš leda vrabčí brk.
5: A za ten platit nějakému šibalovi je věčná škoda.
2: Ten najdeš na vlastním dvoře.
4: K čemu ho potřebuješ?
3: Já ne, kupci, ale moje nejmladší dcerka, Mariuška.
5: Divné přání.
2: Člověk se kolikrát až diví, co se těm krasavicím vylíhne po copy.
0: Koukněte, lidičky!
5: Co vyvádíš jako splašená trojka?
0: Vedle vyrostl krámek, jako by ho vítr přinesl.
5: Před chvilkou tu ještě nebyl.
2: Na mou duši nebyl.
0: S rozsuchaným šedivým dědou.
5: Ať mě hubený vlk naráz polkne, po pultě rozkládá peříčka.
3: A pak, že nepochodím. Dobrý den, dědečku.
6: Samý vítr, sama metelice.
3: Jinou jako v zimě, to u nás jinak nebývá.
6: Dobře, že nehubuješ, už si nakoupil?
3: Tak, tak. Na trhu všeho dost, jen pro svou nejmladší ještě skáním dárek.
6: A co by to mělo být? Snad ne zlatý palác.
3: Je skromná. A jak tak koukám, máte vy zboží. Samá pírka.
6: Paví, kohoutí i pštrosí. Co teď nosí carevny na kloboucích? Nazbíral jsem je po celém světě.
3: Peříčko finista, jasného sokola, byste v tom chumlu nenašel?
6: I našel. Tady je.
3: Je to obyčejné pírko.
6: Na krásu nekoukej.
3: A co za něj?
6: Dobré slovo stačí.
3: Jste z Laciného kraje, dědečku. No, vždycky jsem se snažil být dobrým člověkem. Někdy to bylo těžké. Zlost vyskočí, hlavu zakalí, jazyk nakřivo popostrčí.
6: Však tě znám.
3: Ví?
6: Jak by ne. Jsem car vítr. Lítám po světě. Jednomu schodím čepici, druhému fouknu do tváře. Ale vždycky se dobře podívám.
3: Car vítr? Na mou věru, začíná to tu pěkně protahovat. Sníh v jednom víru, podivný krámek mizí v povětří, jeho zboží se rozletělo do všech stran. Děkuju! Děkuju moc krát za peříčko.
7: Je noc. Bílá metelice. Křídla těžknou. Miliony drahokamů ustýlá širou step, zametá stopy lidských šlépějí i veselých trojek. Okénko Mariuščiny komůrky září dotmy jako spásná hvězda. Mariuško.
8: Kdo je? Kdo v tak pozdní noci?
7: Já, finist, jasný sokol.
8: Finiste.
7: Máš peříčko?
8: Mám.
7: Hoď ho na zem. Rychle. Dočkat se nemohu. Mariuško nejmilejší.
8: Jaký ty jsi divnodivný host. Přicházíš oknem a místo bohatýrského kabátce odkládáš sokolí peří.
7: Věř mi, Mariuško, že žádný car na zemi se do krásnějších očí nedíval.
8: Finist.

0: Tatičku, pomoz.
1: Naprav Marujuši palici paličatou.
2: Co zase máte?
1: Celou noc jsme na nohou.
0: Div nás mráz neuštípal.
2: Tak povídejte, co se stalo.
0: K Marujušce přeletěl sokol.
1: Sametovém peří.
2: A co na tom? Ráda si z ptáčky povídá. Když sníh zem zasype ke krmítku jezve.
0: Ale on se proměnil v mládence.
1: Krásného careviče.
2: Jinou nevěst je až, ale o ženichy nouze. A po krásných carevičích je poptávka ještě větší. Co se vám všechno v noci nezdá?
0: Věř, tatičku, je to pravda pravdoucí, jakože jsem Aňutka tvoje nejstarší.
1: A já Oxuša prostřední.
2: Jste samý klep, jaký ženich chodí za tou a za tou, kolik dají ty a ty. Běžte radši, prý se po vás zrcadlo schánělo.
0: Otec, nevěřím.
1: Má Marujušky plné oči.
0: Prý zrcadlo se schánělo.
1: Stejně ukazuje nespravedlivě. Marujuščinu krásu vystavuje a naši nevidí.
0: A co kdybychom... Poslouchej, naprousíme nože, zabodneme do okenního rámu. Sokol si udere peří do brka, vypelíchaný ženich. Víckrát ho Marjuška neuvidí.
3: Je noc. Plná měsíce a hvězd. Přiletěl jsem k Marjuščinu oknu, ale dovnitř nemohu. Ostré nože mi brání. Bíjí sebou. Křídly tluču. Celou hruď jsem si pořezal a Marjuška spí. Neslyší. Musím pryč. Navždy. Marjuško.
4: Tvrdě jsem usnula.
3: To jsem já, moje nejmilejší.
4: Finiste. Jasný sokole.
3: Sestry nastražily ostré nože, mám potrhaná křídla.
4: Jak to mohli udělat?
3: Carevní Němoci již nemohou vzdorovat. S bohem, Marjuško. Není nám pomoci.
4: Snad přece.
3: Troje železné střevíce bys musela prošlapat. Tři železné holy zlámat. A tři železné čepice roztrhat. Jen tak bys mě našla.
4: Udělám, o co žádáš, Finiste, jasný sokole. Najdu tě, i kdyby mě to život stálo.
3: Těžký úkol.
4: Srdce mi pomůže.

0: Kdybych neměla tři páry rukou, kam bych se poděla? Babu Jagu nikdo nepolituje. A synáček je do větru. Jeho kůň nepostojí, labutě plaší ze sna, kohouty burcuje.
1: Chaloupko na kuří nožce, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu.
0: Už mě hledá překrásná Marjuška. Železné střevíce prošlapala, železnou hůl zlámala, železnou čepici roztrhala. Ta mi poslouží. Prsty má hbité jako vítr, na jazyku dobré slovo i písničku. A i mé silné závory odemkněte se, vrata moje široká otevřete se. Host přichází.
1: Dobré jitro, babičko. Smím dál?
0: Si cítit člověčinou na stohonu. Práci scháníš nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám, babičko, finista, jasného sokola.
0: Ach, krasavice, to budeš dlouho hledat. Tvůj jasný sokol je za devatero zeměmi v desáté říši. Carevna ho chce mermomoci za muže.
1: Pomozte mi, babičko.
0: Jsem Baba Jaga, ale nelekej se. Úsvit je můj synáček. Jeho plášť má barvu hrdliček. Ale co těch kabáců spotřebuje? Je to nezvedenec. Pozor nedá. Tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový plášť a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: Pěkný plášť. Krásná práce, Marjuško. Tady máš ode mne stříbrný tácek a zlaté vajíčko. Až přijdeš do 10. carství, dej se najmout k carevně do služby. Polož na tácek zlaté vajíčko, samo se bude kutálet. Carevně se zachce tácku i vajíčka, ale ty neprodávej. Chtěj vidět finista, jasného sokola.
1: Děkuju vám, babičko.

0: Kdybych neměla tři pály rukou, kam pak bych se poděla? Stařenu nikdo nepolituje. A synáček je do světa, jeho kůň nepostojí. V poli ho vítá vlčí mák a světlo jeho pláště stoupá po kmenech modřínů.
1: Zase chaloupka na kuří nožce. Ale kolem dokola ohrada z kůlu. Na kůlech podivné lucerny. A každá lucerna hoří divným ohněm. Chaloupko, chaloupko, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu.
0: No, překrásná Maruška přichází od mé sestry. Prošlapala druhý pár střevíců, polámala druhou železnou hůl, roztrhala druhou železnou čepici. Ta mi poslouží, oči má mladé, na jazyku dobré slovo i písničku. Hajme silné závory, odemkněte se, vrata moje široká, otevřete se. Host přichází.
1: Dobré jitro, babičko. Smím dál.
0: Si cítit člověčinou. Práci scháníš, nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám, babičko, finista, jasného sokola.
0: U mé sestry jsi byla.
1: Byla, babičko.
0: Můj synáček je slunce. Má zlatý plášť, ale co těch kabáců spotřebuje? Pozor, nedá, tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový kabát a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: práce, Maruško.
1: Vezmi si ode mne stříbrný vyšívací rám a zlatou jehličku. To bude sama vyšívat stříbrem a zlatem na malinovém sametu. Carevna bude kupovat, ale ty neprodávej. Chtěj vidět finista jasného sokola.
2: Děkuju vám, babičko.

0: je tu cítit člověčina. Překrásná Marjuška jde od mé sestry. Konečně prošlapala poslední pár železných střevíců, polámala třetí hůl a roztrhala třetí železnou čepici. Moje lucerny spoře osvětlují les, ale ona cestu ke mně najde.
1: Třetí chaloupka na kuří nožce. Jakoby se s nimi mošnička rozsypala. Chaloupko, chaloupko, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu. Kdo jste, babičko?
0: Kdo by? Baba Jaga. Kost a hnát. Sestra těch dvou.
1: Nohy máte.
0: Z rohu do rohu.
1: Rty.
0: Jako žebřiny.
1: Nos.
0: Ten mě roste ke stropu.
1: A černá jste.
0: Jo, jako uhel. Inuniná nejsem. Práci scháníš nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám babičko Finista, jasného sokola.
0: Těžko, krasavice, tu ze těžko ho najdeš.
1: Pomozte mi, babičko.
0: Noc je můj synáček. Jeho plášť se prodlužuje soumrakem. Kůň ho nese nejtemnějším lesem. Ale co těch kabáců spotřebuje, na cestu dobře nevidí, tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový plášť, vyšij na něj měsíc s hvězdami a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: Krásný plášť. Umíš to, Marjuško. Tady máš stříbrné dýnko a zlaté vřetínko. Samo bude příst. Neprostá, ale zlatá nitka se z něho bude soukat.
1: Děkuju, papičko.
0: Carevna bude kupovat, ale ty neprodávej. Chtějí vidět finista, jasného sokola.

0: to děje? Najednou metelice. Na krok není vidět. Snad zapadnu do čista. A stromy se uklánějí až k zemi. Břízy panenky. I duby velikáni. Komu se to klání? Člověku jistě ne.
1: Neboj se, Marjuško.
0: Jak se nebát, dědečku, když přicházíte s takovou divokou písničkou? Kdo jste?
1: Car Vítr.
0: Umíte zafoukat. Ale pofoukat moji bolístku ani vy nedokážete. Metlice mne oslepuje, mráz štípe a sníh cestu neukáže.
1: Netrap se, Marjuško, i zima přejde.
0: A proč jste přiletěl? Cestu mi zafoukal.
1: Chci ti pomoci.
0: Jak byste mohl?
1: Železné střevíce si prošlapala, železné hole zlámala, železné čepice roztrhala. A teď je na mě, abych tě donesl, kam toužíš.
0: K Finistu, jasnému sokolu.
1: Chyť se mě a poletíme.
0: Pod námi je bílo. Nikde ani živáčka. Jen komíny koukají z čepci z krajkoví.
1: Drž se mě, Marjuško. Za chvíli budeme na místě.
0: Držím se pevně. Teď vidím v dálce zář.
1: To je křišťálový palác.
0: Palác Finista, jasného sokola.
1: Drž se mě pevně, Marjuško. A buď dobré mysli.
0: Držím se, jak nejpevněji dovedu. Ale pod námi je křišťálový palác. Schodiště má vyřezávané. Okna malovaná.

0: Finiste, jasný sokole.
1: Poslouchám, carevno.
0: Darmo ošlapávám schody a práh tvé komůrky. Darmo oblékám modrý sarafán. Zaplétám černé copy. Zdobím čelenkou z perel. Darmo nejkrásnější střevičky tisknou mé nohy. Připínám pás ze samého zlata.
1: Já darmo tluču křídly do zlaté klece.
0: Trochu těsná pro bohatýra v peří. Ale stačí slůvko a to peří odevzdám ohni. Palác ti navrátím v plné slávě. Sluhy a služky zbavím ptačích zobáků.
1: Co jasný den, to ohraná písnička.
0: A budu jí hrát do omrzení.
1: Nestrácej ani jeden přívětivý den, carevno. Jsi velmi krásná. Co velkomožných carů by se k té kráse rádo přiblížilo třeba po kolenou. Uklánělo se až k zemi, proto tě prosím. Vyměň jejich srdce za mé.
0: Hvězdy dovedu z nebe srazit. Jediným mávnutím i lunou zatřesu. Ale tebe nepřinutím k povolnosti ani 10centovou palicí. Dobrá. Srdce nevyměním. Ale pohleď. Zlatým pohárem z tebe sejmu to ptačí přímě. Pij, Finiste. Pij. Nápoj ti vrátí lidskou podobu. Ale zároveň přinese věčný spánek.
1: Podvedla si mě.
0: Ani raní slunce, ani kohouti svou jitřní tě už nevzbudí.
1: Ty.
2: Kdo jsi? Proč otloukáš mou bránu?
3: Mariuška mi říkají.
2: Co tady chceš?
3: Službu hledám, carevno.
2: Umíš-li příst, tkát a vyšívat?
3: Můžeš mne vyzkoušet a budeš spokojena.
2: Pojď tedy dál. Co pak si to neseš?
3: Stříbrný tácek a zlaté vajíčko.
2: Ukaž. Jaký div. Vajíčko se samokutálí. Chci je mít. Prodej mi tu hračku.
3: Prodám, carevno, ale ne za stříbro.
2: Za co tedy?
3: Za jediný pohled na Finista. Jasného sokola.
2: Za jediný pohled? Dobrá. Máš mít to, oč žádáš. Ale pospěš. Jezdec babi Jagi už přeletěl palác. Černý plášť se mu prodloužil soumrakem.

0: Finisté, jasný sokole.
1: Spí.
0: Probuď se, Finisté. Otevři oči. Promluv.
1: Takovou tedy hraješ. Finist, jasný sokol se neprobudí. Pojď. Dosyta se vynadívala. No pojď. Pojď. A s čím si to zase hraješ?
0: To je stříbrný vyšívací rám a zlatá jehlička.

0: Jaký div. Jehlička sama vyšívá. Stříbrem a zlatem na malinovém sametu. Prodej mi. Prodej.
1: Prodám, ale není za zlato.
0: A za co tedy?
1: Chtěla bych ještě jednou uvidět finista jasného sokola.
0: Když o to tolik stojíš, zítřejší noci tě k němu dovedu.

0: Pospěš si. No pospěš. Jezdec babi, jak ji objíždí palác, na jeho chocholu se chvějí černá pera.
1: Viniste, jasný sokole.
2: Spí. Opět spí.
1: Probuď se, Finiste. Otevři oči, promluv.
0: Stejnou písničku zpíváš. Finista nic neprobudí. Pojď. Dosyta se spotěšila. Pojď.
1: No pojď.
0: A co to schováváš za zády?
1: Stříbrné dýnko a zlaté vřetínko.
0: Kde bereš ty hračky? Jdi v divoucí. Stříbrné dýnko a zlaté vřetínko samo přede. Zlatá nitka se z něho souká. Prodej mi ten zázrak.
1: Prodám. Ale není ani za zlato, ani za stříbro.
0: A za co tedy?
1: Chtěla bych pohlednout na Finista jasného sokola.
0: Troufáš si. Ale budiš. Zítřejší noci tě k němu dovedu. Pamatuj však, že naposled.

0: Jezdec Babijagy už stojí nad palácem. Kopita jeho černého koně nezazvoní, to aby nevzbudil Finista, jasného sokola. A pospěš si. Pospěš.
1: Finiste, jasný sokole, probuď se. Otevři oči. Promluv. Srdce se mi svírá stezkem. Pro slzy nevidím.
0: Nepláč. Zakazuji ti plakat. Pozdě. Jediná slza. Ta prokletá slza. Sametový šat pokrývá havraní peří.
2: Snil jsem a najednou vlají déšť. Čistý jak raní rosa zahání ten těžký spánek. Pletence zlatých copů mne hladí po tváři. Mariuško nejmilejší.
1: Finiste, můj jasný sokole.
2: Troje železné střevíce si prošlapala. Tři železné hole polámala, tři železné čepice roztrhala.
1: To všechno jsem pro tebe udělala.
2: A carevna?
1: Havrana se proměnila. Podívej, černé havraní stopy už zametl bílý sníh.

0: Hejnem se slétají dudci, čápy, jeřáby, labutě, pávy, sojky a žlůvy, ale sotva udeří křídly o zem, už se tu procházejí velkomožní bojaři, uklánějí se sluhové, přou se kuchaři z kuchtíky a ještě někdo letí z nebe.
1: Konečně! Div jsem z toho větrného kočáru, do kterého mě car vítr posadil, nevypadl.
2: Tatičku nejmilejší.
1: Dceruško moje, jsi živa a zdráva. Už jsem myslel, že tě neuvidím.
2: Jsem živa a šťastná.
1: A vida, bělodubové stoly se prostírají, medové koláčky pečou, zelené víno stáčí. Muzikanti vyhrávají. A jestli dobře poslouchám, ta písnička je svatební. Na zdraví, Marjuško. Na zdraví, Finiste, jasný sokole. To své ejchuchu k vaší svatbě rád přidám.

0: Divíte se, že ještě neslyšíte Ušouna? Nebojte se, to se za maličkou chvíli změní. Ušoun totiž vyrazil na pohádkovou konferenci a bude nám jako reportér hlásit, co se tam všechno děje. Tak pojďte, vyzkoušíme spojení. Halo, halo, slyšíme se? Zkouška spojení.
1: Ano, ano, slyšíme. Ahoj kamarádi, ahoj Janni. Reportér Ušoun Rušoun se hlásí z pohádkové konference neboli z pohádkového setkání.
0: Ušoune, prosím tě, prozraď nám, kdo všechno na konferenci je.
1: No, už jsem viděla ježibaby, červenou karkulku, draka mraka, blafouna i chrojče. Dlouhého, širokého a bystrozrakého, taky jsou tu jelen se zlatými paroji a smolíček pacholíček, šípková růženka, popelka, skřítkové, trpaslíci, víly i mluvící banán.
0: Cože, mluvící banán? Takže by se dalo říct, že na pohádkové konferenci se sešly všechny pohádkové postavy.
1: To jsem právě řekl. A abych vás už na začátku namlsal, navnadil na moje další zprávy, na moje další zpravodajství, prozradím vám, co se tu všechno bude dít. Jako první je na programu ubývání paloučků vhodných k vílímu tanci. Další hodinka patří hejkalům a jmenuje se Hejkám tady, hejkám tam, hej, hej, hej. A bude se věnovat hlavně trénování hlasivek, trénování hlásků. A ještě, než se všechny pohádkové postavy sejdou u oběda, vysvětlí čarodějnice Griselda, jak správně pečovat o kouzelné předměty.
0: Páni, to zní velice lákavě, Ušounku. Tak prosím tě, dobře poslouchej, ať nám to pak můžeš vysvětlit.
1: Samozřejmě, Jani. Reportér Ušoun Rušoun se loučí a právě se vrhá do akce, aby pro vás i příště měl ty nejžhavější zprávy.
0: A Jana tady ve studiu se zase vrhá na písničku, aby vás potěšila a na pohádkové téma ještě lépe připravila. Ušounova.

0: I po písničce posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a to je moc dobře, protože jinak byste se nedozvěděli, co se právě děje na pohádkové konferenci. Tak holky a kluci, tak na pohádkové konferenci právě někdo stojí u Šounovi na noze, nebo možná na obou.
1: Ale ne, kamarádi, hlásí se vám reportér Ušoun Rušoun z pohádkové konference a nikdo mi nestojí ani na jedné noze, ani na obou. Chtěl jsem vám jen předvést, jak správně hejkat, protože jsem se to před chvílí dozvěděl od hejkalů.
0: Aha, tak teď už je mi to jasné, Ušoune.
1: No tak to zkus, Janě, ty, když jsi tak chytrá.
2: No dobře, já to zkusím, ještě jsem nikdy nehýkala, ale zkusím to. Hejk, takhle.
1: Ty brďo, Janě, ty jsi talent, klidně bys mohla už zítra strašit v lese.
0: No, děkuju moc krát, ale já budu radši i dál zpívat. A jaká byla Griselda?
1: Čarodějnice Griselda mluvila o tom, jak se správně starat o kouzelné předměty. Je to dost podobné jako starost o hračky. Třeba je mít srovnané, čisté a tak dále, a tak dále. Ale víš, co mi přišlo zábavné, když na začátku vyprávěla o jednom Honzovi, co nerad uklízel. A když měla přijít do jeho chalupy návštěva, tak všechny věci nahrnul na jednu hromadu na zahradě a pak ji přehodil neviditelným pláštěm, co dostal od kouzelného dědečka. A pořád ještě ty věci hledá.
0: No, vtipné to sice je, ale stejně je mi ho trochu líto.
1: No, mě vlastně taky. Taky totiž nerad uklízím.
0: To my s kamarády přeci dobře víme. Ale co nevíme, je, jaké bylo povídání o nedostatku bílých paloučků.
1: Bylo to smutné, holky a kluci, víte? Totiž královna Vil, tedy bílý královna, nám prozradila, že na paloučcích bývá často tak velký nepořádek, že na něm víly vůbec, ale vůbec nemůžou tančit. A někdy se zdá, že tam žádné odpadky nejsou. A pak si stejně některá chudinka poraní nožičku o listím přikrytou rezavou plechovku nebo rozbité sklo.
0: Je, to vůbec není dobré. A nemohli bychom jim nějak pomoci?
1: No samozřejmě, že mohli. A to bude náš dnešní úkol. Tak, holky a kluci, tady je úkol, který můžete splnit hned, jak půjdete s rodiči nebo se školkou, anebo třeba s babičkou a dědou do lesa.
0: A pokud ten úkol splníme, budou víly šťastné?
1: No nejenom víly, Jani. Celá příroda. Tak, holky a kluci, když někde v přírodě najdete skládku, nějaké velké odpadky, které nemůžete odnést sami,
0: prostě takovou ošklivou hromadu, běžte na nejbližší obecní úřad a skládku tam nahlaste. To znamená, řekněte jim o ní. A když budete mít i fotku, bude to ještě o kousek jednodušší.
1: Jo. A pokud najdete odpadky, které zvládnete odnést sami, tak je pozbírejte. Ale musíte mít sebou samozřejmě vhodný pytel a taky rukavice a jako pomoc šikovného dospěláka. Bez toho by to nešlo.
0: No, holky a kluci svůj úkol znají a my, Ušounku, půjdeme uklízet do přírody odpadky hned, jak se vrátíš, jo?
1: Přesně tak. A teď si dejte písničku, protože mě čeká královská hostina. Rád bych totiž dorazil ke stolu dřív než pan Široký, aby na mě ještě něco zbylo.
0: Tak jo, a dobrou chuť, pane reportére Ušoune. A vy si, holky a kluci, pochutnejte na písničce.
1: Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska Ušoun na pohádkové konferenci. Zatím se tam naučil hejkat, ví, jak se postarat o kouzelné předměty a dal nám úkol, aby mohli víly tančit na paloučcích a neměli poraněné nožky o odpadky. Když jsme se loučili před písničkou, právě mířil na královskou hostinu. Tak se zase zkusíme s Ušounem spojit.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Co to Ušoune?
1: Ahoj kluci. Do Ušounovy pohádkové školky se vám hlásí reportér Ušoun. Ušoun přímo z královské hostiny. Mňam blask.
0: No, já tak poslouchám, jak máš plnou pusu a bojím se, aby tady ze sluchátek na nás něco nevypadlo. Slyšíme, jak si pomlaskáváš Ušounku, co máte dobrého?
1: Obrovské stoly se doslova prohýbají. Jsou tu melouny, jahody, maliny, jablíčka, masíčka, salámky, šunčičky, paštičky, chlebíčky, rohlíčky, koláče, frgály, perníky, okurky, brokolice, rajčátka, cibulky. Mňam, mňam, mňam, mňam.
0: Teda já nemůžu ani mluvit, já mám slin plnou pusu.
1: A taky cukrová vata a kokosové suky a preclíky a pečená kuřata a holoubata a salátka a řetkvičky a jogurty a marmelády a...
0: A víš co, Ušounku, tak si ještě hostinu užij i za mě, protože jak tě tak poslouchám, mohl bys jmenovat jídlo ještě zítra a my si zatím dáme s kamarády pohádku.
1: No dobře, Jani, když myslíš, reportér Ušoun Rušoun se zatím loučí a přihlásí se opět po pohádce. Ušounova pohádka.

Mezi dvěma horskými skalami se klikatila dravá bystřina, plná křišťálové vody. Drala se přes kameny a výmoly.

0: skákala, točila se, zurčela, zpívala a na mnoha místech byla zase klidná a tichá. Opravdový ráj pro rybky.
1: Ach, já si snad nudou ukoušu ploutvičku. Lipane, kamaráde, připluj na kus řeči.
2: Zase chceš mluvit o svém království pstruhu.
1: Jsem pstruh, ne?
2: Tvá matka mě prosila, abych tě hlídal jako oko v hlavě. Zůstal jsi...
1: To už jsem slyšel kolikrát.
2: V našem rybím království si zůstal sám. Musíš si najít nevěstu. Musíš objevit to své království pstruhů. Přišel tvůj čas, Filipe.
1: Už mě tedy dovolíš odplout?
2: Ano.
1: Vrátím se, ale ne sám.
2: Mám u sebe loďku tvé matky. Na dně loďky najdeš čarovnou skřínku. Smíš se jí dotknout jen ty sám. Kdokoliv jiný se jí dotkne, zmizí. Bude zakletý uvnitř skřínky. A jenom ty budeš znát tajemství vysvobození. Zde máš od skřínky zlatou ploutvičku. Tou můžeš skřínku otevřít. Tvá matka mě tajemství skřínky prozradila dřív, než jí potkalo neštěstí.
1: Maminka, jaká byla?
2: Krásou a moudrostí se pstruhové královně nemohl nikdo na světě vyrovnat. Měla štíhlé, stříbrné tělo a její oči zářily jako dva diamanty.
1: Proč jenom nebyla opatrnější?
2: Oči jí prozradili.
1: Ne oči, ale chamtivý rybář ji zahubil. Zasekl háček a má matka pstruhová královna musela zemřít.
2: To už je dávno. Vzchop se. Musíme pro loďku.
1: Pomstím se mu. Ta jeho rezavá kštice ho prozradí.
2: Buď opatrný. Vždyť víš, rybáři jsou všude.
0: Pstruh Filip vklouzl do loďky ze stříbrných šupin a projížděl vodním královstvím. Díval se na tu vodní krásu. Oči na ní mohl nechat. Plul dlouho, předlouho. Viděl rybí dívky nevídané krásy, ale ani jedna se nepodobala jeho matce pstruhové královně. A království pstruhů také nemohl najít. Až jednoho dne jeho loďka vplula do dravého spodního proudu, který ho zanesl do klidného horského potoka. Sluneční paprsky prosvítily dno řeky a pstruh zahlédl do vedně ukrytou chýši z rákosí. Odtud se nesl líbezný zpěv.

0: nešťastná princezno, budeš muset ho řekovat.
1: Pstruh Filip uviděl krásnou, ale uplakanou pstruží dívku.
2: Takovou nevěstu hledám po celém rybím království a ona sedí ve staré chatrči. Jako bych slyšel Lipana vyprávět. Tvá matka měla štíhlé stříbřité tělo, oči dva diamanty. Ta podoba.
0: Kdo jsi?
2: Neublížím ti. Hledám království pstruhů a sem mě přilákala tvoje píseň.
0: Už jsi připlul do království pstruhů. Odkud jsi? Neznám tě.
2: Jsem zdaleka.
0: Pst.
2: Čeho se bojíš?
0: Ty asi nevíš, co nás potkalo.
2: Vždyť ti říkám, že teprve nyní jsem doplul. Proč jsi tady v té rákosové chýši? Proč se skrýváš?
0: Pojeď se mnou k mému otci. Tam se všechno dovíš.
1: V doprovodu stráže Jasanka s Filipem dojela k velkému paláci. Filip se rozhlížel na všechny strany. Procházeli vysokou, vzácnými květinami vyzdobenou chodbou a vstoupili do zasedací síně, kde na letninových stolcích seděli pánové v dlouhých pláštích. Rada pstruhů starších. V čele seděl král. Na hlavě měl korunu, v ruce žezlo a malého zlatého pstroužka.
3: Vítám tě, dcero.
0: Dobrý den, tatíčku. Vedu hosta.
3: Buď pozdraven.
2: Jsem princ Filip.
3: To je má jediná dcera, Jasanka.
2: My už se známe.
3: Řekla ti, jaké neštěstí nás postihlo?
2: Ne.
3: Naše království pstruhů čeká záhuba. Je to 10 rybích dnů, co sem přišel rybář. Loví dnem i nocí. Jako pominutý.
2: Rybář?
3: Naše hlídky zjistili, že mu hlava hoří jako zapadající slunce.
2: Je zrzavý.
3: Ty ho znáš?
2: Jeden takový chytil mou matku, pstruhovou královnu. Chci se mu pomstít.
3: Za těch 10 rybích dnů nám rybář pochytal 50 pstroužků. Je mu dočista jedno, co uloví, pstruží děťátka, matky nebo pstruhy. Proto jsem chtěl, aby se má jediná dcera před ním schovala.
2: Jak se bráníte?
3: Dnem i nocí přemýšlíme, dohadujeme se, ale na nic nemůžeme přijít.
2: Králi, zkoušeli jste ho obelstít?
3: Jak?
2: Nastražit past s rybkou, která má v tlamě drahokam.
3: I to jsme udělali. Ale stal se ještě nenasytnější. Běda nám.
2: Nechte mě chvíli přemýšlet a ať mě nikdo neruší.
1: Filip v paláci dlouho nepobyl. Proklouzl mezi ploutvemi strážců a zmizel v tmavé vodě. Ze skalní skrýše vytáhl svou loďku. Zajel s ní do průrvy mezi skalami a tiše čekal.
2: A kdo pak jsi ty?
0: Au, au, to bolí. Pusť, Filipe, zlomíš mě ploutvičku.
2: Ale, Jasanka.
0: A co jsi čekal? Strašidlo?
2: Sleduješ mě? Aspoň mě, pstruhová princezno, ukážeš, kde ten rybář sedává. Musím si ho dobře prohlédnout.
0: Samá voda.
2: Si prosto říká, jasná princezno.
0: A ty zas pěkný mluvka, jasný princi.
2: Pojď ke mně do loďky.
0: Pusť. Půjdu sama. Proč si mě tak prohlížíš?
2: Líbíš se mi, Jasanko.
0: Takových už tady bylo. A pak zbaběli utekli.
2: Každému si pomáhala?
0: To ne. Ale nestrácejme čas. A už jeď.
1: Filip s Jasankou propluli mezi rostodivnými rostlinami vodní říše a Jasanka prince zavedla pod kořeny velkého smrku, kde se oba schovali. Pod smrkem na břehu potoka seděl rybář a sledoval vodní hladinu. Měl nahozený rybářský prut a čekal. Rybářova zrzavá kštice v posledních slunečních loučích zářila jako svatozář.
2: Nastražíme léčku.
0: Je jako úhoř.
2: Musíme být chytřejší, Jasanko.
0: Jak ti mám pomáhat? Řekni.
2: Na dně mé loďky je diamanty posázená skřínka. Přines ji.
0: Ach, ta je krásná. Filipe, co se to se mnou děje? Filipe, s Bohem, lásko moje. Filipe.
2: Jasanko, kde jsi? Ozvi se. Jasanko, já hlupák. Vždyť mě Lipan varoval, aby se skřínky nedotýkal nikdo jiný než já sám. Lipan. Přece jsem od něho dostal zlatou ploutvičku. Tou odemknu skřínku a Jasanku vysvobodím.
0: Co se to se mnou stalo? Kam jsem zmizela? Čáry a kouzla? Snad.
2: Jasanko, jen se na ní podívej. No přece na skřínku. Zachráníme království pstruhů, uvidíš.
0: Jak?
2: Skřínka má čarovné kouzlo. Ten, kdo se jí dotkne, zmizí, však víš. Jen já ji mohu vzít do rukou, na mne kouzlo nepůsobí.
0: Filipe, já se o tebe bojím.
2: Pojď, řeknu ti, co musíš udělat.
0: Nepluj do světla, Filipe. Rybář tě zahlédne, buď opatrný.
2: Jasanko, skřínku položím na to skalisko, které vyčnívá z vody. Ty se skryješ za ně a přilákáš rybáře zpěvem.

0: nešťastná princezno, budeš muset ho řekovat.
1: Kdo mě to ruší? Podívejme se, diamantová skříňka. Kdo pak jí tady asi zapomněl? Ta se bude hodit. Co v ní asi je? No, podíváme se. Pomoc, pomozte!
0: Filipe, můj drahý, jsme zachráněni. Rybář zmizel. Je zakletý v diamantové skřínce. A už nás nebude svou chamtivostí soužit a pronásledovat.
2: Konala se slavná svatba prince Filipa a princezny Jasanky. A Lipan, Filipův kamarád, ten na svatbě také byl. Jedl, hodoval a pil.
3: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já opět přepojuji na našeho reportéra v terénu, neboli na Ušouna Rušouna, na pohádkové konferenci.
4: Reportér Ušoun Rušoun se hlásí z pohádkové konference a to hned s hádankou. Ušounova hádanka.
3: Tak co jsi na nás dneska vymyslel, pane reportére?
4: Kamarádi, dneska mám pro vás samozřejmě pohádkovou hádanku. Pamatujete se, jak jsem byl na královské hostině?
3: No jistě, jak bychom mohli zapomenout? Ještě teď se mi z toho zbíhají sliny. A abych byla upřímná, tak doufáme, že přineseš pořádnou výslužku.
4: Jo, s tím se počítá, neboj, Jani. Ale zpátky k hádance. Na královské hostině byla spousta dobrot, ale jedna tam přece chyběla.
3: Vážně, to musel mít hlad, to muselo být strašlivé.
4: Pro mě ne, ale byly tam dva, co z toho byli trošku rozladění. Jeden proto, že si neměl co zbalit do uzlíku na cestu.
3: Honza?
4: Přesně tak.
3: A nebyl ten druhý náhodou starší? A nesedává on u cesty, aby právě o tuhle dobrotu nějakého Honzu poprosil?
4: Jo. Takže holky a kluci, cože chybělo na stole při královské hostině?
3: To my všichni víme. Tak kamarádi, řekneme to pěkně spolu, jo? 3, 2, 1, buchty.
4: Buchty! Ano, buchty, výborně jste to zvládli. Zasloužíte si buchtu, teda písničku. A já se vám po ní zase moc rád přihlásím. Loučí se zatím, prozatím, reportér Ušoun Rušoun. Ušounova písnička.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které je dneska Ušoun na pohádkové konferenci.
1: Ano, ano, hlásím se vám přímo z místa.
0: Tak pane reportére Ušoune, co se na pohádkové konferenci děje právě teď?
1: Pozor, vodníci si povídají o keramice vhodné do vody i o klesající kvalitě vody, prostě že už ta voda vůbec není dobrá. A poté se chystá holčičí setkání. Mařenka, Karkulka, Růženka, Popelka, Sněhurka, Locika a tak dále a tak dále.
0: Je, to je velmi zajímavý program.
1: Vodnické povídání mě baví, ale mezi holky se mi nechce, i když jsem pozván.
0: Je, tak to mně by se to ohromně líbilo. A proč se ti tam nechce?
1: Holky mi říkali, že mám přijít, aby mi poradili s outfitem, abych prý ti nedělal v rádiu ostudu.
0: Počkej, s čím, že ti poradí?
1: No, s outfitem, no, tak taky nevím, co to je. Ale ostudu ti určitě dělat nechci.
0: A já už vím, s čím tě chtějí poradit. Žádnou ostudu mi neděláš, Ušounku, samozřejmě. Ale pojďme si přeložit slovo outfit.
2: Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: Tak hlavně, není to outfit, ale outfit. A je to anglicky. Znamená to oblek nebo oblečení pro určitou příležitost. No a to slovo už u nás tak zdomácnilo, že velké holky ho používají dost často, i když jinak mluví úplně česky.
1: Aha, tak to není nic s autem. Jo, jo, tak to jo. Já se rád převlíkám do kostýmu, to mě bude bavit.
0: No a já jsem dost zvědavá, jak vyparáděný reportér Ušoun Rušoun se mi vrátí do školky.
1: Dočkáš se už brzy. Po písničce jsem tam jako na koni. Ušounova písnička.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Reportér Ušoun Rušoun hlásí návrat z pohádkové konference. Všechno, co se tam mělo dneska stát, už se totiž stalo. A já se vrátil k Janě. Zdá se vám, že Janu neslyšíte? No, pořádně se zaposlouchejte.
1: To dobrota.
0: Přesně tak, Janu slyšíte, ale jenom její mlaskání. Nejdřív byla zklamaná, že jsem nepřijel vymóděný, ale když jsem na stůl položil výslušku, mlsáníčko, už zklamaná nebyla.
1: No, to je pravda. No, ale je trošku škoda, že jsi nenechal oblečení, které ti holky vybrali. Já jsem se tak těšila.
0: Jenže Jani, to by se nám do školky snad ani nevešlo. Oni mi připravili obří hromadu různého oblečení. Sami sobě pak přichystali ještě daleko větší hromady oblečení. No a pak jsme si ho zkoušeli a smáli se a bylo to fajn.
2: Jo, aha, ale to je bezva holčičí zábava. A tip pro vás, kamarádi, když třeba zrovna není co dělat a jste z nějakého důvodu zalezlí doma, můžete poprosit rodiče, jestli si nemůžete udělat takovou malou módní přehlídku, jako Ušoun a holky z pohádkové říše.
0: Super nápad! A já mám pro vás i další tip. Pokud nechcete převlékat sami sebe, převlékejte mě.
2: Ušounku, to ale asi nepůjde, že ne? Každý nemá Ušouna Rušouna ve školce jako já.
0: Ale každý mě může mít v telefonu nebo v tabletu a v super aplikaci Rádia Junior mě může převlíkat, jak se mu zlíbí.
2: Třeba ti může dát helmu. Je, ta ti ale sluší.
0: No, no, tak a Jana už je spokojená úplně. Pochutnala si a nakonec mě ještě vymodí sama.
2: Počkat, pak si tady v té aplikaci ještě namixuju svou vlastní melodii. Tak, je, a najdu tam i svou oblíbenou pohádku. Já už mám spoustu práce, musím utíkat, tak ahoj.
0: No, Jani, já to chápu, že tě naše bezva apka baví, ale snad se s kamarády rozloučíš pořádně.
2: Ale samozřejmě, já jsem se nechala trošku unést. Holky a kluci, moc ráda jsem se s vámi dneska zase ve školce potkala. A tobě, Ušoune, děkuju za báječné zpravodajství z pohádkové konference.
0: Není zač, Jani. A teď už vás, holky a kluci, jen poprosíme o obrázky.
2: Prosím, namalujte nám dneska, jak podle vás vypadá taková pohádková konference.
0: A nebo si vyberte jenom některou z pohádkových postav.
2: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu.
2: A víte, za co bychom byli ještě s Ušounem moc rádi? Kdybyste nám taky napsali, jak vás baví aplikace Rádia Junior. Jestli Ušouna rádi oblíkáte nebo krmíte, nebo jestli se vám líbí pohádky, které tam najdete a tak.
0: Jo, jo, předem vám za vaše hlášení děkujeme.
2: Teď už ale ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna vikingská průzkumnice Freydis Eriksdóttir. Jak už jsme si v Žili byli zvykli, ne každá postava z historie, o které se vyprávějí příběhy, opravdu na 100% existovala a ne všechny legendy se staly tak, jak se říká. O některých můžeme aspoň předpokládat, že se v nich skrývá nějaký reálný základ, který byl však během dlouhých staletí obalen pavučinou výmyslů. Ale to je vlastně na dávné minulosti přitažlivé, že tam, kde chybí důkazy, nastupuje fantazie. To je i případ drsné Freydis. O její existenci víme vlastně jen ze dvou zdrojů. Dvou islandských sák. Tak se říká starým severským vyprávěním o dávných hrdinech a bozích. Obě tyto ságy popisují události, které se staly dlouho před jejich sepsáním a každá z nich říká o Freydis něco úplně jiného. V jedné je podaná jako odvážná hrdinka, v té druhé jako proradná vražetkyně. No a teď si vyberte. Ale i to je součást historie. Freydis žila v době vikingů, která probíhala někdy od konce 8. století až do poloviny 11. století na severu, zhruba na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. I když za vikingy někdy dnes označujeme všechny severany té doby, oni si tak obecně neříkali. Byli to normální lidé, kteří se věnovali zemědělství, obchodům, mořeplavbě a měli své vlastní bohy. Viking bylo u nich spíše konkrétní povolání. Někdo, kdo se vypravil na moře za obchodem nebo pirátstvím. Není tedy pravda, že by všichni severané byli krutí válečníci, co celý život na někoho útočili v přilbách z rohy. Krvavé nájezdy na cizí území byla jen taková okrajová sezónní zábava. Jo a přilby z rohy vůbec nenosili. To si k ním lidé přimysleli až daleko později, někdy v 19. století. Vikingové se nebáli nasednout na dřevěné lodě a vydat se vstříc nejistému osudu ve vlnách. Díky tomu založili osady na ostrově Island, dostali se do dalekého Grónska i Severní Ameriky. Tu tedy objevili daleko dřív než slavný Kryštof Kolumbus. A právě s těmito plavbami je spojená i Freydis, která se možná někdy kolem roku 970 našeho letopočtu narodila na Islandu a potom žila v Grónsku. Byla totiž dcerou slavného Erika Rudého, který žil na Islandu a pak v Grónsku založil první stálou kolonii severanů. Tenhle zrzavý cestovatel je taky velmi zajímavou postavou a určitě se k němu někdy v Žili byli vrátíme. Obě ságy, o kterých jsem mluvila, popisují, jak Freydis cestovala do Vinlandu. Tak vikingové nazývali oblast, kterou objevili v Severní Americe. Odborníci se domnívají, že to bylo někde na území dnešní Kanady. Vikingové tam podnikli ale jen několik málo výprav a nikdy se tam trvale neusadili. Důvodem mohl být i odpor původních obyvatel Ameriky. Jedna z legend praví, že výprava, kde byla i naše hrdinka, nejdřív z domorodci vycházela dobře. Ale pak se vše nepěkně zvrtlo. Domorodci na vikingy nečekaně zaútočili a ti se dali na útěk. Těhotná Freydis svým lidem buď to nestačila, nebo je naštvala jejich zbabělost. Každopádně se útočníkům statečně sama postavila s mečem v ruce. Křičela, byla se zbraní do hrudi a působila tak hrozivě a odhodlaně, že se prý domorodci lekli a nechali ji na pokoji. Druhá legenda už pro ní ale nevyznívá tak dobře. V ní se dvěma Islanďany domluvila, že se společně vypraví do Vinlandu, každý na své lodi se stejným počtem posádky. Kořist, kterou tam získají, si měli rozdělit rovným dílem. Když ale dorazili na místo, ukázala se Freydis jako pěkně proradná pletichářka. Nejen, že si tajně přivezla víc mužů, než bylo domluveno, a měla tak převahu, ve skupině navíc vyvolávala dusno. I když nakonec se svými obchodními partnery na oko uzavřela mír, poštvala na ně pod falešnou záminkou svého manžela a ten je se svými muži pobil. Odmítl však ublížit ženám a tak se toho ujala sama Frejdis. Ano, vikingské příběhy nejsou žádné pohádky na dobrou noc. I když se pak Frejdis snažila svou posádku zastrašit, aby o téhle hrůzné zradě pomlčela, po návratu do Grónska všechno prasklo. Její bratr jí za trest donutil odejít do vyhnanství. Ať už je blíže pravdě první historka, nebo ta druhá, a nebo možná ani jedna z nich, Frejdis dnes patří mezi nejslavnější vikingské ženy. Historie holt někdy balancuje na tenké hranici mezi dobrým příběhem a pravdou.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: naposled.
1: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
2: Ano, ano, už je to tak.
1: Ale nebojte se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
1: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
1: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
1: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Rodina, páni, kéž hýbe světem, když strach se šíří a obchází zdejší, s tím nesmíš se smířit, lepší svět přej si. Zbraní je odvaha, láska i píseň, dobrá nálada, to přece ví se. Zbraní je přítel, co v tebe věří, co když seš bitej, se neschová v keři. Hej, hej, hej, do boje se dej.

praní je štědrost a dobrý skutek. Dej, když máš dost, roste ti pupek. Zbraní je pokora, skromnost a čest.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina a máme tady živé vysílání Rádia Junior, takže jsme tady naprosto živě, celý tady prostě sedíme a nejenom já, Klára Nováková, ale i můj dnešní dětský spolumoderátor, který se jmenuje...
2: Norbert Svoboda.
1: Čau, Norberte.
2: Ahoj, Kláro.
1: Prosím tě, ty jsi přišel, jo, a zatímco Norberta už znám, jak dlouho sem chodíš, od kolika let?
2: Ježiši Maria, to nevím. Kdy vám bylo 100 let? Květen?
1: Takže 3 roky dozadu.
2: 3 roky,
1: takže no. Od svých 11.
2: Ano.
1: Nebo 10. Plus minus 11.
2: 11.
1: Tak to byl Norbert menší než já a jako, že je hodně menší, jo? A teď přišel Norbert a je snad o hlavu vyšší než já a je ti 14, viď?
2: Je mi 14, no.
1: To je neskutečný. No, nedá se nic dělat. Já se z toho zkusím zpamatovat a dneska si s Norbertem budeme povídat o Švýcarsku, protože žije ve Švýcarsku. Povídat si ale budeme taky o Islandu, protože a o Grónsku, o těchto úžasných zemích, protože po 19. hodině za námi přijde úžasný spisovatel, diplomat a cestovatel, který přišel grónský ledovec. Je to Zdeněk Klička, tak na to se těšte. Celý tento týden v rámci Expedice Sever se budeme věnovat taky Islandu, takže se vám můžu klidně říct, co pak bude ve Starparádě, ale abych to nezamluvila, nejdřív musí přijít co, Norberte?
2: Zprávy.
1: Zprávy, viď? Takže jdeme na zprávy.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
1: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
2: No a zítra bude oblačno až zataženo, může pršet. Maximální teploty budou 19 až 25 stupňů.
1: Tak to byly zprávy, ale my rozjíždíme super muziku, tak určitě poslouchejte a přemýšlejte, kterou písničku byste chtěli, abychom vám pustili, protože bude i vzkazovná a nejlepší hity od nás pro vás už za chvilku.

0: To byla youtuberka a Filip Zangia, skupina Purpur. Doufám, že se vám písnička líbila. Těšíme se na vaše písničková přání. Můžete volat na bezplatnou telefonní linku, schválně, jestli si to Norbert pamatuje.
1: 800 99 99.
0: Yes, správně.
1: Anebo e-mail, tohle bude vzkazovna @rozhlas.cz.
0: Výborně, takže všechno známe, víte, kam můžete volat, kam můžete psát, můžete nám říct, jak si užíváte prázdniny, protože už to je kolikátej, třetí týden prázdnin, teď se rovna to podívat, ne, jeden, dva, tři, už čtvrtý týden prázdnin rozjíždíme. No, ty ne, ty to máš horší, veď Norberte, jak to je ve Švýcarsku, pověs nám.
1: No, my jsme začali o 2 týdny dřív a budem končit o 2 týdny dřív.
0: Počkej, začali jste o 2 týdny později,
1: ne? Ježiš, později, já se omlouvám.
0: Takže vy jste začali, takže jste měli prázdniny od minulého týdne, od 13.
1: Přesně tak, takže já za sebou mám týden, teďka jsem začal druhej.
0: A jak jsi užil ten první prázdninový týden?
1: Užil jsem si ho moc, já jsem byl na Slovensku. Uznámej a odtamtať jsem jel přes Švýcarsko do Prahy a teďka jsem tady. Ne, ale mě
0: jel jsi vlakem nebo autem nebo jak? Tentokrát?
1: Já jsem začal vlakem, kterým jsem jel do, moje prázdniny začaly vlakem nebo autem z Curychu sem, mm-hmm. V sobotu, potom vlak na Slovensko a potom jsem tam byl 4 dny a potom jsem jel vlakem do Bratislavy, odkud jsem letěl do Bazileje.
0: Teda. A no. To jezdíš takhle sám, nebo si jel s někým? Sám.
1: Já to jezdím sám.
0: A je 14 let, to tě máma pustí, táta, jo, jo. Pohodě.
1: A já musím říct, že mě to hrozně baví. Já mm-hmm. hrozně rád cestuju, takže asi možná mě to bylo jakoby to, co mě na tom celém bavilo nejvíc.
0: To, že jsi sednul prostě do vlaku, někam si jel, pak jsi sám zašel na letiště. Z jakého letiště jsi letěl?
1: Z Bratislavy.
0: Tyjo, tam jsem ještě nikdy nebyla. Jaké je bratislavské letiště?
1: Hele, já jsem si to představoval mnohem horší, ale mají hezký letiště. Jediný, co mi teda vadilo, že tady v Praze už máme ty nový skenery, že si člověk může vzít vody kolik chce, nebo já nevím, jestli to na 2 litry limitovaný nebo co, a v Bratislavě ještě jedou pravidlo maximálně 100 ml do sáčku 1 litru. Tak to bylo takový...
0: No vidíš, to jsem ještě teď neletěla, takže teď už si můžu brát normální vodu do letadla.
1: Z terminálu 2 v Praze, ano.
0: Mm-hmm, tak skvělý, tak to je výborná zpráva pro mě. Uvidím, jestli ještě někam poletím. Já jsem koukala pořád na to, jestli nebude nějaký pěkný last minute. No a zrovna jsem se chtěla podívat, jaký last minute vyberu před 14 dny a v ten moment telefonát. Volal tatínek mýho syna a říkal, protože zrovna tam byl Adámek, a říkal, no, mám pro tebe špatnou zprávu. A já, jakou? Adámek má asi neštovice. Takže se všechno zrušilo, nikam se neletělo a místo toho jsme mazali neštovice a byli jsme furt schovaný, aby na nás nesvítilo sluníčko. Takže takovýhle byl můj začátek letošních prázdnin.
1: No...
0: Koukám, že ti to úplně sebralo vítr z plachet.
1: Trošku jo, no.
0: Měl jsi už neštovice?
1: Měl.
0: A jak si na to pamatuješ nebo vzpomínáš?
1: Že jsem ten týden nějak vydržel a s tím, že přece plný neštovice člověk může mít jenom jednou, tak s tím, že hlavně ať to mám za sebou a potom už je nedostanu, takže dobrý. Ale já už jsem je měl docela dávno, takže já si to moc nepamatuju. Spíš si pamatuju, že jsem byl doma, že jsem našel do školy. Takže...
0: Jo, to je výhoda, ale o prázdninách to je fakt velká nevýhoda.
1: To je hodně nevýhoda, no. To se mě štěstí, no. Naštěstí.
0: Říká 14-letý Norbert Svoboda, můj dnešní spolumoderátor, se kterým si budeme povídat už za chvilku taky o vlacích, protože pro nás natočil super reportáž z jednoho nového švýcarského vlaku. No a vy nám pište. Volejte, my jsme děsně zvědaví, co děláte, jak si užíváte prázdniny, jestli máte neštovice nebo něco jiného a nebo třeba dobrou náladu, že jste někde u vody a tak, i když dneska asi u vody nejste, protože je docela chladno. A my si jdeme pustit další písničku, jmenuje se Sweet Lovin' a je od Sigaly. Sweet Lovin'!

0: Můžete nám volat na bezplatnou telefonní linku
1: 800 199 199, anebo psát na e-mailovou adresu radiojunior@rozhlas.cz.
0: Říká Norbert Svoboda, který je ze Švýcarska. A my jsme měli zprávu o tom, že už to nebude tak easy s odpuštěním, s používáním mobilů ve školách od 1. září roku 2027, takže ještě ne teďko, jo. Teď ještě v klidu, teď ještě můžete, ale za rok v září už potom možná ve škole nebudete moc vytahovat mobily vůbec z aktovky, nebo se dozvíme, jak to všechno bude, ale mě by zajímalo, jak to je u vás ve Švýcarsku.
1: Hele, ve Švýcarsku je to podobně, jak to chce tady návrh, protože do 6. třídy jsou, nevím, jestli je to zákonně, ale minimálně ve všech školách, v kterých jsem byl, dvakrát jsem přestoupil, do 6. třídy je mobil ve škole kompletně zakázán. Mm-hmm. A potom od 7. nebo na gymnáziu je potom dovolený, přičemž u mě na Gimplu se první 3 roky, což je jakoby povinná školní docházka ve Švýcarsku, tak tam se nesmí používat kromě na školní věci, když se člověk kouká na rozvrh hodin nebo něco takového, to se smí.
0: Jinak se do mailu, když se potřebuješ podívat?
1: No, to už je kritický.
0: Aha.
1: Ale tak třeba všechny ty interní programy, známky, psaní s učitelem a tak, to je povolený. Mm-hmm. Ale tím, že ten mail je takovej, tím, že mail může být i na soukromí věci, tak už je to taková taková šedá zóna. No ale potom, já jsem dlouhej gimpl ve Švýcarsku je 6 let, to znamená první 3 roky jsou mobily zakázaný na všeobecné používání, no ale potom ty poslední 3 roky tam se smí.
0: Mm-hmm. O přestávce.
1: O přestávce. Přičemž jakoby ta kontrolovatelnost je to těžký, protože pokud člověk umí dobře hrát, tak si to ten učitel nevšimne.
0: Jako dobře pod lavicí, myslíš? Jako?
1: Ne, pod lavicí ne. Tak my pracujeme s počítačema. Mm-hmm. Jako v hodinách, nejenom nejenom v informatice. Než tam, když člověk přepne obrazovku, tak je to je to docela jednoduchý a asi je to i nebezpečný v tom smyslu, že člověk se nesoustředí a tak. Mm.
0: Já si teda pamatuju, já jsem teda chodila do školy už docela, teda dlouho, dávno, ale dlouho jsem chodila samozřejmě na vysokou školu a tak dál. A když ještě jsem byla na základce, tak jsme mobily vůbec jako neměli. A pak když už jako je začal někdo mít, tak to mělo třeba pár lidí a normálně si posílali třeba výsledky nějakých jako testů a já jsem si to vždycky musela všechno poctivě vypočítat. Tak to mě vždycky přišlo jako nespravedlivý, že třeba někdo si může takhle prostě něco tehdy ne vyfotit, ale třeba poslat něco, nějaký ty výsledky nebo tak, tak to jsem si říkala, to se mi nelíbilo.
1: No ale ty mobily byly, to je mohli mít během písemky jako?
0: No, potom jako někteří si tam prostě občas něco pod tím stolem jako rychle stihli poslat, no. Ale to už je dávno a myslím si, že od té doby se to jako trošku zpřísnilo, teda asi hodně.
1: Asi hodně,
0: ale
1: no.
0: Pozor, viděla jsem i na internetu, že jsou teda školy, nebo prostě ne školy, ale že třeba někdo jako vysílá, že tam prostě nějaká holka prostě si, nebo kluk si prostě na sebe otočí mobil. Živý vysílání. A teď prostě jako tam vzadu mluví paní učitelka u tabule a oni tak jako, že kejvají hlavou, něco si tam píšou, teď tam jako mávají na ty svoje followery nebo koho to tam mají, tak to mi přijde teda hodně slovem nové generace crazy, protože to si neumím představit, a co chudák učitelka, že jo, tak no, být jako natáčena minimálně po zvuku, tak tady to si myslím, to bych taky jako nedělala.
1: No a já mám pocit, že to hlavně zakázaný, pokud to ta učitelka nedovolila, jakože se smí natáčet.
0: No, jak to máte vy, klidně nám zavolejte, napište 800 199 199, nebo nám pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a rovnou si přejte nějakou super hitovku, kterou my vám pustíme. A já jsem teď vybrala takovou tematickou, jmenuje se Na mobilu a zpívá jí holčičí skupina Rebelky.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior, všichni zdraví Klárka a jenom chci říct, že tady s váma budu od pondělí až do pátku, takže jestli budete poslouchat zítra, budu tady odpoledne taky, ve středu taky, ve čtvrtek taky, v pátek taky. Přeskočila jsem nějaký den, myslím si, že ne.
1: Myslím, že ne.
0: Norbert možná tak ještě přijde a jsme rádi, jestli posloucháte. A Norbert by jednou chtěl být taky moderátorem nebo nějakým reportérem. Čím bys chtěl být, až budeš velký už jsi, ale až budeš jako starší?
1: No, je to jedna velká stavba mezi herectvím, reportérstvím a politikou je všechno.
0: Dobře.
1: Takže já absolutně netuším.
0: Takže to zvládne všechno. Takže jo, to bude klidně všechno. Všechno najednou klidně. Taky jsi velký milovník vlaku, já to vím, protože si častokrát vybíráš speciální vlaky, kterými bys mohl jet. Minule jsme si povídali o tom, že jsi jel vlakem, který neměl střechu.
1: Prostě přesně tak.
0: Se tam jenom sedělo a vítr ti dul do tvých vlasů. Jestli koukáte na webkameru, tak můžete vidět, že teď to má teda hodně těch vlasů má tady Norbert na hlavě, opravdu do všech stran, takže vypadá úplně přesně, jako kdyby teď jel tím vlakem a ten mu foukal do vlasů. A teď nás vezmeš na projížďku novým vlakem ve Švýcarsku a mě by zajímalo, jak ten vlak vypadal. Jakou měl barvu?
1: Barvu měl bílou. Mm-hmm. Měl červený proužek přes celý vlak. A samozřejmě měl logo Švýcarských státních drah.
0: Řekni nám to.
1: Cože?
0: No řekni nám to logo.
1: Jo, logo je červený čtvereček s bílou šipkou do obou, jak doleva, tak doprava.
0: A je tam něco napsaného?
1: Je tam napsaný SBB, což je německá zkratka pro švýcarský státní dráhy, potom je tam CFF, což je ta francouzská zkratka, a potom je tam FFS, což je ta italská zkratka.
0: Tak nám řekni aspoň jednu zkratku.
1: Ta německá je Schweizerische Bundesbahn.
0: Mm-hmm.
1: No a byl to, vlak vypadá podobně, jak známe regionální vlaky i tady v Česku, akorát, že teda byl bílej, měl ten svůj červený proužek přes celou dílku.
0: A kde sedí strojvedoucí?
1: Strojvedoucí sedí vepředu.
0: Jasně, a to je spojený s tím vlakem?
1: To je spojený s tím vlakem, je to jeden celek.
0: Jsou tam klouby mezi tím?
1: Jsou tam, ono jsou dvě verze, ale tou verzí, kterou jsem jel já, tam měla dohromady tři klouby. V prvním kloubu byly sedačky a vepředu strojvedoucí, to též bylo vzadu, první třída byla uprostřed. Mm-hmm. No a tím, že je to jeden celek, nemá to lokomotivu, tak motory jsou rozdělený po celém vlaku.
0: Mm-hmm. A jakou barvu mají sedačky?
1: Sedačky jsou šedivý a opěrky na hlavu mají různé barvy. Myslím, že tam je žlutá, zelená, modrá, červená a fialová.
0: A je to moderní vlak? Má tam i nějakou hodně moderní vychytávku, co starší vlaky nemají?
1: Jak bylo popsáno i majitelkou nebo direktorkou železniční společnosti, nějaký hypermoderní vlak to není. Je to, cílem bylo, aby to byl kvalitní vlak pro každodenní cestování, ale jak třeba známe z dopravy tady v Česku, tak nemá Wi-Finu třeba.
0: Aha, a proč?
1: Protože by to bylo drahý.
0: Aha.
1: Snažili se najít cestu, jak mít moderní vlak, který ale i cenově odpovídá představám. A protože cestovní časy nejsou tak dlouhý, tak se společnost rozhodla, že ve vlaku nebude Wi-Fina třeba.
0: Aha, teda. No tak si poslechneme, jak taková jízda novým švýcarským vlakem bez internetu.
1: Bez internetu, no.
0: Vypadá.
2: Já jsem ve Winterthuru, městě asi 20 km od Zürichu. Zde začne první oficiální jízda nového vlaku. Než nový vlak ale vůbec přijede na nástupiště, kde začne jeho první jízda, chvilku to trvá. Jako první přijíždějí reportéři z různých televizí, rádií a novin. Musíme se společně dohodnout, kam si kdo postaví kameru. Je totiž důležité, aby každý měl kvalitní záběr a při příjezdu vlaku nevznikl zmatek. A teď už přijíždí nový vlak. Všechny oči i kamery jsou namířené na něj. Poté přicházejí vedoucí vlakové společnosti, které nový vlak patří, a ředitel koordinačního centra pro veřejnou dopravu v regionu kolem Curychu. Oba se představí a odpovídají na otázky reportérů. Třeba, proč byl pořízen právě tento vlak, kolik projekt stál a podobně. Nakonec si stoupnou před vlak pro fotku a jakmile je fotografování hotové, vydáváme se ke dveřím vlaku. Jako první je možné nahlédnout do kabiny strojvedoucího. Ten ještě vysvětluje, co je na kabině nového. Třeba, že páčky jsou udělané tak, aby lépe seděly v ruce, nebo že se mu líbí nový operační systém. Nyní je možné nastoupit i do vlaku samotného. Nic tam není zaprášené ani opotřebované. Vlak ještě voní továrnou. Ve vlaku se teď točí, nahrává a píše. Reportéři mohou znovu klást otázky vedoucí vlakové společnosti a řediteli koordinačního centra. Tentokrát je otázek víc, protože reportéři chtějí mít odpovědi natočené přímo uvnitř vlaku. Zároveň se ale samozřejmě natáčí i vlak jako takový, protože o ten přece konec konců jde. Jízda vlakem trvá asi 30 minut. Přijíždíme do Baumy, vesnice nedaleko Winterthuru. Tady nás vítá starosta a rozdávají se koláčky a káva. No a teď už je to na reportérech, aby z natočeného udělali dobrou reportáž. No a co vy? Chtěli byste si taky někdy takhle zajet úplně novým vlakem?
3: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: To byly Rybičky 48 a její hitovka Jedeme dál. My jsme se taky projeli před chvilkou vlakem a s Norbertem Svobodou, nadšencem do vlaků. Já ti říkám takový malej Sheldon někdy, z teorie velkýho třesku, protože ten taky miloval vláčky a taky jako se vyznal ve spoustě věcech. Máš třeba nějaký svůj nejoblíbenější vlak, nějaký, kterým by ses opravdu chtěl projet?
1: Ve Švýcarsku je jeden vlak velmi známý, jmenuje se Churchill.
0: Jakože Churchill, jo?
1: Jo.
0: Takže jako slavný ministr zahraničí z Velké Británie, který byl v průběhu druhé světové války.
1: Přesně tak, ale jedná se o vlak, který je i docela známý, nejenom po Švýcarsku, je celý červený, má jeden kloub a je to zase jeden celek a vypadá jako taková bota ze předu, že má jakoby takový nos a potom tam je okýnko pro strojvedoucího a tam potom začne ten vlak. No a tím bych se někde hrozně rád projel. Ale bohužel ale nejezdí jako normální vlak, ale už je jenom jeden kus. Tím pádem s tím se pořádají historické jízdy.
0: Já bych se chtěla projet vlakem, teda těch vlaků je víc, ale chtěla bych se projet vlakem, což jsem viděla, takové ty panoramatické vlaky, že třeba nemají střechu, anebo, co jsi mi říkal teda ty, ale nebo jakože mají střechu, ale ta střecha je prostě z plexiskla, takže to je jako kdyby žádnou střechu neměli a můžeš koukat prostě ven. Nevýhoda je, když svítí hodně sluníčko, protože ti pak svítí na hlavu. Ale viděla jsem třeba i takové vlaky, které jakoby mají, jak to jde nahoru, tak v podstatě je to okno jako až úplně hodně, hodně vysoko. Prostě máš velkou možnost prostě sledovat tu okolní přírodu, krajinu. Tak to by se mi líbilo. Pak by se mi líbil ten vlak, o kterém jsi mluvil, že jezdí u vás ve Švýcarsku někam hodně vysoko do hor. Se tam někam škrábe jako někam hodně vysoko? Pamatuješ si to?
1: Tak my máme hodně vlaků, co se škrábou hodně vysoko.
0: Protože tam máte Alpy, že jo? Takže to je jasný.
1: Ale tak když říkáš hodně vysoko, tak mě zrovna napadá ta zubačka na nejvyšší nádraží v Evropě.
0: Ano, to by se mi líbilo.
1: Na Jungfraujoch. Jediná nevýhoda je, že se celou dobu jede v tunelu.
0: Takže nic nevidíš.
1: Ne. Aha. Ale no, protože ono se jede horou.
0: Aha.
1: Nahoru, na nejen to přesný číslo, ale něco přes 3000.
0: Aha.
1: No,
0: takže to je takový metro spíš.
1: Takový hodně prudký metro a je to tak prudký, že se během jízdy fakt blbě stojí.
0: Aha, jasně. Takže spíš taková lanovka.
1: Zubačka.
0: Zubačka, dobře. Takže zubačka, to by možná taky jako šlo. A pak by se mi líbil nějaký jako hodně rychlý rychlovlak. Jel jsi nějakým rychlovlakem?
1: Jel, ale to ve Švýcarsku nehledej, protože ve Švýcarsku máme přesně dvě trasy, kde se dá jet celých 230 km za hodinu, což jako zní jako hodně, ale když se to srovná se zahraničím, tak je to docela málo. Francie má hodně takhle rychlejch tratí, kde se jezdí i přes 300 km za hodinu. Já jsem osobně jel jednou 300 km za hodinu, když jsem jel z Bruselu do Londýna. Tak tam před, myslím, že tam je Calais, se tam jede 300 km za hodinu. No a nebo v Německu mezi Norimberkem a Mnichovem, jak už jsem teďka dvakrát jel z Prahy do Švýcarska, tak tam se nejede 300, ale 250.
0: A když to jede hodně rychle, cítíš to? Nebo jak to vnímáš? Jako hodně se tam míhá ta okolní krajina? Nebo se to nějak vrtí prostě ten vlak?
1: Moc se to, když jsem jel teda do toho Londýna, tak se to moc nevrtělo. Bylo to velmi tichý, ale ta krajina teda, ta probíhala, nebo tou se projížděla hodně rychle, přičemž od nějaký rychlosti to člověk prostě už nezvládne odhadnout, jaká je to rychlost, už zkonstatuje jenom, je to rychlý, no.
0: Já teda občas jezdím pendolínem a to se mi líbí, no. Tam si sednu, koukám z okýnka, jdu se tam najíst do toho restauračního vozu. Chodíš taky rád do restauračního vozu nebo šetříš?
1: Já šetřím. Já mám takovou termosku, to znamená, já si doma vždycky, nebo doma dostanu jídlo. Já se to do termosky a potom mám teplý jídlo po cestě, no a nebo klasická houska.
0: Že si uděláš housku? No. S čím? Co si ve Švýcarsku dáváte do housky? To by mě zajímalo. Emmental.
1: Tady se držím klasických českých pravidel. Máslo a sejra.
0: Takže máslo, sýr. Šunka ne?
1: Já nejsem moc šunkový typ, já si tak salám.
0: Salámek. Tak takhle uvidíte Norberta Svobodu, až ho někdy uvidíte ve vlaku se houskou. Máte ve Švýcarsku český housky? To asi ne, ne?
1: No, nemáme klasický housky, máme něco podobně jako kajzerky, což jako jsou housky, ale ty tam jsou, ale hlavně se tam jede teda v chlebu.
0: Tak chlebíček bude na sváču. Holky a kluci, volejte, teď je tady prostor pro vaši vzkazovnu. Pokud chcete někomu poslat písničku na přání, tak můžete. My se jdeme podívat už na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz, jestli nám tam něco přiletělo. Taky můžete volat na bezplatnou telefonní linku
1: 800 199 199.
0: A my se na vás už děsně moc těšíme.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Rádia Junior. Zdraví vás Klárka a
1: Norbert.
0: A teď budeme mít na telefonu i naší věrnou posluchačku Emilku. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Emilko, řekni nám, jak si užíváš prázdniny?
2: Zatím asi hrozně dobře, protože já dneska nebo zítra ještě jedu za babičkou na Slovensko a pak mám ještě v neděli, mi začíná tábor německo-český, kam se hrozně moc těším na týden, že budeme přespávat v takových týpí, takže...
0: A to zní naprosto úžasně. A pozor, shodou okolností, dneska tady máme Norberta, který umí německy, tak byste si teďko mohli spolu pokecat v němčině. Schválně, jestli jakoby pochopím, o čem si povídáte, protože já jsem měla němčinu jenom 4 roky na gymplu, tak nevím, jestli si na to vzpomenu. Ale ty máš němčinu už dlouho?
2: Ne, já chodím do 4. třídy, takže německy neumím vůbec.
0: Jo, takhle, takže ty neumíš ani jedno slovo německy.
2: Asi ne. Aha. Vlastně já vím jenom, že du je ty, protože jsem se zaučila, začala v úterý učit dánsky, takže...
0: Jo, aha, posloucháš pořady o dánštině a já mám takovej dojem, že jsi poslouchala i Star Parádu, trefila jsem to?
2: Jo, poslouchala.
0: A líbí se ti nejvíc písnička Lush Life? A ta teprv bude, počkej. Aha, ta teprv bude, tak vlastně pozor, Lush Life bude, to můžu říct, Lush Life bude, myslím, ve Švédsku.
2: No.
0: To teďko budu připravovat zrovna, vidíš, já už jsem dopředu, protože já vždycky píšu ty pořady dopředu, tak to jsem si myslela, že už si poslouchala můj Star Parádu, jenom pro vás ostatní píšu teďko místo Hit Parády, abych si odpočinula, což si vůbec neodpočívám, protože to je ještě 1000x náročnější než Hit Paráda. Vždycky scháním 13 hitů z různých zemí severských, takže už jsem napsala Star Parádu o Dánsku, to bylo teďko o víkendu. Pak jsem napsala o Finsku a ta první byla o Norsku. Poslouchala jsi nějakou?
2: Já myslím, že jsem poslouchala všechny 3.
0: Super! A líbily se ti tam ty hity?
2: Jo, moc.
0: Tak to mám...
2: Mě nejvíc asi se mi hrozně líbila ta písnička The Fox. To je hrozně bláznivá.
0: Jo, od bráchu, bráchové od Ilvis, že jo, Ilvis Duo, jo. To jsou dva bráchové, Bart a Vanguard se myslím jmenujou a dělají naprosto úžasný songy, klidně si je nikdy najdi. Já jsem i jednou do nějakého silvestrovského pořadu dávala jejich písničku Jogurt, to vám snad pustím, protože tam normálně řeknou za tu písničku xkrát slovo jogurt, jako jo, a je to strašná sranda. A kdo by teda chtěl si poslechnout tadyhle tu Star Parádu, tak to je norská Star Paráda, takže předpokládám, že si soutěžila a dala hlas tady těm dvěma bratrům, kteří mají písničku What does the fox say, což znamená jakoby, co říká jako liška, jak mluví liška, a oni teďko říkají třeba kočka dělá mňau, pejsek dělá haf, jo, žába dělá kvák a kachna dělá něco, ale co dělá liška? A pak začnou dělat úplně nejhorší zvuky na světě. Takže to se ti líbilo?
2: Jo, ale hlas jsem tomu ještě si nestihla dát.
0: Ještě si nestihla dát. No tak dej hlas. A dej hlas všem, jakoby, protože máme celoprázdninovou soutěž. A v podstatě to funguje tak, že vždycky, když uslyšíte každý týden, že bude nějaká ta Star Paráda, poslechnete si třeba, teď bylo 13 hitů z Dánska, tam byla třeba Barbie Girl od Aqui, jo, nebo třeba Sunshine Reggae, což možná znáte v češtině jako Saša jede. Tak to je Sunshine Reggae. No a tam vyběrete si tu jednu písničku a napíšete mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, proč jste si vybrali zrovna tadyhle ten song. Takže napíšete, mně se nejvíc líbí třeba Barbie Girl od Aqui a líbí se mi to proto, protože bych chtěla dostat novou Barbínu, nevím, příklad, jo, ale můžete mít úplně jakýkoliv jiný důvod. No a já vlastně potom všechny ty vaše odpovědi potom vyhodnotím na konci prázdnin a potom budete moct vyhrát 7 mega balíčků merče od Hvězd Hitparády Rádia Junior, protože tam bude něco od Lollipops a prostě od všech těch zpěváků, nebo ne od všech, ale od spousty zpěváků, které máme v Hitparádě. Tak co? Budeš soutěžit v dalších? Protože čím víckrát odpovíš, jo? Když budeš odpovíš správně, nebo ne správně, tam není správná odpověď, tam je prostě jenom názor, jo? Takže když mi napíšeš, jak to bylo, tvůj nejoblíbenější hit z Dánska, tvůj nejoblíbenější hit z Norska, tvůj nejoblíbenější hit z Finska, teďko bude islandský nejoblíbenější hit, pak bude Švédsko, pak bude Kanada, no tak máš mnohem vyšší šanci, že vyhraješ ten balíček. Tak co, budeš soutěžit?
2: Jasně.
0: Super, tak to mám velkou radost. Ty jsi vybrala písničku Lush Life, takže já už vím, pro koho budeš hlasovat, až budeme mít Švédsko. Bude to pro Zaru Larsson. A proč zrovna se ti tadyhle ten hit líbí?
2: Já nevím. Protože mě to napadlo, že bych si mohla poslat písničku pro moji kamarádku, která mě na to naučila tančit.
0: Aha, skvělý. Takže k tomu je i nějaká TikToková, nějaký TikTokový taneček.
2: Jo.
0: Super. A jak se jmenuje kamarádka?
2: Izzy.
0: Izzy, takže zdravíme Izzy. A jakou ji pošleš, teda písničku, jakou ji pošleš, ale chceš jí vzkázat i nějaký vzkaz, protože se to jmenuje vzkazovna?
2: Asi, já ji prostě pozdravuji jenom.
0: Jasně, takže Emilka, zdraví Izzy, skvělý. A chceš se ještě na něco zeptat Norberta, který je ze Švýcarska a miluje vlaky?
2: Asi ne.
0: Hele, kdyby ti něco napadlo, tak tady bude se mnou až do 19.50, takže máš jedinečnou příležitost zavolat nám a po 19. hodině tě zveme na rozhovor s panem Zdeňkem, který přešel Grónský ledovec a byl velvyslanec v Dánsku a byl v centru, českém centru ve švédském Stockholmu. Budeme si povídat o úžasných věcech, takže budeme rádi, když budeš poslouchat dál. Budeš?
2: Asi jo.
0: No tak super, tak se těšíme, posíláme ti písničku a budeme se těšit na tvoje další dotazy. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Skazovna Rádia Junior.

0: Tak to byl Lush Life od Zary Larsson, jedné z nejslavnějších současných švédských zpěvaček. A na Švédsko se můžete, holky a kluci, ve Starparádě těšit, já vám řeknu kdy, teda pokud to stihnu napsat po nocích tenhle týden, protože kromě toho, že tady celý týden moderuju, tak ještě přes den tady máme příměstský tábor pro zaměstnance, ne teda pro zaměstnance, ale pro děti zaměstnanců Českého rozhlasu, takže od rána do 4 jsem vedoucí táborou a od 5 tady moderuju s váma. Dneska, než přišel tady Norbert, tak jsem byla úplně vyřízená, ale přišel Norbert, hned mám dobrou náladu. Dala jsem si 2 kafe a hned je tady veselo a doufám, že si naše veselé vysílání dneska užíváte. Což nám rozhodně řekne tady Vojta. Vojto, ahoj.
1: Ahoj, Klary.
0: Jak se ti líbí naše dnešní vysílání s Norbertem?
1: Tak když je tady Norbert, tak je to vždycky super a dneska je to taky sranda.
0: Tak to mám radost. Překvapila tě nebo zaujala tě nějaká informace, co jsme tady s Norbertem dneska řešili?
1: Já myslím, že úplně, že by mě to zaujalo, tak to asi ne.
0: To tebe nezaujal nový švýcarský vlak?
1: Já jsem o tom asi už něco slyšel, takže úplně ne.
0: Jasně. Máš taky ty pro nás nějakou jako hodně zajímavou informaci, kterou by mohli slyšet posluchači Rádia Junior a mohli by si říct, ty brďo, to je hustý.
1: Tak zajímavá informace, nevím, no, nic zatím zajímavého mě nepřijde to, ale kdybych něco zjistil, tak určitě taky udělám nějakou reportáž.
0: A jak trávíš ty prázdniny?
1: Tak já už jsem vlastně po 2 dovolenách. Nejdřív jsem byl s prarodiči a se sestřenicemi na týden prostě procházet se na Srní, na Šumavě. Mm-hmm. Pak jsem měl týden golfový příměstský kemp. Mm-hmm. Teď jsem měl ten týden předtím, jsme byli se známýma s rodičema na Lipně. Jsme jezdili vlastně kolem Lipna na kolech. A teď jsem u babičky.
0: Tak to zní,
1: 3 týdny.
0: To zní taky výborně. A ty si přeješ písničku, která byla nedávno taky ve Starparádě.
1: Byla ve Starparádě, já jsem slyšel teda všechny ty 3 díly, takže vím, že byla ve Starparádě.
0: Mm-hmm. Který díl se ti líbí nejvíc, mi řekni zatím, to by mě zajímalo.
1: Tak to jako úplně říct nedokážu. Ta The Fox taky nebyla úplně jako že špatná.
0: Ta byla v prvním díle. Šílený, no. Ta byla z Norska, no. Fox, to je první díl z Norska. Tam jsou taky super hity. Možná znáte pak i Markusa a Martinus, takový známý dvojčata. Už nám ho trošku vyrostli, když jsme začínali je hrát na Rádiu Junior před 13 lety, tak byli jako fakt malí a teď už to jsou velký chlapáci. Ale no, takže Norsko, Finsko bylo potom takový jako metalový a rockový. Líbilo se ti to, Finsko, když tam třeba zpívali metalový kapely?
1: Tak mi se líbily všechny ty písničky v těch dílech. Jedna byla lepší, některá zase horší, ale všechny ty díly byly super.
0: Tak to mám velkou radost. Teď v sobotu bude Island. Dneska večer ho budu točit možná. Tak určitě taky poslouchej, tam budou hodně tajemné písničky, protože Island má takovou tajemnou muziku. Jo. Tam prostě slyšíte úplně ty ledovce a ty gejzíry a ty černé pláže se sopečným pískem. Jako fakt to je hodně zajímavá muzika. Ale samozřejmě, že mají i moderní písničky, takový, který jako frčí. No a ty si teda přeješ The Fox od Elvisu, takže se konečně teda dozvíme, jak to zní, když zpívá liška, nebo když prostě co dělá liška. A komu tu písničku budeš posílat?
1: Protože je to taková vtipná písnička, tak pro radost jenom tak.

0: Junior.
1: Krásné pondělní odpoledne vám přeje moderátorka Klára Nováková a taky
2: Norbert Svoboda.
1: Máme pro vás další hodinku živého vysílání, vlastně rovnou další dvě hodinky živého vysílání jsou před námi, tak doufám, že si dnešní odpoledne s náma parádně užíváte a že se těšíte na další pravidelnou dávku informací s datem 27. roku 2026.
3: Minutové zprávy.
2: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
1: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to schválili radní hlavního města Prahy. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převážejí do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.
2: No a počasí zítra bude oblačno a zataženo, může pršet. Maximální teploty je 19 až 25 stupňů.
1: Máš hlad?
2: Ne.
1: Nemáš?
2: Ne.
1: No dobře, tak já trochu jo, tak já si tady s Ivankou Korolovou dám něco dobrýho k jídlu a bude to paleo.

0: Tak to byla Ivanka Korolová a její písnička Paleo. Fakt nemáš hlad?
1: Fakt nemám hlad.
0: Ne.
1: Ne, já jsem jedl předtím.
0: To jsi měl k obědu?
1: K obědu jsem měl ovocní knedlíky. My máme na zahradě meruňky, tak jsme je zpracovali a měli jsme knedlíky k obědu.
0: A byly tvarohový anebo kynutý?
1: Se mě ptáš věci. Já myslím, že byly, ne, byly tvarohový.
0: Já miluju tvarohový a kynutý moc nemusím, ale tvarohový meruňkový knedlíky, ty zbožňuju. A teď otázka, co máš jako na to? Jako co si dáváte na to? Čím si to sypete?
1: My si na to sypeme moučkový cukr.
0: Jasně.
1: A moje rodiče si na to dávají ještě tvaroh.
0: Já taky miluji s tvarohem.
1: Já to řeším jinak, já si dělám vždycky horu tvarohu vedle toho.
0: Na struhanýho? Nebo jakýho?
1: Ne, jako...
0: Normálního, jako jogurt.
1: No, jasně. Přesně tak. No a do toho zamíchám cukr.
0: Mm-hmm.
1: A potom tam jako kaši k tomu, že si to vždycky dám do toho knedlíku, protože mi je vždycky hrozně horkej, mm-hmm, a tím ho to i trošku pochladí.
0: A já mám k tomu ráda takový ten tvrdý tvaroh, když se to taky jako dá, ten tvrdý tvaroh, třeba trošku máslíčka a dá se tam a to, já mám ráda jídlo, jak na mě vidíš, a pak se tam dá, takže ten tvrdý tvaroh, máslo a ještě cukr trochu. A nebo moje máma třeba má ráda, že normálně vezme strouhanku a na hrnec prostě si rozpálí maslo na hrnci, uh-huh, a tu strouhanku jako opraží a potom to taky k tomu dá cukr a posype to. A to strašně chutná mojí mámě. Já to mám taky ráda, ale já si dám tam klidně všechno. Jo? Prostě mě to strašně chutná. Tvarohový knedlíky s meruňkama nebo s jahodama, to je výborný, je to takový to ideál, nebo plně klasický letní jídlo.
1: Jo, my jsme použili meruňky, protože je máme na zahradě, ale já musím říct, že moje favority jsou jasně jahody.
0: Jasně, takže jahodový knedlíky. Je ve Švýcarsku nějaké takovéhle jídlo, které je prostě typicky švýcarské? A jak vůbec vaří Švýcaři? Máš radši jako českou kuchyni? A nebo švýcarskou kuchyni?
1: Já přístup ke švýcarské kuchyni sice mám, ale je docela malej, protože většinou jim doma. Nebo...
0: A rodiče jsou Češi.
1: Rodiče jsou Češi, no. Ne,
0: Takže knedlo zelo vepřo.
1: Ježiši, hlavně to ne.
0: Tak co vaří máma?
1: Ne, všechno možný, jako od Itálie po, řekl bych, klasická domácí kuchyně, polívka, vývar, mm-hmm, úplně normální.
0: Jasně.
1: Často teda bývají špagety, to jo.
0: A s čím je máš nejradši?
1: S omáčkou a se sýrem.
0: A s jakou omáčkou?
1: Bolonskou.
0: Takže červená omáčka, jasně.
1: Červená omáčka, nastrouhaný sýr, nejlíp parmezán teda.
0: Mm-hmm.
1: Nejsem teda fanoušek zeleného...
0: Pesta?
1: Ne, jako zelených lístků a všechno to, jak se to dekoruje.
0: Jasně, takže žádnou rukolu, polníček a tak.
1: Ne. to jako fakt ne, já mám rád ty špagety s červenou omáčkou na to sejra a to si rád dám.
0: Tak to zní dobře. To já mám takovej hlad, bych si taky něco dal za chvilku. Na co máte chuť vy? Zavolejte nám, nás to zajímá. 800-199-199. Nebo pište na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a rovnou si přejte i nějaký super song, kterým vám uděláme radost. Klidně si ho přejte znova, vy co jste volali, proč ne, máme prázdninový vysílání, tak si tady můžeme dělat chutě.
1: Přesně tak.
0: A pouštět si super písničky. A za malou chvilku už je tady zvídavec o polární záři, protože jak víte, celé prázdniny máme expedici sever, každý týden cestujeme do jiné severské země. Tento týden je to Island a i tam můžete vidět polární záři, o které si budeme povídat za chvilku, no a potom už bude vzkazovna, takže... Pište, volejte, těšíme se na vás.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Dnešní díl bude zářit. Polární záře je ohromující přírodní úkaz a pokud jste ji ještě neviděli, určitě by vám napoprvé vyrazila dech. Nejčastěji se objeví ve tvaru bělavě zeleného závěsu, který se mihotá na obloze. Někdy ale může mít i červené, fialové nebo růžové odstíny. Její barva závisí na hustotě atmosféry. Polární záře jsou běžně pozorovatelné v polárních oblastech ve výškách 70 až 1000 km kolem pólů. Ve středních zeměpisných šířkách a v tropech naopak můžete vidět polární záři jen výjimečně. Severní polární záři se říká Aurora Borealis a můžete ji sledovat hlavně od září do března. Statisticky největší šance je spatřit ji na začátku podzimu a na konci jara. V té době je totiž obloha nejjasnější. Severní polární záře je známější, protože se objevuje i v obydlených oblastech, ale jak jsem už říkala, na polární záři můžete narazit i na jihu, ale tam ji mohou pozorovat jen vědci pracující na Antarktidě. A jak vlastně polární záře vzniká? Za tuhle podívanou může slunce, konkrétně sluneční vítr, tedy proud částic vyvrhovaných z povrchu slunce při slunečních erupcích. Tyto částice pak narazí na magnetické pole Země, tím jsou částečně zachyceny a pak vrženy do atmosféry. Tam se srazí s molekulami vzduchu a přitom se uvolní obrovské množství energie. A právě tahle energie se projevuje viditelným zářením, kterému říkáme polární záře. Polární záři jsem viděla jen jednou a bylo to na Islandu. Byl to obrovský zážitek a doufám, že ji ještě někdy uvidím. Pokud se vám naskytne příležitost polární záři sledovat, mám pro vás pár doporučení, jak zvýšit šanci, že ji uvidíte. Je potřeba si najít místo bez světla z pouličních lamp i dalšího venkovního osvětlení. Ideální jsou dny měsíčního novu. V tu dobu jsou totiž noci nejtemnější. Pokud je zrovna zataženo, tak je minimální šance, že se vám polární záři podaří spatřit. Pokud jste zrovna v oblasti, kde se polární záře vyskytuje a zrovna je i období roku, kdy je viditelná, můžete si stáhnout některou ze super aplikací na telefon, které pomáhají předvídat, kdy a kde bude Aurora Borealis nejlépe vidět. Polární záře je úkaz, který pojmenoval už Galileo Galilei a Tycho de Brahe. Moc vám přeju, abyste tento celoplanetární fenomén měli někdy možnost pozorovat. Holky a kluci, pokud chcete o polární záři někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a váš tip se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Už za malou chvíli si budete moct i vy přát písničky, které máte rádi. Volejte nám na bezplatnou telefonní linku.
1: 800 199 199 800 199 199
0: a
1: na e-mail radiojunior@rozhlas.cz na dotazy.
0: Ano, tam nám pište a my se těšíme na to, že nám zavoláte. A než se tak stane, tak máme pro vás další vstup a tentokrát, protože jsme dneska, nebo dneska otevíráme téma Island, tak nám připravila krátkou upoutávku na Island Karolína, která nám teď k tomu něco řekne. Jmenuje se Karolína Lašáková a my ji zdravíme.
2: Island, země ledu i ohně. To je místo, kde nám zem bublá pod nohama a vedle ledovců tryskají horké gejzíry. Na Islandu to opravdu vypadá jako jiná planeta. Najdete tam sopky, lávová pole, vodopády i ledovce. Někde kolem vás leží sníh a přitom se můžete koupat venku v horké vodě. Jak je to možné? Domy i bazény se vytápějí vodou, která přichází přímo z horkého podzemí. Spousta Islandianů dodnes věří na elfy a další kouzelné bytosti a není to jen pohádka pro děti. Občas se dokonce stane, že se při stavbě nové silnice změní její trasa, aby se nepoškodila skála, ve které prý elfové bydlí. Stejně jako v Norsku, ani tady v létě slunce skoro nezapadá, za to v zimě se nad černými lávovými poli často objeví nádherná polární záře. Na Islandu téměř nenajdete komáry. Nikdo přesně neví proč, ale místní si toho rozhodně váží. Zajímavá jsou i jejich jména. Nepoužívají běžná příjmení jako my. Děti dostávají příjmení podle jména tatínka nebo maminky. Takže když se tatínek jmenuje Jón, jeho syn bude Jónsson, tedy Jónův syn. A dcera? Jónsdóttir, Jónova dcera. A nakonec jedna trochu strašidelná pověst. O Vánocích prý po horách chodí obrovská vánoční kočka. Ta si podle legendy přijde pro každého, kdo pod stromečkem nedostal ani jeden nový kousek oblečení. Takže jestli někdy dostanete ponožky nebo svetr, možná budete mít ještě o trochu větší radost. Pro Rádio Junior Karolína Lašáková.
0: No tak děkujeme Karolínce za zajímavosti o Islandu a protože na Islandu byl i Norbert, tak za chvilku nám taky něco o Islandu prozradí, že jo?
1: No, hlavně nic vědeckýho.
0: Hlavně nic vědeckýho, ale pozor, já píšu teďko hit parádu o Islandu, teda star parádu, to pletu letě star paráda samozřejmě, takže možná vám za chvilku pustím i nějaký islandský song, který budete slyšet dopředu, bude to takový jako takový nalákání na Island, ale než se tak stane, tak si pustíme tady něco českýho a bude to třeba Všechno nebo nic od Evy Farné. Se na mě tak směješ, Norberte. Pustíme si Všechno nebo nic prostě. Takže chceš Všechno nebo nic.
1: Všechno.
0: Všechno nebo nic.

0: Přátelé, já se omlouvám, ale já budu teď mlaskat.
1: Máš hlad?
0: Mám hlad. A jim tady zrovna sušenku, ale protože je léto a máme prázdniny, tak dneska tady budu s váma svačit.
1: Tak jo. Dobrou chuť.
0: Děkuju.
1: Zmrzka nebude?
0: Zmrzka? Možná. Napsala nám totiž Emilka. Ještě trošku zamlaskám. Emilka nám píše... Dobrý den a ahoj, jmenuji se Emilka, je mi 10 let. Chtěla bych moc poprosit o píseň Demons od Imagine Dragons, protože pro všechny, kdo mají nejoblíbenější číslo 4. Norbert, jaký máš nejoblíbenější číslo?
1: 19.
0: A já 17. A já budu hádat proč. Že jsi se narodil 19.
1: Ne.
0: Tak proč 19?
1: Protože já mám rád prvočísla a mám... A 19 je takový... Nevím, prostě hezký číslo.
0: Jako vysoký prvočíslo?
1: No, třeba. A mně se i ta estetika té devítky líbí, přičemž ale devítka samotná je taková voničem, tak ta jednička, nevím.
0: A jaký jsou další prvočísla?
1: No tak začíná to klasicky dvojkou. Já jsem byl naučený, že jednička není prvočíslo. Takže dvojka, trojka, pětka, sedmička... Ježíši Maria, 11, 13.
0: Už to kontroluju tady. Hele, ano. Jednička není považováno za prvočíslo, protože nemá dva různé dělitele.
1: Přesně tak.
0: Ale příklady jsou dvojka, trojka, pětka, sedmička, jedenáctka, třináctka nebo sedmnáctka jsou prvočísla.
1: A ta devatenáctka.
0: A ta devatenáctka, která se líbí Norbertovi. Já to mám jednodušší. Mně se líbí sedmnáctka, protože jsem se narodila...
1: 17.
0: 17. června, takže... A pozor, zjistila jsem, že Emma Gunnarsen, která je z Dánska a je to ségra dvou, teda kecám, ne z Dánska, z Norska a je to ségra dvojčat Markuse a Martinuse, kteří zpívají nejrůznější hitovky, hrajeme na Rádio Junior, byli ve Star Parádě v Norsku, a tak jejich ségra taky zpívá a narodila se 17. června a tuhle zásadní informaci jsem se dozvěděla, když jsem psala Star Parádu o Norsku. Takže už vím, že mám vesmírný dvojče Emu Gunnarsen.
1: No, gratuluju.
0: Dík. No a pokračujeme vesele dál, protože Emilka nám píše, což se hodí k tomu mému mlaskání. Já teď hlad taky nemám, protože mamka dělala krupicovou kaši a taky jsem měla kakao. A ještě, jak jsem vám říkala o tom, že jsem se začala učit dánsky, tak umím třeba říct, jak se jmenuješ. Já jsem Emilka, to se řekne. Hvad heder du, jak Emilka. Moc děkuji, Emilka, a pak napsala 620 srdíček, pak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 melounů. A pak něco řekni, já zatím spočítám ty srdíčka, počítej. Mluv, Norberte, mluv.
1: No hele, určitě písničku dostaneš. A my tady máme zábavu, že počítáme. Přičemž člověk si to musí představit tak, že prostě tam je více řádek melounů a srdíček. Povídej, kolik jich je.
0: 52 srdíček jsme dostali.
1: Dohromady nebo jenom ta druhá část?
0: Ne, ta první část bylo 26 a dohromady je to, co jsem řekla, 52 nebo 56? 52. Takže děkujeme za 52 srdíček, moc si toho ceníme, že se vám tak líbí naše vysílání. Emilko, jsi zlatá, aspoň díky vám víme, že nás posloucháte. No a jdeme ti pustit Demons, pak se těšte na čtení, na pokračování a potom přijde úžasný cestovatel, diplomat, spisovatel, překladatel. Můžete vyhrát jeho knížku a budeme si povídat o Grónsku, o přechodu ledovce, o tuleních pásech, o Švédsku a o Dánsku. No prostě bude to super. A budete moct vyhrát nějakou hezkou knížku ze Skandinávie. When...

0: pokud byste chtěli, abychom vám zahráli další písničku na přání, tak nám klidně pište, ale už vám ji asi zahrajeme až zítra. Norbert mi slíbil, že přijde zas, takže jestli si naše dnešní vysílání tady společně jako s náma užíváte, tak zítra určitě poslouchejte. A Norberte, co nám řekneš zítra?
1: Zítra vám budu vyprávět něco o
0: Jak můžete
1: tobě?
0: Vydělat? Ano, o mě, ano, mě vyspovídá Norbert, mě. A vy mě budete moct si taky vyspovídat, takže klidně můžete volat, cokoliv vás bude zajímat, po 5. hodině odpoledne. Můžete vyspovídat mě, ano, přesně tak.
1: Já se na to těším, co ty?
0: No, já se trošku bojím, protože já jsem takový průtokovej ohřívač, jak se říká, já prostě tady zažívám neskutečné věci, zážitky, spoustu slavných osobností, legrační historky, ale já prostě v momentě, kdy se to stane, tak já už za 5 minut si to nepamatuju, ale budu se snažit si na něco vzpomenout. Takže zítra mě můžete grilovat a zeptat se mě na to, co vás zajímá o profesi moderátorky, editorky v rozhlase, vůbec jak tu jsem dlouho a tak dál. To vymyslíme zítra, to nás čeká zítra. Norbert vám prozradí, jak můžete vyhrát, teda nevyhrát, jak si můžete zasloužit 250 korun, když budete hledat, co jsi to říkal?
1: Přesně tak, jak si vyděláte 250 korun, když to řeknu velmi abstraktně, najdete odpad v přírodě, přesněji, když najdete rádiovou sondu, kterou vypouští Český hydrometeorologický ústav 3x denně.
0: A ty si v tom vyděláváš, ty si takhle vyděláváš?
1: Já jsem ještě nevydělal, protože jsem našel zatím 3. Mm-hmm. První jsem si nechal, protože je to první. Mm-hmm. A ty ostatní 2 už jednou byly použity, takže ty se nedaly poslat zpátky.
0: Aha, ale to nevadí, naděje stále tady je. No tak to nás čeká zítra, ale vy nás stále poslouchejte, protože s Norbertem budeme vysílat až do 8. hodiny. Teď si dáme čtení na pokračování a potom si budeme povídat o Grónsku a přechodu ledovce. Ale teď už jsou tady strážci mýtů. 13-letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Napsala Zuzana Kopečková, mistr zvuku Radek Veselý, režie Dimitrij Dudík, natočeno v roce 2021, účinkuje Apolena Veldová.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

Perunova černá křídla zahalila Martina do hlubiny zapomnění, kde nebyla ani trýzeň vzpomínek, ani očekávání budoucnosti. Kde byl osvobozen od prostoru a času, kde se vznášel jen ve svém bytí. Na tváři cítil chlad Perunova peří, známý pocit, který už patřil do jeho života a který ho nyní navracel zpět, kam patřil. Do jeho světa a jeho času.

Mě nedojmeš. Kdybys tam byl ještě déle, šla bych pro dědu. V tetelícím se vzduchu, v mnohoznačných tónech léta, se před Martinem zjevila jeho sestra Karla s rukama v bok. Martin ji chytil kolem pasu a zdvihl do výšky a pak ji láskyplně postavil na zem. Nehraj to na mě, vím, že jsi šel do chodby, i když nám to děda výslovně zakázal, prohlásila Karla triumfálně. Ty jsi mě viděla? Martin nezúčastněně nastavil tvář slunci. Zničil si zámek na bráně a vůbec, co to bylo za sekeru? Tak potomhle se mi stýskalo. Martin se nepřestával přihlouple usmívat. Náhodou jsem dávala pozor, jestli z té chodby vůbec vyjdeš. Jít za tebou jsem nemohla, kdo by asi přivolal pomoc. Co pak si tu seděla celou tu dobu? Karla se důležitě podívala na hodinky jako rozhodčí na závodech. Byl si pryč přesně 7 minut. Cože? Jenom 7 minut? Jenom? Karla nevěřícně kroutila hlavou. Do jejího hlasu se vloudily měkké tóny. Víš, jak je to dlouho, když se o někoho bojíš? Martin si vychutnával úplně všechno. Každý odstín jejího hlasu, její důležitost, tu nesnesitelnou rádoby dospěláckou mluvu a především to, jak se o něj bála. Máš celý tričko od krve? Karla mu blesku rychle vyhrnula triko, ale na kůži nebylo ani škrábnutí. Martin ji prudce odstrčil, až upadla a s pláčem utekla. Osaměl. Po tom, co prožil, Martin nedokázal uchopit svou přítomnost, čas, ve kterém nyní žije. Natáhl se do trávy, slunce slastně pálilo. Roztáhl ruce, aby si vychutnal doteky trávy, hladil ji rozevřenými dlaněmi, až sevřel cosi pevného a ostrého. Černé ptačí pero. A pak se všechno vrátilo. Každá vůně, každý pocit i rány, které na své cestě utržil. Nebyl to sen, on to prožil a vše se navždy stalo součástí jeho života. Nemyslel na to, že ho jednoho dne povolají zpět. Věděl jen, že teď musí jakoby nic pozdravit dědu Václava, sednout si s ním a s Karlou ke stolu a když bude zapotřebí, pokosí louku. Ale už to není on a každý to na něm pozná. Jak se s tím má srovnat, když nikomu nemůže ani slovem prozradit, co prožil? Co si nese v sobě? Ticho rozřízl zvuk mopedů. Martin se nešel podívat, co se děje. Nezajímalo ho to. Probral ho až pištivý Karlin hlas. Kluci z vesnice Jakub, Ondra a Petr si přijali domluvit hraní na počítači. S Václavem se dobře znali, chodívali mu sekat trávu, občas si půjčili koně. Teď se přišli podívat na toho nafoukanýho pražáka. Tohle ti půjde určitě líp než kosení trávy, vytrhl ho ze vzpomínek Petr. Zvuk motorů jejich strojů jim očividně dělal dobře. Myslel jsem, že přijedete na koních, přivítal je Martin. Někdy člověk potřebuje víc koní najednou. Zrzavý Jakub podpořil svá slova dalším zvýšením otáček svého mopedu. Můžeme se pro tebe na večer zastavit, vezmi si jen počítač, navrhl Ondra. Zapomněl jsem ho v Praze, sorry. No jak dlouho seš tady? Nevěřil svým uším nejstarší z nich, Petr. Kluci se po sobě podívali, zapomenout počítač na celý prázdniny může jen úplnej blb. No tak se budeme střídat, znáš bránu pod zemí? Jo, znám, ale Václav říkal, že dobře jezdíte na koních. Jakub vypnul motor svého skútru. Zadíval se na Martina. Tohle bude možná větší zábava než počítač. I Petr s Ondrou pomalým pohybem vypnuli své stroje. Naběh si sám, pražák blbej. Skvělej nápad, podíval se významně po ostatních Jakub. Martinovi ten pohled neunikl. Už jsi někdy seděl na koni, že se do toho tak hrneš? Ondrovi cukalo v koutku. Martin už otvíral pusu, aby jim řekl, že se o jeho jezdecké schopnosti nemusí obávat, když do toho vpadla Karla. Normální, živej kůň? Poprvé ses přiblížil ke koni tady u dědy. Nejdřív bych doporučovala výcvik na trenažéru. Vyprskly smíchy. Dříve by se Martin před kluky propadl studem, teď mu to bylo jedno. Neboj, máme jednoho, co ani neběhá, jen chodí, ten je jako trenažér.
Petr byl průhledný jako sklo. Jediná Karla si toho nevšimla. A jak se jmenuje? Luční vánek blesklo Martinovi hlavou. Střela! Vyhrkli zborově kluci celý rudí, jak se dusili potlačovaným smíchem. Stejně bych to chtěl zkusit, řekl skromně Martin. Tak se nech pojistit a odpoledne jsme tady, uzavřel domluvu Ondra. Jako na koni, zdvihl obočí Jakub. Jeho hlas se ztratil v řevu motoru. Karla naléhala na Václava, aby koně Martinovi zakázal. Zaskočilo ji, když Václav řekl, že je rád, že se Martin konečně rozhoupal. Co když se mu něco stane? Zkusila to ještě. Důvěřuj mu. Tvůj bratr si to zaslouží. To bylo pro Karlu něco nového. Takhle o Martinovi nikdy nepřemýšlela. Pomůžeš mi obracet seno na louce? Já ti rád pomůžu, dědo. Martin stál opodál. Celou dobu se o něm dohadovali, jako by tam vůbec nebyl. Naše louka. Tam jsem tenkrát vytáhl ze země meč. Tenkrát, jak je to vlastně dlouho? 7 minut nebo celé měsíce? Rozhlédl se po krajině zalité sotva znatelným oparem.

Jakub, Ondra a Petr přijeli v pozdním odpoledni na koních. Za sebou vedli ryzáka pro Martina. Rozedrané džíny, sepraná trička a samozřejmost, s jakou seděli na koních bez sedel, Martinovi se vlastně moc líbily. Pojedeme k řece. Koně se ochladí a my se vykoupem, volal už z dálky Jakub. Karla se vyčítavě podívala na Václava bez sedel. Neboj, naklonil se k ní Ondra, když viděl její zděšení. Vybrali jsme toho nejklidnějšího. Jmenuje se sice Střela, ale můžeš mu říkat třeba trenažér. Slyší na všechno. Na rozdíl od ostatních kluků Karla jeho vtip vůbec neocenila. Martin pohladil kobylku po krku a poplácal ji po hřbetě. Střela zastříhala ušima, ale ani se nehnula. Ahoj, Střelo, zašeptal láskyplně a dotkl se její tváře. Pak se zeptal, kudy je to nejblíž k řece? Tam, na konci cesty, mezi stromy a doprava, ochotně mu ukazoval Ondra. Střela trefí sama, dusil smích Jakub, ale pak se zarazil. Možná to přehnali. Nejistě se ohlédl po ostatních. Tahle legrace nemusí skončit nejlíp. Chtěli jenom zesměšnit toho kluka z Prahy, poučit ho o životě na venkově, ale teď, když seděl na Střele, jen tak bez sedla, šlo o život. Martin poplácal Střelu po krku a něco jí zašeptal. Chytil jednou rukou uzdu, prsty druhé propletl koňskou hřívou. Pak se k ní přitiskl celým tělem.

hnali se tryskem. Kůň i jezdec byli jedno, ozvala se jim v žilách touha po volnosti, po osvobozujícím letu, poznali, že spolu mohou zažít ty vzácné okamžiky, nepatrné zlomky v životě, kdy se živá bytost cítí skutečně svobodná. Zůstali jen oni dva. Střela cítila, že tomu bosému chlapci může důvěřovat. Když ji pohladil, přijala s jeho rukou i jeho vůli. Když uslyšela jeho hlas, když se jí bosí vyhoupl na hřbet a své prsty zabořil do její hřívy, věděla, že ho neschodí. Krev se v ní rozbouřila, žíly naběhly, nozdry rozšířily a rozechvěla kolena. Poprvé pocítila takovou spřízněnost. Stačil nepatrný stisk Martinových nohou. Střelu volal hlas svobodné krve a nekonečných plání. Martin, zasažen prožitky a vzpomínkami, toužil uniknout zmatku a bolesti, které přinesly do jeho života. Zavřel oči a znovu svíral hřívu lučního vánku. Znovu cítil, jak jim zmítá zimnice a horečka ze strachu, že nedokáže dostát svému údělu. Před očima se mu mihl lech, jeho obdivný pohled, starostlivé oči do rany a smích toho, který jej nazýval svým bratrem. Dobroslav. Vítr mu rval slzy z očí, kde zůstal Perun a strážce. Dřív, než mu mohlo bolestné vědomí přinést další obrazy, střela zpomalila a vstoupila do řeky. Slunce se začínalo klonit k západu. Na obzoru se tetelil zlatý kotouč a řeka mu jeho barvu vracela jako ozvěna tisíci pablesky. Vše se slilo v jeden proud nachové lávy světla nadpozemské krajiny bytí, v níž se spojily oba světy Martinovy duše. Stejný nach odcházejícího slunce zalil toho večera i postavu rytíře a jeho věrného přítele. Nehybně, jako kamenná hora Blaník, která se tyčila za nimi, hleděli dlouze k obzoru. Toho večera nikoho nevyhlíželi, na nic nečekali. Dokonáno jest. Obzor potemněl. Myslím na něj víc než na naše vítězství, vzdychl tiše Perun. Tolik bych si přál, aby už nemusel přijít. Strážce sklopil hlavu a přesto ho povoláme znovu. Až nastane čas znovu otevřít knihu.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Bauer.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Mám tady taky svého spolumoderátora. Ahoj.
2: Ahoj, já jsem Norbert.
1: A je mu 14 let, Norbert je ze Švýcarska, ale my si dneska nebudeme povídat o Švýcarsku, my si budeme povídat o Grónsku, protože nám na Rádiu Junior odstartoval další týden Expedice Sever. A já mám velkou radost, že tady můžeme přivítat Zdeňka Ličku, což je cestovatel, spisovatel, překladatel a taky diplomat, který dělal třeba ředitele Českého centra ve Stockholmu a nebo také byl velvyslancem České republiky v Dánsku, ale dneska toho tady máme hlavně proto, protože Zdeněk na lyžích, jak se tomu říká, přeližoval, to se neříká, přešel. Nebo spíš tak překlouzal.
3: No, to spíš jsme přešli, spíš přešel.
1: Spíš přešli, přešel Grónsko.
3: Grónský ledovec.
1: Grónský ledovec, což je naprosto teda úžasná záležitost. Mm. A dneska probereme, jaké to je vlastně procházet touto krajinou, kde je mráz a zima tak velká, že člověk může chytnout omrzlinu a může mu klidně zmrznout i pití.
3: To se taky stalo, to se stalo. To jsme nakonec měli skoro všichni omrzlé prsty, takže nové nehty, někdo chodí na pedikuru, někdo na manikuru, my jsme jeli do Grónska, je to trošku dražší, ale bylo to fajn.
1: Se Zdeňkem toho probereme opravdu hodně. Přinesl jsem dokonce i opravdovou polární výpravu, tulení pásy na lyže, a vysvětlí nám, co to znamená, taky masku proti omrzlinám a speciální brýle na ledovec, které chrání oči proti odrážejícímu se ostrému slunci. No a co nás bude zajímat, jestli mu šlo někdy třeba na expedici v Grónsku o život, s jakými zvířaty se při svých cestách po severu setkal a jak se žije ve Skandinávii, protože Zdeněk byl ve spoustě dalších skandinávských zemí. Kde všude?
3: Tak já bych to nazval jako severských zemí, protože třeba Finsko není Skandinávie, Dánsko moc taky ne, takže severských zemí, takže nejvíc v Dánsku, tam jsem žil 10 let, ve Švédsku 5 let, no a pak jsem částečně taky hodně jezdil do Norska, na Island, do Grónska, do Finska, na Ólandské ostrovy, takže všude, kde jsem měl co dělat, tak jsem byl.
1: Zdeňku, ty jsi studoval dokonce i dánštinu. A jak se to tak stane, že člověk si řekne, já budu studovat dánštinu?
3: To je dobrý dotaz. Když se mě ptala ten stejný dotaz Dánská královna, když jsem předával pověřovací listiny, tak jsem mi řekl, že samozřejmě proto, protože Dánsko miluji a tu zemi a ten jazyk mám strašně rád a tak dále. Pravda je taková, že jsem chtěl studovat angličtinu a bylo nutno si vybrat ještě nějaký jazyk té angličtině. A byla tam varianta němčina, řekl jsem si dva velké jazyky, to je trošku moc. Pak tam byla varianta tělocvik, tak jsem si říkal, nebudu prostě podle nějakých pokynů poskakovat na píšťalku, tak to ne. Pak byla čeština, ta byla v době, kdy jsem studoval, to bylo v těch 80. letech, nebyla moc jakoby nakloněná těm svobodomyslným projevům, takže jsem si vybral dánštinu, která byla pro mě úplně neznámou vesnici, španělskou vesnici, ale nakonec jsem byl rád, protože když se naučíte dánsky, tak to je nejtěžší na výslovnost. Rozumíte Švédům a Norům a oni nerozumí vám, protože ta dánština je strašně těžká na výslovnost. Ale jinak ten jazyk je velice jednoduchý, co se týče gramatiky, tak.
1: Ono ti to otevřelo úplně nové obzory, protože kdyby ses tehdy rozhodl pro nějakou jinou, pro nějaký jiný předmět, tak třeba bys tady vlastně vůbec neseděl, nebyl bys možná ani diplomat, nebyl bys 10 let v Dánsku, nebyl bys ve Švédsku, ve švédském hlavním městě ve Stockholmu, kde si šéfoval České centrum.
3: No, já bych to nazval tak, že jsem vlastně si tu dánštinu vystudoval v letech 82 až 87. To znamená, to bylo v době mladší, už samozřejmě nepamatuji, což je dobře, protože to byla doba temna, kdy se nikam nedalo jezdit, neměl jsem pas, vůbec jsem nikdy v tom Dánsku nebyl během studií, takže jsem se to učil jako domácí úkol. Ale potom jsem byl vlastně připravený v momentě, kdy se to všechno změnilo, kdy prostě padla ta stará diktatura a nastala sametová revoluce, tak prostě já myslím, že doba přeje připraveným. Já jsem uměl dánsky, takže Jiří Dinsbír, kterého jsem viděl tady na nástěnce u vás, tak jakožto rozhlasáka, byl tenkrát ministr zahraničí a ten mě přijímal a ten mě okamžitě poslal do Dánska. Řekl mi, ty umíš dánsky, nejsi moc zapletený s tím bývalým režimem nebo vůbec teda. A tak jsem odjel do Dánska. Takže kdybych nevystudoval dánštinu, tak bych asi opravdu do toho Dánska neodjel a nestal bych se diplomatem. To je pravda.
1: Stal jsi se dánským velvyslancem? Českým velvyslancem v Dánsku. Tak. A co takový velvyslanec v Dánsku dělá?
3: No, tak já jsem tam byl dvakrát v tom Dánsku. Poprvé jsem byl na ambasádě jako holka pro všechno. Konzul, tiskař, kulturák a tak dále. To bylo, a na konci jsem končil jako zástupce velvyslankyně. Tak to jsem si všechno vyzkoušel, prvních 5 let. Pak jsem měl 2 roky pauzu v Česku a pak jsem měl do Švédska na 5 let. Pak jsem se vrátil do Dánska jako velvyslanec. A věděl jsem přesně, co se všechno musí dělat, ale měl jsem na to lidi. Jo? Takže to pak je taková úplně lepší situace, kdy mi říkali, to se nedá stihnout. A říká, a dá, protože vás je tady víc, o jednoho nebo o dva. My jsme byli jenom 3, vy jste 4. Já jsem byl takový velvyslanec, že jsem samozřejmě taky pracoval. Jsou velvyslanci, kteří třeba toho moc neudělají a jenom tu práci rozdělí.
1: A chodí na rauty a tam baští jídlo a chodí za dánskou královnou a za králi.
3: Já jsem přečetl ráno noviny, protože umím dánsky, takže jsem udělal nějaké ty svodky z novin. Pak jsem poslechl zprávy a tak dále, takže jsem jim trošičku, jakoby, tak řekl bych, jednu čtvrtinu práce jsem jim jako ulehčil.
1: Říká Zdeněk Líčka, my si budeme povídat o nejrůznějších zajímavostech třeba zrovna toho Dánska. Byl jsi se podívat v legu, protože Dánsko je spojené i s legem, s jednou z nejslavnějších stavebnic.
3: Samozřejmě ještě se zeptám našich mladých posluchačů, kdyby náhodou nevěděli, co to znamená lego.
1: Já to vím, víš to, Norberte?
2: Někdy jsem to slyšel, ale jako už si to nepamatuju.
3: To jsou 2 slova dánská. Je to leg godt, znamená hezky si hrej. Mm-hmm. Takže z toho vzniklo Lego. A samozřejmě tohle to je vlajková loď. Je zajímavé, že ve dánských statistikách se objevuje vývoz hraček z Česka do Dánska zpět, protože u nás je nakladně velký sklad Lega pro celou střední Evropu, takže je to zajímavé, že vlastně se to pak už asi objevuje zpátky v tom dovozu hraček z Česka do Dánska.
1: Budeme si povídat o Dánsku, ale i o Grónsku, protože Grónsko k Dánsku patří do Dánského království a jsou tam taky Faerské ostrovy. Byl jsi i na Faerských ostrovech?
3: Byl jsem tam jako velvyslanec, jednou za rok všichni velvyslanci jsou pozvaní na Faerské ostrovy a následující rok všichni velvyslanci odjedou do Grónska na takovou oficiální návštěvu, takže jsem na těch Faerských ostrovech taky byl.
1: Tak nám můžete telefonovat, naše bezplatná telefonní linka je
2: 899 199 a nebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
1: Ptejte se na to, co vás zajímá, a vyhrát můžete krásné ceny, protože Zdeněk je zároveň i spisovatel a překladatel. A Zdeňku, co jsi nám tady přinesl do soutěže?
3: Tak přinesl jsem 3 knížky. Jednu, kterou jsem sám napsal, ta knížka se jmenuje Na lyžích napříč Grónskem a popisuje 600-kilometrovou pouť přes celý grónský ledovec ze západu na východ. Šli jsme to měsíc a tam byly ty omrzliny a otrava kysličníkem uhelnatým a tak dále, ale ta knížka, prostě napsal jsem ji a jsem celkem na ní hrdý, protože tam je všechno to, co je to taková knížka, jako když tam chcete a nevíte si, nejste si úplně jistí, tak si to přečtěte a nepojedete tam. A pak jsem přinesl nějaké 2 překlady, které jsem vyrobil. Jeden je výběrově pro děti a mládež, jmenuje se to Pes s drdolem a jsou to grónské mýty, pověsti a pohádky s ilustracemi našeho skvělého ilustrátora Martina Velíška, což už možná vaši rodiče znají knihu Grónské mýty a pověsti, ta je tak drsnější varianta pro dospělé, tak Pes s drdolem je výběrově pro děti. Opravdu říkám výběrově, ne úplně pro všechny děti, ale doporučuji. A proto jsem ji sem taky vzal a můžete ji vyhrát. A 3. knížku, kterou jsem přinesl, tak to je taková informativní knížka, která se jmenuje Střípky grónské kultury. A tam se dovíte, co to je harpuna, co to je kajak, umiak, což je jako, že loď pro ženy a děti. Pak anorak, to asi nevíte, větrovka, to je z grónštiny, to je vlastně, anory je vítr grónsky. No a spousta další věcí, jako co se týče iglu a zimní dům a nože různé, ulu na škrábání tuku, pak mastková lampa, kterou si oni topí a na ní si ohřívají všechno. Takže tam se dovíte spoustu věcí. Ta knížka už je rozebraná. Já mám doma posledních asi nějakých 80 kusů, které jsem si koupil od toho nakladatelství Triton. A zatím se nechystá další vydání, takže tahle knížka bude velice vzácná pro toho, kdo ji vyhraje.
1: No, a budete ji mít i s podpisem, takže můžete volat svoje dotazy na telefonní číslo 800 199 199 a nebo nám pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: No, tak ahoj Zdeňku.
1: Ahoj.
0: Ty jsi přešel ten grónský ledovec. Zní to jako něco studenýho, něco velkýho, jinak bychom se o tom nebavili. No ale přece jenom, jak je to studený, jak je to velký, jak je to vysoký?
1: Tak to jsou krásné dotazy. Tak Grónsko sama o sobě má 2,17 milionu kilometrů čtverečních, což je jako obrovská, to největší ostrov na světě. A z toho asi 85%, teďka, když to globální oteplování postupuje, tak těch procent bude možná trošku míň, pokrývá věčný sníh a led, což je ten grónský pevninský ledovec. Není to běžný ledovec, je to pevninský ledovec, protože to Grónsko má opravdu charakter pevniny, jako celého kontinentu. A ten ledovec má charakter takový, že ze začátku, když se začíná přecházet, tak jsou tam takové velké trhliny, je to takové trošičku nesourodé, musí se to hodně, třeba za první den jsme ušli 8 kilometrů vzdušnou čarou a trvalo nám to 8 hodin. Takže to byl takový trošku jako výšlap nahoru. Pak se člověk dostane na jednu takovou vlastně terasu a pak už ten ledovec se jakoby sklidní a postupuje se dál, až se dojde do prostřed ledovce, což je nějakých 300 kilometrů. Ten celkový přechod nám trval, to bylo asi 600 kilometrů, trvalo to měsíc. A uprostřed toho ledovce jsme se dostali do výšky asi jako náš Gerlachovský, nebo náš společný československý štít, Gerlachovský štít, dneska Slovenská hora, a ten má 2000, myslím 800 nebo 2600 metrů, takže nejvyšší bod Grónska je asi v této výši. Kdyby roztál celý grónský ledovec, tak jednak stoupne hladina světových moří a oceánů o 7 metrů. Ale uprostřed Grónska by bylo obrovské jezero, protože ten ledovec svou váhou zatlačil podloží, což je normální kámen, to je skála, ale byla by asi nějakých 100 metrů, 200 metrů pod úrovní moře. Takže takhle je ta výška, ta obrovská rozloha. A k tomu, když si člověk uvědomí, že v celém Grónsku žije jenom 56 tisíc lidí, tak to je jako, asi jako v Opavě. Takže když si představíte, že celou Opavu byste nastěhovali do Grónska, tak to takhle asi by dopadlo.
2: Přitom Grónsko je ještě větší o fousek než Mexiko, jsem zjistila, když jsem si to přepočítávala.
1: Ano.
2: Tak Mexiko Grónsko je obrovská země. Já si vůbec nechci, teď bych se ještě musela podívat, kolik lidí žije v Mexiku a v Grónsku žije jenom 56 tisíc lidí.
1: To Grónsko, kdyby se stalo samostatnou zemí, tak bude 12. největší země na světě. Po ní bude Kazachstán a před ní, nevím, Saudská Arábie, tuším, nebo něco takového, Mexiko je až dál.
2: To je mnohem menší vlastně než samotné Grónsko. Ale Grónsko stále patří k Dánskému království. A jak tě to jako napadlo? To si tak člověk jako se jako zbudí a řekne si, co já bych tak dělal? Já si přejdu ledovec. Přejdu si Grónsko.
1: Tak úplně ne.
2: Ne?
1: To ne, tohle, ve mně to zrálo, ta myšlenka, dlouho a když jsem byl poprvé v Grónsku, to bylo v roce 95, když jsem byl při prvním vyslání v Kodani, takže jsem si tak trošku začal jsem se učit grónsky, přijel jsem tam, úplně jsem se nadchnul těmi jejich mýty a pověstmi, začal jsem je překládat a pak jsem si řekl, když jsem tam odjel podruhé jako velvyslanec, to nebylo podstatné, že jsem byl velvyslanec, ale že jsem byl v Dánsku, to znamená, že jsem vlastně byl, už kus cesty jsem měl za sebou, člověk z Prahy by musel nejdřív letět do Kodaně a z Kodaně pak dál, tak jsem si říkal, v Kodaně vlastně jsem doma, tak o tamtud to bude o to kratší, o tu cestu do Prahy, bude to jednodušší, ta příprava, domluvím se s nějakými Dány, s parťáky, sehnal jsem tři parťáky dánské, jednoho jako vedoucího výpravy, což je bývalý elitní voják dánské armády, takže ten grónský ledovec přešel několikrát. Takže jsem nešel úplně na blind a bylo to takové, že jsem si řekl, že když už v tom Dánsku jsem, tak si musím vzít ale velkou dovolenou. To jsem si musel vzít 4 týdny dovolené v kuse. Samozřejmě mít nadřízení v Praze. Trošku se tak divili. A kde budeš? Já budu ve svém teritoriu. No tak to je vlastně v pořádku. Vezmeš si mobil a no jo, ale tam ten mobil nefunguje. A kde to je? V Grónsku. Tak nakonec jsem tam odjel a po 4 týdnech jsem se vrátil. Mobil jsem znovu nastartoval a svět se nezbořil a prostě všechno běželo dál. Já jsem vyřídil nejnutnější poštu, kterou za mě mý spolupracovníci nebyli schopni udělat, protože to byla hodně komplikovaná. Ale byl jsem po té grónské zkušenosti v podstatě naladěny tak, že během 2 hodin jsem ty největší špeky vyřešil.
2: Teda tak to zní hodně efektivně. Já když se vrátím z dovolené, tak několik dnů trpím doslova.
1: Já když jsem se podíval na své omrzlé nohy a prsty na rukou a to, že jsem tam trošku přežil vlastně smrt, tak jsem si řekl, co to jsou za věci, co tady leží na stole, ty jsou vlastně velice nedůležité a ty se vyřeší hravě a taky se to hravě vyřešilo.
0: Tak takovýhle přechod přes 4 týdny, což je docela dlouhá doba, když si to člověk tak veme, tam se může hodně stát. Když odhlédneme od toho, že jaké jsou tam teploty, co jsou tam ještě za rizika, co by člověka třeba mohlo i zabít?
1: Tak začal bych těma teplotama. My jsme ze začátku, to bylo takové jako příjemné, minus 15 stupňů, trošku větříček, ale když jsme se dostali pak už do druhé nebo první třetiny ledovce, tak už tam ty teploty byly pořád minus 35 stupňů. A v tom Grónsku buď to fouká a je tam strašně, jako nedá se skoro ani jít, když fouká 15 metrů za vteřinu proti vítr, tak musíte přičíst 15 stupňů k těm minus 35 a už to pak je hranice, kdy už se nedá jít. No a nebo je tam krásně, zase úplně nádherně, zase vám to sluníčko vás oslepí, musíte mít brýle proti slunci, jinak dostanete sněžnou slepotu, což se nám taky povedlo, 2 ze 4.
2: No, a je to vratné, ta sněžná slepota, nebo může člověk úplně oslepnout?
1: To nevím, já vidím. Takže
2: to dobře dopadlo.
1: Takže dánské doktorky v nemocnici na východě Grónska nám nakapali do očí něco a druhý den to bylo v pořádku. Co se člověku může stát? To se stalo mně. Vždycky jeden z těch 4 má službu a vaří. Na 2 vařičích pro roztápí sníh, aby byla voda a v té vodě se pak uvaří nějaké granulované jídlo, to používají horolezci, takže aby to nebylo těžké, tak se to nese v suchém stavu. A to se v té vodě uvaří a za 4 hodiny máte jídlo. Vše musíte uvařit 2 litry vody pro každého člověka, takže 8 litrů pro nás, pro všechny. Venku byla bouře, já jsem seděl ve stanu v předsínce, vařil a pak nastala situace, že v tom vařiči, v tom primusu došel benzín, nebo začal docházet benzín, bylo třeba ho dolít. Dolívat benzín ve stanu je velice riskantní záležitost, to bych nedoporučoval, protože ten benzín vám může tam někde trošku kápnout a pak, když se zapálí vařič, tak to může být katastrofa. Ven se mi nechtělo, nebo to jsem ani nemohl, tam byla bouře, tak jsem si řekl, taková pumpička na té bombě vařičové, tak jsem si říkal, sice tam toho benzínu není po risku, ale tou pumpičkou vytvořím potřebný tlak, aby to hořelo. Což jsem udělal, všechno v pořádku, ale ten plamen je takový žlutavý, prostě blafající. Primus musí hořet takové malinké modré bublinky a musí hučet. Mm-hmm. A tak je to v pořádku. A když vám začne ten plamen blafat a je takový žlutý, jako je nepravidelný, tak se z něho začíná uvolňovat kysličník uhelnatý, který takzvaný tichý zabiják, vy ho necítíte, nevíte, že tam něco se děje. Vy si ho nadýcháte a ztratíte vědomí. To se přesně stalo mně. A naštěstí tam byli 3 dánští kamarádi, takže mě propleskli. Já jsem se probral a jsem tady zpátky.
2: To jsme rádi, Zdenku, protože je to opravdu velice zajímavé vyprávění, které se o tebe dneska dozvídáme. A mě by zajímalo, jak to je s oblečením, když člověk se vydá na takovouto výpravu. Vůbec si nechci představovat, jak probíhá ranní vstávání, převlíkání z pyžama do něčeho. Jestli vůbec máte pyžamo, když tam spíte, nebo pořád jste v jednom oblečení. Ale přece jenom během těch 4 týdnů předpokládám, že si člověk musí aspoň něco na sobě trošku vyměnit.
1: Neměníte nic, to je první věc. Aha. Takže jdete v jednom oblečení. Zásada je, že musíte mít několik vrstev na sobě, nesmíte jít v nějaké třeba péřovce, to vůbec nejde. Jdete v Gore-Texové bundě, nejlepší lacláky, které vlastně vás chrání. A pak máte několik vrstev takových flísových a důležité jsou rukavice a ty vrstvy musíte mít postaveny tak, aby vám nebylo zima a abyste se nespotili. Mm-hmm. Když se spotíte, tak prostě to na vás zmrzne, jednak se odřete a jednak se nemáte do čeho převlíct. Vy se nesmíte spotit. Nesmíte se spotit a nesmí být zima. To jsou 2 zásady. Úplně. Takže my jsme samozřejmě 3 nadšenci vyrazili hned při prvním výstupu a Morten, náš vedoucí, rozvážně zahvízdal zpátky, pomalu, Vy se nesmíte spotit. Mm-hmm. Jo? Takže jsme si uvědomili, že opravdu to je strašně důležitá zásada. To člověk nějak si zvykne. Na noc ze sebe sundá samozřejmě nějakou bundu vrchní, ale vezme si třeba nějaké ještě jedno oblečení teplé, protože ty noci jsou opravdu chladné. A prostě jediná věc, co nestrčíte do spacáku, jsou boty. Ty musíte nechat, ty jsou ráno studené jako kost. Jako je to úplně, jako je to prostě ledová prostě hrůza, do které musíte proniknout a pak musíte vlastním teplem tu botu rozhýbat. No a takže to je taková dost důležitá věc, že nesmíte se spotit a nesmí vám být zima. A nepřevlíkáte se, boty máte jenom jedny, všechno máte jenom v podstatě jedno. Hmm.
0: A když zmiňuješ takhle, že máte více vrstev, jak těžký je to potom ten celek, když máte více robund?
2: Nejste jako takový ty kosmonauti na měsíci, co mají takový ten skafandr kolem sebe?
1: Vůbec ne, to je jednoduché, tam je spodní prádlo je taková, je to norská záležitost, je to ku podivu syntetické, jmenuje se to Brynje Onotoy, což znamená, že to je spodní prádlo brnění. A je to takové síťované a vy to máte vlastně na sobě, to máte na holém těle a na tom máte první flísovou nějakou mikinu. A mezi tou mikinou a tím Brynje Onotoy, mezi tím brněním, vlastně vzniká plocha, kdy na sobě vlastně sušíte všechny mokré věci, rukavice, neoprenovou masku a všechny věci. Kdybyste to nechali vedle k spacáku, tak vám to ráno zmrzne, do rána zmrzne a nemůžete to použít. Hmm. Takže to si všechno nacpete do toho spacáku na sebe vlastně a vlastním tělem. To vlastně udržujete v nějakém stavu, kdy to je vlhké a mokré, ale není to zmrzlé. Mm-hmm. Takže to jsou takový velice nepříjemní přátelé, kteří vám do toho spacáku vlezou. A pak ty spacáky, je důležité mít dobrý spacák. A ten to je mumie, má částečně má zip. Ten zip, když balíte spacák, nesmíte ten zip zapnout, protože když ho pak rozbalujete a je zip zamrzlý, tak se do toho spacáku nedostanete. Mm-hmm. Musí být rozepnutý, vy se dostanete do spacáku, který sice je zmrzlý, ale vlastním teplem, vlastním tělem ho rozehřejete a pak ten zip i zapnete. Mm-hmm. Ale nesmíte na to zapomenout.
2: Teda, no to jsou neuvěřitelné historky. My si pustíme písničku, která bude z Grónska. Naspívala ji kapela, já bych to přečetla jako Nanuk, jo? Mm-hmm. Ale prý se to tak v Grónsku úplně nečte.
1: Čte se to Nanuk. Nanuk znamená to lední medvěd, ne Nanuk náš, ale všichni už vědí o tom, že v Česku jsou nanuci, lední medvědi se jedí, tak to tak.
2: Ano,
1: je.
2: U nás v Česku jíme nanuky, ale my si pustíme ledního medvěda Nanuka a pozor, jmenuje se ta písnička Nanuk, Nanuk.
1: Já myslím, že ta kapela se jmenuje, jako nebo pokud ano. Tak ta kapela Nanuk, že píše dvě O, Nanuk.
2: Je to kapela Nanuk a písnička se jmenuje taky Nanuk.
1: Ale pokud tam jsou dvě O, Nanuk, tak to znamená, že už to není ten lední medvěd, ale už je to přizpůsobená verze asi nám, aby to byl Nanuk.
2: Fakt?
1: Ne, Nanuk je normálně jedno O a Q zatím.
2: No tak to jsem teda zvědavá. Možná, Zdeněk, rozumíš trošku grónštině?
1: Ta grónština je strašně těžký jazyk. Já myslím, že to necháme po písničce.
2: Dobře, tak Zdeněk bude poslouchat a pak se dozvíme, jestli to bylo o ledním medvědovi nebo o Nanuku.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior s Klárou Novákovou, taky s dětským spolumoderátorem Norbertem Svobodou. Ahoj Norberte.
1: Ahoj Kláro.
0: A ty pozdrav našeho hosta.
1: Ahoj Zdeňku.
2: Ahoj Norberte, ahoj Kláro.
0: Ahoj. Povídáme si o Grónsku a je to opravdu úžasné, jsou to úžasné historky, které se dozvídáme. A před chvilkou jsme řešili, co všechno měl Zdeněk na sobě, když přecházel grónský ledovec. Ale jak to řeší Gróňané? Protože pochybuju, že mají takové ty nové materiály, nebo dřív, že v minulosti měli ty nové goratexové materiály. Museli to nějak přežít třeba i 150 let naspátek, nebo ještě mnohem déle. Jak dlouho vlastně žijí Gróňané v Grónsku?
2: Gróňané žijí v Grónsku asi, řekl bych, 800 let. A poslední generace, která tam je, přišla z Aljašky, ale před nima už tam žili další lidé 4,5 tisíce let. Takže první přechod grónského ledovce proběhl 1888. Byl to norský polárník Nansen, který se naprosto inspiroval těmi místními poměry inuitským oblečením. Oni, když mají kalhoty, tak mají kalhoty z medvědí kůže srstí dovnitř, to máte přímo na tělo. A pak máte ještě jednu vrstvu a to máte srstí ven, takže zase vám tam se nedostane vlhkost. Takže mají kamiky, vysoké boty z tulení kůže. Prostě je to oni samozřejmě tím, že tam žili a museli se přizpůsobit. Jednak jsou taky menší, mají rychlejší krevní oběh, protože by tam zmrzli, ale museli se přizpůsobit tím oblečením, protože jinak by to tam nešlo. Jo? Tam to není země pro každého.
0: Kde bydlí?
2: Oni bydlí ne v iglu. V iglu se bydlí jenom, když se jede na lov a přijde nějaké špatné počasí, nebo je třeba počkat na zvěř, tak se postaví iglu, to jsou schopni během půl hodiny, hodiny postavit ze sněhových kvádrů. A jinak bydlí v zimních domech, v zimě. To jsou domy, které jsou splácány prostě z trsů, trávy, bahna, kamenů, naplaveného dříví a podobně. Tam je normální komín a tam se topí právě tím naplaveným dřívím, případně nějakýma travinama a podobně. V iglu se netopí, protože tam to nemá smysl. Tam se iglu se postaví a během 2-3 dnů se opustí, jakmile je polovu, je třeba se přestěhovat někam jinam. Takže představa, že někdo žije trvale v iglu, je mylná. I když byli na severozápadě Grónska, byly skutečně skupiny lidí, Inuguitů, kteří žili dlouhodobě v iglu. Knud Rasmussen, jeden takový významný grónsko-dánský badatel, polární spisovatel, cestovatel, ten napsal knihu, která vyšla v češtině, já jsem to přeložil, jmenuje se to Noví lidé a je to o těch Inuguitech, kteří žijí na severozápadě Grónska, úplně nejzazší položené obydlené části světa a tam žili dlouhodobě v komplexu iglu. Mm-hmm. Ale je to výjimka. Mm-hmm.
0: Úžasné. Neumím si to představit, že bych takhle žila. Co ty, Norberte?
1: Já jsem byl na Islandu, tam teda byla zima. No ale v tom Grónsku to bude určitě hodně chladnější, tím pádem i hodně těžší asi. Myslím, že jsme slyšeli předtím minus 35 stupňů.
2: Jo, jenom, že tam je pozor, to je suchá zima. Suchá zima na rozdíl od Islandu, kde můžeš mít minus 5 a šílený vítr a déšť a prostě je to daleko horší. Když máš minus 35 a máš suchou zimu, tak v podstatě to je jakoby na Islandu bylo třeba, nevím, 10 jenom, no. Ale, nebo 5. Ale je to prostě velký rozdíl. To je velký rozdíl. To je opravdu...
0: Ještě jsem se dočetla, že si používal tulení pásy. Opravdu jsi tam sehnal nějakého tuleně a využil jeho pas?
2: No, tak to by bylo krásné, ale musím říct, že za celou cestu jsme nepotkali žádné zvíře, takže kromě mých 3 dánských kamarádů tam žádný další živočich nebyl, ani žádný vrabeček nebo nějaký bělokur, nějaký ptáček, nic, vůbec nic, žádná moucha, nic.
0: A žijí tam tuleni?
2: Tuleni žijí, ale ti žijí v moři. To znamená, že ten ledovec je pevnina, tam tuleni nejsou. Takže tulení pásy jsou samozřejmě synteticky vyrobené. Je to na základě staré inuitské myšlenky, kterou samozřejmě původně ty pásy, které oni si připásali na lyže a na saně, tak byly stulení kůže. A ta vlastnost je, že když jedete do kopce, tak vlastně se ty chlupy jakoby naježí a drží vás, takže můžete stoupat. A když jedete z kopce, tak jako byste hladili psa po srsti nebo proti srsti. Takže tohle to je princip a na základě tohohle principu vznikly synteticky vyrobené tulení pásy, které nalepíte na lyže, pokryjete lyži od začátku až do konce, od špičky až po patu a vlastně půlku ledovce jsme šli takhle vybavení, je to místo voskování lyží. Kdybychom měli voskovat lyže, tak si povezeme ještě jeden celý expediční sáně, které se jmenují pulk, tak bychom místo jednoho, jedněch saní za sebou, kde jsme měli všechno oblečení a všechno jídlo na 30 dní a benzín do vařičů, bychom v sebou vezli ještě jeden pulk plný vosku.
1: Troufnu si tvrdit, že na jižním pólu to vypadá podobně, je to pravda? A co jsou ty největší rozdíly?
2: Na jižním pólu jsem nebyl, v Antarktidě jsem nikdy nebyl, tam je to velice těžké se dostat. Pokud jste viděli film Amundsen, doporučuji, to je, tam je film, kde jsou jak severní, tak jižní část, pól a okolí. Na jižním pólu to je pevnina, to znamená, že jsou tam velké trhliny, samozřejmě stejně jako na severním pólu nebo na severu. Je tam větší zima. V Antarktidě je větší zima, protože je to pevnina a ta pevnina se samozřejmě ochladí více než moře, které je na severu pod ledem. A je tam podstatná věc, že tam žijí trošku jiní živočichové. Ano, už to tady proběhlo ve studiu, že jestli se může potkat lední medvěd s tučňákem. Tak kdyby vám řekl, že někdo, že může, tak to má pravdu, ale pouze v zoo, protože tučňáci na severu nežijí, tam žijí lední medvědi. A na jižním pólu nebo v Antarktidě žijí tučňáci, protože tam žádní lední medvědi nežijí. Žádní, takže se to krásně takhle vejde.
0: Žádní nanuci.
2: Ne, nanuci tam nejsou. Tam jsou sice různí predátoři další, jsou tam tuleni, kteří jsou velice žraví a ty tuleně žerou. Ty tučňáky žerou, ale přece jenom ten tučňák má trošku šanci, že uteče aspoň na břeh. Tam si pochodí, to znáte, jak oni chodí, jako vypadají jako takový různě jakoby livrejovaní číšníci.
0: Nebo dirigenti.
2: Dirigenti. Tak tam za nima ten tuleň nevyskočí nebo nedostane se. Když to ten medvěd by si na ně počkal na břehu.
0: Říká cestovatel, spisovatel, překladatel a diplomat Zdeněk Lička. Využijte této příležitosti a zavolejte nám, zeptejte se na to, co vás zajímá, nebo napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Můžete vyhrát Zdeňkovi knihy, které napsal a nebo přeložil. No a my si teď pustíme písničku od Lukase Grahama, což je zase dánský zpěvák. Tak si můžete poslechnout, jak zní současné Dánsko.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, kde si dneska povídáme se Zdeňkem Ličkou o Grónsku a vůbec o severských zemích, které má rád a strávil tam spoustu dní, týdnů, měsíců a dokonce můžeme říct i let. A my si povídáme o Grónsku a Grónsko má prý hodně zajímavý jazyk.
1: No, grónština je jeden z nejtěžších jazyků na světě. Já si myslím, že pro nás, pokud umíte německy, anglicky, třeba dánsky, nějaký severský jazyk, to vám vůbec nepomůže, ani francouzština, nic. Ta grónština je postavena úplně někde jinde, je to polysyntetický jazyk, takže se lepí jedno slovo za druhým, jedno slovo na druhé a máte tam spousty přípon, koncovek a tak dále, tak dále, takže grónština dovede vyprodukovat, samozřejmě tohle nikdo takhle přesně nemluví, ale jsou schopni vyrobit slovo, které má skoro 100 hlásek. A to jedno slovo v češtině znamená něco jako ještě jednou se pokusili postavit obrovskou rádiovou stanici, ale všechno zůstalo jen jako dobrý nápad na rysovacím prkně. Tam není přesně to rysovací prkno, ale něco podobného. Je to jedno slovo, takže samozřejmě ne takhle, že by se běžně bavili a psali si SMSky, takhle to ne, ale tohleto grónština má tuhle zvláštnost. To prostě to je, ten jazyk zní pro nás Suli iluami kalachlisut okalusinangilanga tama tumik čekiamiu tut okalusanga. Asi netušíte vůbec, co jsem říkal.
0: Ale zní to krásně.
1: Zní to krásně, alebo tam čekiamiu tut, tak Čekia je Česko, čekiamiu tut je obyvatel Česka, čekiamiu tut jako obyvatel Česka, to znamená česky. Takže jsem řekl, že grónsky mluvím zatím velice málo, tak budu radši pokračovat česky.
0: A kdybychom třeba pozdravili posluchače z Rádia Junior, tak jak alů, by to znělo?
1: Alů, ahoj, alů.
0: Alů.
1: Alů.
0: Alů, to je pěkný.
1: Perfektné. To je jako z halo, samozřejmě alů.
0: Mají i nějaká zvláštní písmenka?
1: Oni převzali z dánštiny přeškrtnuté O a E dohromady, takový je jeden znak.
0: Jak se to čte?
1: E? No v dánštině se to čte různě podle okolností, kde se to vyskytuje. Dánština má asi 15 samohlásek, když se píše jenom asi 5, ale vyslovuje se to 15 způsoby. Gróňané to mají jednoduché, oni když vidí jako jednu samohlásku, tak oni mají jenom 3 samohlásky a jinak samé souhlásky, takže pro Čecha je grónská výslovnost velice jednoduchá, zase ta gramatika je strašlivá. Naopak dánština má jednoduchou gramatiku a strašně těžkou výslovnost, takže kdo nemá hudební sluch, tak ať se radši dánsky ani nesnaží naučit. Ale grónština je opravdu pro velice zatvrzelé lingvisty a já se to snažím naučit nebo učit už několik let, ale stejně nic, pořád nic.
0: Kdyby si srovnal ty severské jazyky a vůbec i ty země, které jsou nám třeba bližší, které jsou třeba zase úplně jiné?
1: Já bych to srovnal trošku jakoby ve střední Evropě, když si vezmeme Dánsko, Švédsko, Norsko, tak to je, jako bychom měli Česko, Polsko, Slovensko. A k tomu máme v té střední Evropě Maďarsko a oni mají Finsko. To je velice podobné, takže ta finština je úplně jiný jazyk, ugrofinsky, takže těm třem dalším severským se nepodobá. To samé u nás maďarština se vůbec nepodobá ani vzdáleně polštině, češtině, slovenštině. Takže to by se dalo jako takhle přirovnat, to je tím, ale přirovnání končí. Co se týče povahy, tak jsem schopný posoudit dánskou povahu, švédskou povahu a srovnat i s českým přístupem, českou povahou. Řekl bych, že Dánové jsou nám svým humorem, svým přístupem k životu, jsou daleko bližší než třeba Švédové. Zase naopak, zase ve Švédsku jsou daleko, a v Norsku jsou daleko krásnější hory, krásnější příroda, v tom Dánsku je to takové trošku jednotvárné, ale co se týče lidí, tak v tom Dánsku dovedl bych si představit, že bych tam klidně i mohl žít.
0: Říká Zdeněk Lička, nám napsala i Markétka a tu by zajímalo, kde se vám žilo nejlíp, takže kde se ti žilo nejlíp a kam by ses třeba rád vrátil?
1: Tak já jsem to řekl vlastně předchozím.
0: Takže Dánsko.
1: Ano, je to Dánsko. Takhle, to Dánsko má výhodu, že má Grónsko a že má Faerské ostrovy. Teď jsem to řekl špatně, má, že součástí Dánska jsou Faerské ostrovy a Grónsko, takže když někdo chce opravdu tu pořádnou přírodu, tak si taky najde. V tom Norsku jsou krásné hory na lyžování, ve Švédsku na běžky, na bruslení, ale v tom Dánsku, jako co se týče života, určitě. Oni mají to svoje slovo hygge, to už jste asi slyšeli. Mm-hmm. Člověk si udělá pohodu, mít všechno v pohodě, mít, prostě mít, oni mají hotovo a nespěchají. To je strašně důležité. Ti Dánové prostě nespěchají, ale mají hotovo.
0: Píše nám Emilka, která je 10 let. Chtěla bych se zeptat, jestli mají v Grónsku poštu, knihovny, nějaké supermarkety, pekárny a jaké jsou nejčastější povolání a jaké české povolání v Grónsku nenajdeme. Emilka, no a máme na to 2 minuty.
1: No, tak samozřejmě mají tam supermarkety, protože to je součást Dánska, takže Gróňané jsou dánští občané, takže mají nárok na všechno, všechny vymoženosti civilizace jako Dánové, takže supermarkety se vším všudy mají. Dávky v nezaměstnanosti.
0: Knihovny.
1: Knihovny. V těch knihovnách se pracuje tak, že v 10 ráno tam ještě nikdo není, ve 2 už tam nikdo není, ale je to taková, že trošku jakoby umělá zaměstnanost, pracují hodně v těch komunálních službách. A pak živí se rybolovem, provázejí turisty, v létě je vozí po ledovcích nebo mezi ledovci na moři. Takže prostě jinak loví samozřejmě tresky, krevety, nejvíc krevet a vyvážejí pak všechno tohle, vyvážejí do světa, takže v Grónsku ta životní úroveň samozřejmě je nižší než třeba v tom pevninském Dánsku, ale mají tam všechno, akorát je to dražší, protože se všechno dováží, ale všechno tam seženete v supermarketu.
0: V Česku máme knedlozelo, vepřo nebo svíčkovou, co jedí Gróňané?
1: Gróňané mají, většinou tam mají, ve všem mají krevety a je to týká se to prostě masa, takže pižmoň, vědí i velryby, samozřejmě, a pižmoni, různé další ryby, co se týče těch krevet samozřejmě, a jinak soby, to mají jako speciální soby.
0: A zeleninu asi moc nejí, co?
1: Zeleninu mají v těch supermarketech, to se dá samozřejmě tam koupit, ale že by tomu ti Gróňané hodně hodovali, to asi ne, ale dneska se situace mění a mladí lidi, myslím, že i mladí Gróňané už můžou být i vegetariány, což jako u těch starých Gróňanů nepřipadalo v úvahu, protože by zemřeli hladem.
0: No tak kdo ví, třeba jsme i vás nalákali na výlet do Grónska. Já moc děkuju Zdeňkovi Ličkovi za to, že nám udělal takovýhle nádherný zážitek a takový nádherný výlet do Grónska. Vyhrává dneska Emilka a bude to knížka, která se jmenuje
2: Pes s drdolem.
0: Takže Emilko, těš se na to, budou to drsné grónské legendy.
1: Můžu se
0: legendy.
1: Zeptat, jak je stará Emilka?
0: Její 10 let, tak doufám, že to zvládne. A my už tě moc zdravíme a posíláme vám všem pohádku od Skřítka Hajaje. Loučí se Klárka Nováková,
2: Norbert Svoboda
1: a Zdeněk Lička.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Nikdo se prý nevyzná tak dobře v počasí, jako právě vlaštovky. I lidé se podle nich často řídí. Když létají vysoko, bude hezky, když nízko, bude pršet. Krátký déšť vlaštovkám nevadí, ale když prší moc dlouho, dostanou hlad. Naštěstí je tu Kuba a ten určitě vymyslí, jak svým ptačím přátelům pomoct. Dnešní, už poslední díl povídání o vlaštovce Elišce se jmenuje Letní déšť.

0: Dobrý večer, děti. Víte, na co jsou vlaštovky největší kabrňáci? Ano, ano, na létání. I když naučit létat děti mé kamarádky vlaštovky Elišky nebylo vůbec snadné. Vlaštovky ale taky náramně dobře rozumějí vědě se záhadným názvem meteorologie, neboli dokáží předpovídat počasí. A jak to umí? Nestačili byste kulit oči. Je, Jakube, na co si bereš holinky? Zašvitořila jednou ráno Eliška, když jsem se objevil na dvoře. Na co? Na déšť přece. A kdo pak ti nakoukal, že bude pršet? V televizi to říkali. A v rádiu taky.
1: V těch upovídaných bedínkách?
0: Ano.
1: Povídali, že mu hráli, smála se Eliška. Dneska očekáváme polojasno, ale pršet nebude, prohlásila důležitě. Jo, abych nezapomněla, zítra je to na plavky, tak ne, abys vytáhl kožich. Déšť přijde koncem týdne.
0: Stál jsem uprostřed dvora jako člulum a rozhlížel se. Obloha nevěstila nic dobrého. Mám Elišce věřit nebo ne? V tom se přihnal Eliščin muž, vlaštovčák Filip. Kubo, honem pojď se mnou, něco ti ukážu. Zapomněl jsem na mraky i na sluníčko, na studené fronty i teplé větry a pádil jsem za Filipem. Na louce u lesa jsme se zastavili.
1: Koukni, kývl Filip kamsi nad sebe.
0: Tam nahoře nad námi jsem rozeznal 5 malých teček, které se pohybovaly rychlostí blesku. Hned byli tady, hned zase jinde, padali střemhlav dolů a v zápětí se ladně vznášeli vzhůru. Naše vlaštovčata, řekl pyšně Filip. Zálibně jsem se zahleděl proti obloze a náhle kap-kap. Dopadly na mě první kapky. Tak tahle předpověď se Elišce moc nevyvedla.
1: Prší! Apríl! Křičel mladý vrabčák, který se přehnal kolem a dodaleka rozstřikoval ze svých pírek vodu, v níž se právě vycachtal.
0: Vůbec mu nevadilo, že je červenec. Pro něj byl apríl i v létě. Dělal si zkrátka dobrý den.
1: Až mě přestane bavit být vrabcem, přeměním se na dešťový mrak, volal, a budu pršet a pršet. Naprším rybníky, potoky, řeky a hlavně kaluže, ty jsou moc důležité.
0: Leda tak pro vrabce, ušklíbil se Filip. My vlaštovky déšť moc rády nemáme, ale asi se mu nevyhneme. Eliška i Filip měli pravdu. V neděli začalo poprchávat, spustil se drobný deštík, pak hustší déšť a ten se nakonec změnil v nepřetržitý liák. Vlaštovky i ostatní ptáčci se ustrašeně choulili ve svých hnízdech a čekali, až tenhle vodní příval ustane. Jenže lilo a lilo. Ani vrabec vodník, jak jsem ho pojmenoval, se neodvážil do té Sibérie.
1: Kubíčku, volala na mě z hnízda Eliška, už 3 dny jsme neměli ani jedinou mušku a zima nám je, brr, taková zima.
0: Mám nápad, ťukl jsem se do čela a pádil jsem domů pro slamák. V něm jsem opatrně přemístil celou vlaštovčí rodinku do chalupy.
1: Já chci taky, volal hned kos ukrytý v koruně stromu. A co my, přidali se vlaštovky od sousedů. Popadl jsem tedy slamák a spěchal pro kosa, pak pro vlaštovky, pro konipáska, pěnice. Zkrátka, oběhl jsem s kloboukem okolí a celou tu ptačí společnost jsem uložil do chalupy. Ani zlobivé vrabce jsem nevynechal. Ptáci byli všude. Na skříni i pod ní, na stole, na židlích, pod postelí, ve spíži. Vrabec vodník se cachtal v umyvadle, slavík pilně cvičil svoji novou árii na lustru.
2: Co nám nabídneš, Jakube? Máme hlad? Prosíme něco dobrého na zub, křičel jeden přes druhého.
0: Nadrobil jsem piškoty, rohlíky, chleba, ze studely jsem přinesl hrst obilí, trochu semínek. Za chvilku byl stůl prázdný. Ale málo platné, všem jsem se stejně nezavděčil.
1: Je to moc zlé, Jakube, řekl mi vážně Vlaštovčák Filip. Potřebujeme mouchy.
0: To se lehce řekne, ale kde je mám sehnat, když v dešti nelétají?
2: V tom se objevil vrabec vodník s jakýmsi papírem v zobáčku. Dopis. Honem jsem ho otevřel. Milý Jakube, Adélka s Honzíkem by rádi přijeli k tobě na prázdniny. Čekej zítra v poledne na nádraží. Zdraví sestra Máňa. Adélka a Honzík přijedou.
1: A já mám chalupu plnou ptáků. Co teď?
2: Už to mám. Popadl jsem pero a psal. Milý Honziku, milá Adélko, stop. Priveste mouchy, stop. Moc důležité, Jakub. Pak jsem zavolal vrabčáka. Tady je telegram, zaletíš s ním na poštu.
3: Ale venku prší, namítal vrabec.
0: Tobě se dešť přece líbí, sám si to říkal.
2: Vrabec jen smutně povzdychl a zmizel. Druhý den, přesně v poledne, vystoupil z vlaku Honzík a za ním Adélka. Každý třímal v ruce zavařovací sklenici plnou much. Nevím, jestli se víc radovali děti z chalupy plné ptačích návštěvníků nebo ptáčci z nových přátel. Nejspokojenější ovšem byly vlaštovky. Dostali much, co hrdlo ráčí. Eliška s Filipem mi šťastně poposedávali každý na jednom rameni a zálibně pozorovali své vlaštovčí děti, jak si náramně dobře rozumí s těmi lidskými.
0: Vrabec vodník se ke mně naklonil.
3: Kubo,

Krátka, Vlaštovka Eliška, Vlaštovčák Filip i všech pět jejich dětí už zase metali vzdušná salta a kotrmelce a rozpustile proháněli kde jakou mouchu. Schválně, děti, zkuste se někdy zadívat na letní nebe. Třeba mezi těmi ptačími uličníky tam vysoko nad sebou poznáte moji Elišku. Má stříbrná pírka, dlouhá křídla a upovídaný zobáček. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Následující pohádka nás vynese do povětří na širé ruské pláně, kde se prohání mladík zakletý do sokolího peří. O jeho přízeň usiluje zlá carevna, ale jeho láska patří půvabné a nevinné Marjušce. Na motivy ruské pohádky napsal Zdeněk Skořepa, režie Karel Weinlich. Účinkují Ladislav Mrkvička, Miroslava Hozová, Marta Škrlantová a další. Vyrobeno v roce 1974.

0: je noc. Bílý krov. Však den už nenechá na sebe čekat. Ranní větřík schazuje sníh z vrcholků jedlí. Ptáci čiříkají. Vstupuj, Mariušce, do snu. Mládenec světlí krásou nezemskou, mlhavý přicházím tmou k záhlaví lůžka. Láska se mi chvěje v očích.
1: Kdo jsi?
0: Jsem finist jasný sokol. Moje peří voní modřínem. Bratříčkuji se s modrým nebem a s jasným sluncem. Mám tě rád, Mariuško. Tebe, nejmladší ze tří sester. Ale ve dne k tobě neumím promluvit jinak než křikem ptáků. Neměl jsem vždy peří. Zlá carevna přepadla můj zámek. Mě proměnila v jasného sokola a mé služebnictvo obdarovala rozmanitým peřím.
1: Ubohý finiste.
0: Sestry žárlí na tvou mladou krásu. Sami ji nepobrali, ale strojí se. Jak se strojí? Celý den před zrcadlem sedí, na bílo, na červeno se líčí, do nových šatů se oblékají. Nic dobrého ti nepřejí.
1: Jak ti mohu pomoci?
0: Opatři si mé peříčko, Mariuško. Peříčko finista jasného sokola. Až ho budeš mít a měsíc tichonce zvedne své stříbro nad širou step, přiletím k tobě. Noc co noc budu tvým hostem.
1: Najdu tvé peříčko, finiste jasný sokole.

0: Co okouníš, Mariuško?
1: Oči na nás můžeš nechat.
2: Jedním očkem se dívám na tvé šaty, Anutko, a druhým na ty tvé oxušo. Krása nevídaná.
0: Závidíš nebo si tropíš šešky?
2: Ani to, ani ono, sestřičky.
1: Proč by záviděla? Sama v hadrech a stejně se za ní ženichové hrnou, nestačíme je hostit.
2: Ale jenom jednoho si vyvolím.
0: Koho? Známe ho?
2: Vždycky před úsvitem, v tom kratičkém snu, před procitnutím se mi o něm zdává.
1: To je toho a já už myslela, že přišla starosvatka z dary.
0: Chlapci, hej, zpívejte, nalaďte gusle. Mariuška má ženicha.
2: Neposmívejte se. Jak ho spatřím, nevím, čím to je. Smutno mi samotné chodit po širém světě.
0: U dřevěných vrat postávají chlapci, krásní mládenci, šeptají, hledí, smějí se na ně. Ona je nosnech.
1: Na tvé sny nejsme zvědavé a jdi si po práci.
3: Je zima. Můj křišťálový palác pokryl bílý sníh. Zlaté báněční k šedým nebesům, cestičky zaváté, brána na závoru. V nádherné komnatě sedí carevna. Je sama. Jen svíce ozařují obrazy na stěnách. Zlaté rámy svítí se tmy zlým leskem.
4: Kdo je?
5: Jistě uhodneš, carevno, kdo je tvým pozdním hostem. Kdo křídly tluče na tvé okno?
4: Ach, finist, jasný sokol, čekala jsem tě. Věděla jsem, že jednou přijdeš po kolenou.
5: Tak nemůže přijít po kolenou.
4: Ukláníš se tedy až k zemi.
5: Pták se nemůže uklánět až k zemi.
4: Pravda. Teď jsi pták. Ale jaký jsi býval mládenec, celou noc jsem prosnila. Jen o tobě se mi zdálo, o bohatýru, kterému není v zemi rovno.
5: Zbav mě sokolího šatu, carevno.
4: Tíží tě, heč jenom peří.
5: Je těžší olova. Malá ptačí hruď srdce svírá.
4: Ráda. Tvá křídla hodím větru na pospas. Vrátím ti i nádherné síně z tyrkysu a jantaru. Zástupy sloužících ti přivedu k nohám. Květinám vezmu vůni, slavíkům zpěv, aby tě denně těšili. Pod jedinou podmínkou. A ty ji dobře znáš.
5: Tu nemohu splnit.
4: Nemůžeš? Ty nechceš. Proč tedy přešlapuješ na mém okně?
5: Proletěl jsem bouří, větrem, stemnělým nebem. Ale co člověk pro lásku neudělá?
4: Tak. A kdo je ta dívka?
5: Mariuška. Sotva, kde najdeš takovou krásu? Když promluví, to slavík zpívá. Raní červánky, hoří v líčku, zlaté copy bílou hruď hladí.
4: Dost, mlč už!
5: Vyslyš mě, carevno. Lidskou podobu mi můžeš jediným slovem navrátit.
4: Nadarmo ses mi ve snách zjevoval a promlouval řečí sladko-medovou. Jaké procitnutí. V očích mám mlhu, v srdci nenávist.
5: Srdci nelze poručit.
4: Leď pryč, viniste. Leď, chceš-li život zachránit. Nemám tě mít já. Nebude tě mít ani ona. Navěky zůstaneš sokolem.

0: trojka je zapřežena, tatínku. Koničci jako holubičky, jen se rozletět bílou cestou.
1: Ta bude v raním slunci samý drahokam. Huňatější kožich nemáš, Mariuško? Nepatřím ještě do starého železa.
0: Tenhle aspoň mráz neproštípe.
1: Máš o mne starost. Však nejedu do města za zábavou, ale na slavný trh.
2: Co nám přineseš, tatíčku mi?
3: Hodně dárků?
1: Co vám na očích uvidím, dcerušky?
2: Já chci šaty s květy.
3: A já zlatem lemované.
2: Prstýnek a náušnice a náramek a drahou čelenku do vlasů.
3: Já taky, taky.
1: Budíš. A co ty, Mariuško, nejmladší dceruško? Co tobě mám přinést?
0: Mně nic jiného, tatíčku, nežli peříčko finista jasného sokola.
1: Peříčko? Obyčejné peříčko?
2: Co chce kachna?
3: Mám motolici.
2: Kdo je ten finist jasný sokol?
3: Snad ne ženich.
1: Přestaňte vy dvě. Když jinak nedáš, Mariuško, poohlednu se v trhu i po takovém peříčku.
4: Noci ubývá. Kohouti už kokrhají jitřní. Vstupuji Mariušce do snu. Zakletý stín, v jehož srdci rozkvétá růžový kvítek naděje. Průsvitný přicházím tmou k záhlaví lůžka.
0: To jsi ty, milý.
4: Máš moje peříčko, Mariuško? Peříčko finista jasného sokola?
0: Kupci neprodali, z nebe nepřiletělo.
4: Lehko vážně jsem s peříčkem zacházel. Modřínům, smrkům, břízám ukazoval, jasnému slunci se chlubil, vítr mi je vzal.
0: Vzácné peříčko.
4: Takové, které aspoň na chvilku mi může vrátit lidskou podobu.
0: Ten zármutek nech větru. Zítra zase pojede otec na trh. Sjedou se kupci z celého carství. Postaví krámy, boudy a stany. Mezi zlatem třeba i peříčko vyloží. Kupeckým hlasem nabídnou.
4: Zlato peříčko nevyváží.
0: Platíš za lásku sokolím peřím. Ale kdo ví, co za ní zaplatím já?
4: Za sen se přece neplatí.
0: Co ty víš, když tiše stojíš nad mou pelestí? Tvůj hlas mne konejší. Na závist sester zapomínám. Ale jedno ti povím. Jednou zlé kouzlo pomine tak jako nemoc. A ty vstoupíš v podobě dobrého mládence přes můj práh.
4: Děkuji ti za potěchu, nejmilejší. Den procitá. Za horou vyšlehly paprsky jasného slunce. S jitřním rozbřeskem musím zmizet tvým očím.
0: Naschledanou, finiste, jasný sokole.

0: Kupte si blahorodí.
1: Liščiny, velčiny, soboliny.
2: Prohlížejte panstvo.
0: Drahé kameny rozmanitého květu, prsteny zlaté.
2: Kupte si.
3: Hej, kupci.
4: Vida, tatík. A celý jako ze sněhu.
5: Co bys rád?
3: Peříčko finista jasného sokola.
2: Jsi šprýmař, na takové máme větší oháňku.
3: Sou ještě počkejte, opravdu scháním peříčko. Trh jsem prošel křížem krážem, oči si mohl vykoukat a nic.
4: Koupíš leda vrabčí brk.
5: A za ten platit nějakému šibalovi je věčná škoda.
2: Ten najdeš na vlastním dvoře.
4: K čemu ho potřebuješ?
3: Já ne, kupci, ale moje nejmladší dcerka, Mariuška.
5: Divné přání.
2: Člověk se kolikrát až diví, co se těm krasavicím vylíhne po copy.
0: Koukněte, lidičky!
5: Co vyvádíš jako splašená trojka?
0: Vedle vyrostl krámek, jako by ho vítr přinesl.
5: Před chvilkou tu ještě nebyl.
2: Na mou duši nebyl.
0: S rozsuchaným šedivým dědou.
5: Ať mě hubený vlk naráz polkne, po pultě rozkládá peříčka.
3: A pak, že nepochodím. Dobrý den, dědečku.
6: Samý vítr, sama metelice.
3: Jinu jako v zimě, to u nás jinak nebývá.
6: Dobře, že nehubuješ, už si nakoupil?
3: Tak, tak. Na trhu všeho dost, jen pro svou nejmladší ještě skáním dárek.
6: A co by to mělo být? Snad ne zlatý palác.
3: Je skromná. A jak tak koukám, máte vy zboží. Samá pírka.
6: Paví, kohoutí i pštrosí. Co teď nosí carevny na kloboucích? Nazbíral jsem je po celém světě.
3: Peříčko finista, jasného sokola, byste v tom chumlu nenašel?
6: I našel. Tady je.
3: Je to obyčejné pírko?
6: Na krásu nekoukej.
3: A co za něj?
6: Dobré slovo stačí.
3: Jste z Laciného kraje, dědečku. No, vždycky jsem se snažil být dobrým člověkem. Někdy to bylo těžké. Zlost vyskočí, hlavu zakalí, jazyk nakřivo popostrčí.
6: Však tě znám.
3: Ví?
6: Jak by ne. Jsem car vítr. Lítám po světě. Jednomu schodím čepici, druhému fouknu do tváře. Ale vždycky se dobře podívám.
3: Car vítr? Na mou věru, začíná to tu pěkně protahovat. Sníh v jednom víru, podivný krámek mizí v povětří, jeho zboží se rozletělo do všech stran. Děkuju! Děkuju moc krát za peříčko.
7: Je noc. Bílá metelice. Křídla těžknou. Miliony drahokamů ustýlá širou step. Zametá stopy lidských šlépějí i veselých trojek. Okénko Mariuščiny komůrky září do tmy jako spásná hvězda. Mariuško.
8: Kdo je? Kdo v tak pozdní noci?
7: Já, finist, jasný sokol.
8: Finiste.
7: Máš peříčko?
8: Mám.
7: Hoď ho na zem. Rychle. Dočkat se nemohu. Mariuško nejmilejší.
8: Jaký ty jsi divnodivný host. Přicházíš oknem a místo bohatýrského kabátce odkládáš sokolí peří.
7: Věř mi, Mariuško, že žádný car na zemi se do krásnějších očí nedíval.
8: Finiste. Můj milý.

0: Tatičku, pomoz.
1: Naprav Marjuši palici paličatou.
2: Co zase máte?
1: Celou noc jsme na nohou.
0: Div nás mráz neuštípal.
2: Tak povídejte, co se stalo?
0: K Marjušce přeletěl sokol.
1: Sametovém peří.
2: A co na tom? Ráda si z ptáčky povídá. Když sníh zem zasype, ke krmítku je zve.
0: Ale on se proměnil v mládence.
1: Krásného careviče.
2: Inu nevěst je až, ale o ženichy nouze. A po krásných carevičích je poptávka ještě větší. Co se vám všechno v noci nezdá?
0: Věř, tatičku, je to pravda pravdoucí, jako že jsem Aňutka tvoje nejstarší.
1: A já Oxuša prostřední.
2: Jste samý klep, jaký ženich chodí za tou a za tou, kolik dají ty a ty. Běžte radši, prý se po vás zrcadlo schánělo.
0: Otec nevěří.
1: Má Marjušky plné oči.
0: Prý zrcadlo se schánělo.
1: Stejně ukazuje nespravedlivě. Marjuščinu krásu vystavuje a naši nevidí.
0: A co kdybychom... Poslouchej, naprousíme nože, zabodneme do okenního rámu. Sokol si udere peří do brka, vypelíchaný ženich. Víckrát ho Marjuška neuvidí.
3: Je noc. Plná měsíce a hvězd. Přiletěl jsem k Marjuščinu oknu, ale dovnitř nemohu. Ostré nože mi brání. Bíjí sebou. Křídly tluču. Celou hruď jsem si pořezal a Marjuška spí. Neslyší. Musím pryč. Navždy. Marjuško.
4: Tvrdě jsem usnula.
3: To jsem já, moje nejmilejší.
4: Finiste. Jasný sokole.
3: Sestry nastražily ostré nože, mám potrhaná křídla.
4: Jak to mohli udělat?
3: Carevní nemoci již nemohou vzdorovat. Sbohem, Marjuško. Není nám pomoci.
4: Snad přece.
3: Troje železné střevíce bys musela prošlapat. Tři železné holy zlámat. A tři železné čepice roztrhat. Jen tak bys mě našla.
4: Udělám, o co žádáš, finiste jasný sokole. Najdu tě, i kdyby mě to život stálo.
3: Těžký úkol.
4: Srdce mi pomůže.

0: Kdybych neměla tři páry rukou, kam bych se poděla? Babu Jagu nikdo nepolituje. A synáček je do větru. Jeho kůň nepostojí, labutě plaší ze sna, kohouty burcuje.
1: Chaloupko na kuří nožce, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu.
0: Už mě hledá překrásná Marjuška. Železné střevíce prošlapala, železnou hůl zlámala, železnou čepici roztrhala. Ta mi poslouží. Prsty má hbité jako vítr, na jazyku dobré slovo i písničku. A i mé silné závory odemkněte se, vrata moje široká otevřete se. Host přichází.
1: Dobré jitro, babičko. Smím dál?
0: Si cítit člověčinou na stohonu. Práci scháníš nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám, babičko Finista, jasného sokola.
0: Ach, krasavice, to budeš dlouho hledat. Tvůj jasný sokol je za devatero zeměmi v desáté říši. Carevna ho chce mermomoci za muže.
1: Pomozte mi, babičko.
0: Jsem Baba Jaga, ale nelekej se. Úsvit je můj synáček. Jeho plášť má barvu hrdliček. Ale co těch kabáců spotřebuje? Je to nezvedenec. Pozor nedá. Tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový plášť a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: pěkný plášť. Krásná práce, Marjuško. Tady máš ode mne stříbrný tácek a zlaté vajíčko. Až přijdeš do 10. carství, dej se najmout k carevně do služby. Polož na tácek zlaté vajíčko, samo se bude kutálet. Carevně se zachce tácku i vajíčka, ale ty neprodávej. Chtěj vidět finista, jasného sokola.
1: Děkuju vám, babičko.

0: Kdybych neměla tři pály rukou, kam pak bych se poděla? Stařenu nikdo nepolituje. A synáček je do světa, jeho kůň nepostojí. V poli ho vítá vlčí mák a světlo jeho pláště stoupá po kmenech modřínů.
1: Zase chaloupka na kuří nožce. Ale kolem dokola ohrada z kůlu. Na kůlech podivné lucerny. A každá lucerna hoří divným ohněm. Chaloupko, chaloupko, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu.
0: No, překrásná Maruška přichází od mé sestry. Prošlapala druhý pár střevíců, polámala druhou železnou hůl, roztrhala druhou železnou čepici. Ta mi poslouží očima mladé, na jazyku dobré slovo i písničku. Hajme silné závory, odemkněte se, vrata moje široká, otevřete se. Host přichází.
1: Dobré jitro, babičko. Smím dál?
0: Si cítit člověčinou. Práci scháníš, nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám, babičko, finista, jasného sokola.
0: U mé sestry si byla.
1: Byla, babičko.
0: Můj synáček je slunce. Má zlatý plášť, ale co těch kabáců spotřebuje? Pozor, nedá, tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový kabát a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: práce, Maruško.
1: Vezmi si ode mne stříbrný vyšívací rám a zlatou jehličku. To bude sama vyšívat stříbrem a zlatem na malinovém sametu. Carevna bude kupovat, ale ty neprodávej. Chtěj vidět finista jasného sokola.
2: Děkuju vám, babičko.

0: Je tu cítit člověčina. Překrásná Marjuška jde od mé sestry. Konečně prošlapala poslední pár železných střevíců, polámala třetí hůl a roztrhala třetí železnou čepici. Moje lucerny spoře osvětlují les, ale ona cestu ke mně najde.
1: Třetí chaloupka na kuří nožce. Jakoby se s nimi mošnička rozsypala. Chaloupko, chaloupko, zastav se. Do tebe vejdu, pomoc v tobě najdu. Kdo jste, babičko?
0: Kdo by? Baba Jaga. Kost Hnát. Sestra těch dvou.
1: Nohy máte.
0: Z rohu do rohu.
1: Rty.
0: Jako žebřiny.
1: Nos.
0: Ten mě roste ke stropu.
1: A černá jste.
0: Jo, jako uhel. Inuniná nejsem. Práci scháníš nebo se jí bráníš, krásná panenko?
1: Hledám babičko Finista, jasného sokola.
0: Těžko, krasavice, tuze těžko ho najdeš.
1: Pomozte mi, babičko.
0: Noc je můj synáček. Jeho plášť se prodlužuje soumrakem. Kůň ho nese nejtemnějším lesem. Ale co těch kabáců spotřebuje, na cestu dobře nevidí, tři páry rukou mě nestačí. Utkej mu nový plášť, vyšij na něj měsíc se hvězdami a já ti pomohu.
1: Ráda, babičko.

0: Krásný plášť. Umíš to, Marjuško? Tady máš stříbrné dýnko a zlaté vřetínko. Samo bude příst. Neprostá, ale zlatá nitka se z něho bude soukat.
1: Děkuju, papičko.
0: Carevna bude kupovat, ale ty neprodávej. Chtěj vidět finista, jasného sokola.

0: najednou metelice. Na krok není vidět. Snad zapadnu do čista. A stromy se uklánějí až k zemi. Břízy panenky. I duby velikáni. Komu se to klání? Člověku jistě ne.
1: Neboj se, Marjuško.
0: Jak se nebát, dědečku, když přicházíte s takovou divokou písničkou? Kdo jste?
1: Car Vítr.
0: Umíte zafoukat. Ale pofoukat moji bolístku ani vy nedokážete. Metelice mne oslepuje, mráz štípe a sníh cestu neukáže.
1: Netrap se, Marjuško, i zima přejde.
0: A proč jste přiletěl? Cestu mi zafoukal.
1: Chci ti pomoci.
0: Jak byste mohl?
1: Železné střevíce si prošlapala, železné hole zlámala, železné čepice roztrhala. A teď je na mě, abych tě donesl, kam toužíš.
0: K Finistu, jasnému sokolu.
1: Chyť se mě a poletíme.
0: Pod námi je bílo. Nikde ani živáčka. Jen komíny koukají z čepci z krajkoví.
1: Drž se mě, Marjuško. Za chvíli budeme na místě.
0: Držím se pevně. Teď vidím v dálce zář.
1: To je křišťálový palác.
0: Palác Finista, jasného sokola.
1: Drž se mě pevně, Marjuško, a buď dobré mysli.
0: Držím se, jak nejpevněji dovedu. Ale pod námi je křišťálový palác. Schodiště má vyřezávané, okna malovaná.

0: Finisté, jasný sokole.
1: Poslouchám, carevno.
0: Darmo ošlapávám schody a práh tvé komůrky. Darmo oblékám modrý sarafán. Zaplétám černé copy. Zdobím čelenkou z perel. Darmo nejkrásnější střevičky tisknou mé nohy. Připínám pás ze samého zlata.
1: Já darmo tluču křídly do zlaté klece.
0: Trochu těsná pro bohatýra v peří. Ale stačí slůvko. A to peří odevzdám ohni. Palác ti navrátím v plné slávě. Sluhy a služky zbavím ptačích zobáků.
1: Co jasný den, to ohraná písnička.
0: A budu ji hrát do omrzení.
1: Nestrácej ani jeden přívětivý den, carevno. Jsi velmi krásná. Co velkomožných carů by se k té kráse rádo přiblížilo třeba pokolenou. Uklánělo se až k zemi, proto tě prosím. Vyměň jejich srdce za mé.
0: Hvězdy dovedu z nebe srazit. Jediným mávnutím i lunou zatřesu. Ale tebe nepřinutím k povolnosti ani deseticentovou palicí. Dobrá. Srdce nevyměním. Ale pohleď. Zlatým pohárem z tebe sejmu to ptačí přímě. Pij, Finista. Pij. Nápoj ti vrátí lidskou podobu. Ale zároveň přinese věčný spánek.
1: Podvedla si mě.
0: Ani raní slunce, ani kohouti svou jitřní tě už nevzbudí.
1: Ty.
2: Kdo jsi? Proč otloukáš mou bránu?
3: Mariuška mi říkají.
2: Co tady chceš?
3: Službu hledám, carevno.
2: Umíš vypříst, tkát a vyšívat?
3: Můžeš mne vyzkoušet a budeš spokojena.
2: Pojď tedy dál. Co pak si to neseš?
3: Stříbrný tácek a zlaté vajíčko.
2: Ukaž. Jaký div. Vajíčko se samo kutálí. Chci je mít. Prodej mi tu hračku.
3: Prodám, carevno, ale ne za stříbro.
2: Za co tedy?
3: Za jediný pohled na Finista. Jasného sokola.
2: Za jediný pohled? Dobrá. Máš mít to, oč žádáš. Ale pospěš. Jezdec babi Jagi už přeletěl palác. Černý plášť se mu prodloužil soumrakem.

0: Finisté, jasný sokole.
1: Spí.
0: Probuď se, Finisté. Otevři oči. Promluv.
1: Takovou tedy hraješ. Finist, jasný sokol se neprobudí. Pojď. Dosyta ses vynadívala. No pojď. Pojď. A s čím si to zase hraješ?
0: To je stříbrný vyšívací rám a zlatá jehlička.

0: Jaký div. Jehlička se sama vyšívá. Stříbrem a zlatem na malinovém sametu. Prodej mi. Prodej.
1: Prodám, ale není za zlato.
0: A za co tedy?
1: Chtěla bych ještě jednou uvidět finista jasného sokola.
0: Když o to tolik stojíš, zítřejší noci tě k němu dovedu.

0: Pospěš si. Pospěš. Jezdec babi, jak objíždí palác, na jeho chocholu se chvějí černá pera.
1: Viniste, jasný sokole.
2: Spí, opět spí.
1: Probuď se, Viniste, otevři oči, promluv.
0: Stejnou písničku zpíváš. Finista nic neprobudí. Pojď, dosyta se spotěšila. Pojď.
1: No pojď.
0: A co to schováváš za zády?
1: Stříbrné dýnko a zlaté vřetínko.
0: Kde bereš ty hračky? Jdi v divoucí. Stříbrné dýnko a zlaté vřetínko samo přede. Zlatá nitka se z něho souká. Prodej mi ten zázrak.
1: Prodám. Ale není ani za zlato, ani za stříbro.
0: A za co tedy?
1: Chtěla bych pohlednout na Finista jasného sokola.
0: Troufáš si. Ale budiš. Zítřejší noci tě k němu dovedu. Pamatuj však, že naposled.

0: Jezdec Babi Jagy už stojí nad palácem. Kopita jeho černého koně nezazvoní, to aby nevzbudil Finista, jasného sokola. A pospěš si. Pospěš.
1: Finiste, jasný sokole, probuď se. Otevři oči. Promluv. Srdce se mi svírá stezkem. Pro slzy nevidím.
0: Nepláč. Zakazuji ti plakat. Pozdě. Jediná slza. Ta prokletá slza. Sametový šat pokrývá havraní peří.
2: Snil jsem a najednou vlají déšť. Čistý jak raní rosa zahání ten těžký spánek. Pletence zlatých copů mne hladí po tváři. Mariuško nejmilejší.
1: Finiste, můj jasný sokole.
2: Troje železné střevíce si prošlapala. Tři železné hole polámala, tři železné čepice roztrhala.
1: To všechno jsem pro tebe udělala.
2: A carevna?
1: Havrana se proměnila. Podívej, černé havraní stopy už zametl bílý.

0: Hejnem se slétají dudci, čápy, jeřáby, labutě, pávy, sojky a žlůvy, ale sotva udeří křídly o zem, už se tu procházejí velkomožní bojaři, uklánějí se sluhové, přou se kuchaři z kuchtíky a ještě někdo letí z nebe.
1: Konečně! Div jsem z toho větrného kočáru, do kterého mě car vítr posadil, nevypadl.
2: Tatičku nejmilejší.
1: Dceruško moje, jsi živa a zdráva. Už jsem myslel, že tě neuvidím.
2: Jsem živa a šťastná.
1: A vida, bělodubové stoly se prostírají, medové koláčky pečou, zelené víno stáčí. Muzikanti vyhrávají. A jestli dobře poslouchám, ta písnička je svatební. Na zdraví, Marjuško. Na zdraví, Finiste, jasný sokole. To své ejchuchu k vaší svatbě rád přidám.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: oboj se šelmy člověka.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Tarunova černá křídla zahalila Martina do hlubiny zapomnění, kde nebyla ani trýzeň vzpomínek, ani očekávání budoucnosti. Kde byl osvobozen od prostoru a času, kde se vznášel jen ve svém bytí. Na tváři cítil chlad Perunova peří, známý pocit, který už patřil do jeho života a který ho nyní navracel zpět, kam patřil. Do jeho světa a jeho času.

Mě nedojmeš. Kdybys tam byl ještě déle, šla bych pro dědu. V tetelícím se vzduchu, v mnohoznačných tónech léta, se před Martinem zjevila jeho sestra Karla s rukama v bok. Martin ji chytil kolem pasu a zdvihl do výšky a pak ji láskyplně postavil na zem. Nehraj to na mě, vím, že jsi šel do chodby, i když nám to děda výslovně zakázal, prohlásila Karla triumfálně. Ty jsi mě viděla? Martin nezúčastněně nastavil tvář slunci. Zničil si zámek na bráně a vůbec, co to bylo za sekeru? Tak potomhle se mi stýskalo. Martin se nepřestával přihlouple usmívat. Náhodou jsem dávala pozor, jestli z té chodby vůbec vyjdeš. Jít za tebou jsem nemohla, kdo by asi přivolal pomoc. Co pak si tu seděla celou tu dobu? Karla se důležitě podívala na hodinky jako rozhodčí na závodech. Byl si pryč přesně 7 minut. Cože? Jenom 7 minut? Jenom? Karla nevěřícně kroutila hlavou. Do jejího hlasu se vloudily měkké tóny. Víš, jak je to dlouho, když se o někoho bojíš? Martin si vychutnával úplně všechno. Každý odstín jejího hlasu, její důležitost, tu nesnesitelnou rádoby dospěláckou mluvu a především to, jak se o něj bála. Máš celý tričko od krve? Karla mu blesku rychle vyhrnula triko, ale na kůži nebylo ani škrábnutí. Martin ji prudce odstrčil, až upadla a s pláčem utekla. Osaměl. Po tom, co prožil, Martin nedokázal uchopit svou přítomnost, čas, ve kterém nyní žije. Natáhl se do trávy, slunce slastně pálilo. Roztáhl ruce, aby si vychutnal doteky trávy, hladil ji rozevřenými dlaněmi, až sevřel cosi pevného a ostrého. Černé ptačí pero. A pak se všechno vrátilo. Každá vůně, každý pocit i rány, které na své cestě utržil. Nebyl to sen, on to prožil a vše se navždy stalo součástí jeho života. Nemyslel na to, že ho jednoho dne povolají zpět. Věděl jen, že teď musí jakoby nic pozdravit dědu Václava, sednout si s ním a s Karlou ke stolu a když bude zapotřebí, pokosí louku. Ale už to není on a každý to na něm pozná. Jak se s tím má srovnat, když nikomu nemůže ani slovem prozradit, co prožil? Co si nese v sobě? Ticho rozhřízení.

Zlezl zvuk mopedů. Martin se nešel podívat, co se děje, nezajímalo ho to. Probral ho až pištivý Karlin hlas. Kluci z vesnice Jakub, Ondra a Petr si přijeli domluvit hraní na počítači. S Václavem se dobře znali, chodívali mu sekat trávu, občas si půjčili koně. Teď se přišli podívat na toho nafoukanýho Pražáka. Tohle ti půjde určitě líp než kosení trávy, vytrhl ho ze vzpomínek Petr. Zvuk motorů jejich strojů jim očividně dělal dobře. Myslel jsem, že přijedete na koních, přivítal je Martin. Někdy člověk potřebuje víc koní najednou. Zrzavý Jakub podpořil svá slova dalším zvýšením otáček svého mopedu. Můžeme se pro tebe na večer zastavit, vezmi si jen počítač, navrhl Ondra. Zapomněl jsem ho v Praze, sorry. No jak dlouho seš tady? Nevěřil svým uším nejstarší z nich, Petr. Kluci se po sobě podívali, zapomenout počítač na celý prázdniny může jen úplnej blb. No tak se budeme střídat, znáš bránu pod zemí? Jo, znám, ale Václav říkal, že dobře jezdíte na koních. Jakub vypnul motor svého skútru. Zadíval se na Martina. Tohle bude možná větší zábava než počítač. I Petr s Ondrou pomalým pohybem vypnuli své stroje. Naběh si sám, Pražák blbej. Skvělej nápad, podíval se významně po ostatních Jakub. Martinovi ten pohled neunikl. Už jsi někdy seděl na koni, že se do toho tak hrneš? Ondrovi cukalo v koutku. Martin už otvíral pusu, aby jim řekl, že se o jeho jezdecké schopnosti nemusí obávat, když do toho vpadla Karla. Normální, živej kůň? Poprvé se přiblížil ke koni tady u dědy, nejdřív bych doporučovala výcvik na trenažéru. Vyprskly smíchy. Dříve by se Martin před kluky propadl studem, teď mu to bylo jedno. Neboj, máme jednoho, co ani neběhá, jen chodí, ten je jako trenažér. Petr byl průhledný jako sklo. Jediná Karla si toho nevšimla. A jak se jmenuje? Luční vánek blesklo Martinovi hlavou. Střela! Vyhrkli zborově kluci celý rudí, jak se dusili potlačovaným smíchem. Stejně bych to chtěl zkusit, řekl skromně Martin. Tak se nech pojistit a odpoledne jsme tady, uzavřel domluvu Ondra. Jako na koni, zdvihl obočí Jakub. Jeho hlas se ztratil v řevu motoru. Karla naléhala na Václava, aby koně Martinovi zakázal. Zaskočilo ji, když Václav řekl, že je rád, že se Martin konečně rozhoupal. Co když se mu něco stane? Zkusila to ještě. Důvěřuj mu, tvůj bratr si to zaslouží. To bylo pro Karlu něco nového. Takhle o Martinovi nikdy nepřemýšlela. Pomůžeš mi obracet seno na louce? Já ti rád pomůžu, dědo, Martin stál opodál. Celou dobu se o něm dohadovali, jako by tam vůbec nebyl. Naše louka. Tam jsem tenkrát vytáhl ze země meč. Tenkrát, jak je to vlastně dlouho? 7 minut nebo celé měsíce? Rozhlédl se po krajině zalité sotva znatelným oparem.

Jakub, Ondra a Petr přijeli v pozdním odpoledni na koních. Za sebou vedli ryzáka pro Martina. Rozedrané džíny, sepraná trička a samozřejmost, s jakou seděli na koních bez sedel, Martinovi se vlastně moc líbily. Pojedeme k řece. Koně se ochladí a my se vykoupem, volal už z dálky Jakub. Karla se vyčítavě podívala na Václava. Bez sedel? Neboj, naklonil se k ní Ondra, když viděl její zděšení. Vybrali jsme toho nejklidnějšího. Jmenuje se sice Střela, ale můžeš mu říkat třeba trenažér. Slyší na všechno. Na rozdíl od ostatních kluků Karla jeho vtip vůbec neocenila. Martin pohladil kobylku po krku a poplácal ji po hřbetě. Střela zastříhala ušima, ale ani se nehnula. Ahoj, Střelo, zašeptal láskyplně a dotkl se její tváře. Pak se zeptal, kudy je to nejblíž k řece? Tam, na konci cesty, mezi stromy a doprava, ochotně mu ukazoval Ondra. Střela trefí sama, dusil smích Jakub, ale pak se zarazil. Možná to přehnali. Nejistě se ohlédl po ostatních. Tahle legrace nemusí skončit nejlíp. Chtěli jenom zesměšnit toho kluka z Prahy, poučit ho o životě na venkově, ale teď, když seděl na Střele, jen tak bez sedla, šlo o život. Martin poplácal Střelu po krku a něco jí zašeptal. Chytil jednou rukou uzdu, prsty druhé propletl koňskou hřívou. Pak se k ní přitiskl celým tělem.

hnali se tryskem. Kůň i jezdec byli jedno, ozvala se jim v žilách touha po volnosti, po osvobozujícím letu, poznali, že spolu mohou zažít ty vzácné okamžiky, nepatrné zlomky v životě, kdy se živá bytost cítí skutečně svobodná. Zůstali jen oni dva. Střela cítila, že tomu bosému chlapci může důvěřovat. Když ji pohladil, přijala s jeho rukou i jeho vůli. Když uslyšela jeho hlas, když se jí bosí vyhoupl na hřbet a své prsty zabořil do její hřívy, věděla, že ho neschodí. Krev se v ní rozbouřila, žíly naběhly, nozdry rozšířily a rozechvěla kolena. Poprvé pocítila takovou spřízněnost. Stačil nepatrný stisk Martinových nohou. Střelu volal hlas svobodné krve a nekonečných plání. Martin, zasažen prožitky a vzpomínkami, toužil uniknout zmatku a bolesti, které přinesly do jeho života. Zavřel oči a znovu svíral hřívu lučního vánku. Znovu cítil, jak jim zmítá zimnice a horečka ze strachu, že nedokáže dostát svému údělu. Před očima se mu myhl lech, jeho obdivný pohled, starostlivé oči do rany a smích toho, který jej nazýval svým bratrem. Dobroslav. Vítr mu rval slzy z očí, kde zůstal Perun a strážce. Dřív, než mu mohlo bolestné vědomí přinést další obrazy, střela zpomalila a vstoupila do řeky. Slunce se začínalo klonit k západu. Na obzoru se tetelil zlatý kotouč a řeka mu jeho barvu vracela jako ozvěna tisíci pablesky. Vše se slilo v jeden proud nachové lávy světla nadpozemské krajiny bytí, v níž se spojily oba světy Martinovy duše. Stejný nach odcházejícího slunce zalil toho večera i postavu rytíře a jeho věrného přítele. Nehybně, jako kamenná hora Blaník, která se tyčila za nimi, hleděli dlouze k obzoru. Toho večera nikoho nevyhlíželi, na nic nečekali. Dokonáno jest. Obzor potemněl. Myslím na něj víc než na naše vítězství, vzdychl tiše Perun. Tolik bych si přál, aby už nemusel přijít. Strážce sklopil hlavu a přesto ho povoláme znovu. Až nastane čas znovu otevřít knihu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Nebudu lhát, chybíš mi moc. Umeju nádobí, uklidím byt, věř, že bez tebe tu budá sklid. Přečet jsem stovky knih,

Budeš mi poslední šance dát, abych tohle nemusel teď. You are my love a nic víc, víš, že bych ti vždycky vyšel.

bokínek dlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

je most. Kráčím horskou plání nebo k pramenům, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak prosí

kde má základ života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má, při tom česání velmi pomáhá. Dovedeš to pochopit, ta moudrost medvědí ti pomůže přežít.

jen si lehni. Krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Pane vedoucí, můžu...
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
3: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
2: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
4: Můžeš tvoje těchovy dostanu.
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
5: Můžu jít na ping-pong.

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.
3: Lidičky, věřte pohádkám.
4: Věřte i na ty boží mlejny.

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, já že taky. Jsme se ztratili.
2: Hrozně. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: hostině ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Dudy!
3: Doba kamenná, to je doba plná šutrů, nikdo se

0: štěstí.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihraný. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

i když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka o lup. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žít.